Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování, druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

u zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví.

Klaus, Rivolovka, To zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takový 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věru důstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji, je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je to také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybilo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasco a Partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova, moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Snídám a piju horký čaj. Dívám se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí a běž

krásně voní les. Na stráni kvete bílý řez. A já, svobodný jak pták, toulám se jen tak.

Takhle hezky o létu zpívá na Rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto. To je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

pod náměstím míru, odborník na míjení osudů a snů. A přesto stojí za to nepostrácet víru, že jednou potkáme se s ním anebo s ní, že

zbouřené moře, od které ty vítr žen na útes, a my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe, marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit, pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou.

hladských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáh, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

moře. Můj ostrov od tvého je opodál, já přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? No boat today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Jako blázen ulít a vychr dávno přestal vás.

0: já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Sýšou, tak snad to stihnem. Jako úvod do léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznivějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
2: Ondřej Kepka.
1: Nadechla se. Nebol žup.
2: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. Ano,
1: a je prázdninově naladěn, Ondra?
2: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tím, tak rychle. Že se mám tak jako představit.
1: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
2: Výborně.
1: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
2: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě černová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik si bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal prvně, odpovězte mi.
2: No jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
2: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu, seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje, seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hle, to se rozjel! Vy jsi panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mě totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, jako, byl jako blbost.
0: Jo, jako on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to střihneš.
0: Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle. A říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko. Jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale. Byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři dla Lůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá. Bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce na ušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Tak si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: No, tak si je dám propichnout, no.
6: Jo, ona si je dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak, ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá.
7: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Pokrova.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bo.

0: mě čekat Pepa.
1: Si vám ještě trochu ty slivovice.
0: Ne, nepij, vždyť se netrefí.
1: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
0: To jo.
2: Humoriáda.
3: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
4: Já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říkali, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
3: Ano.
4: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
3: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
4: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
3: Ano.
4: Ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo? Tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám ještě teď mám z toho si kůži. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo. To byla pro ní banalitka, ale to pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
3: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme. A zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme. Půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. D.M. Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. A nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak.
2: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu teda, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
5: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
5: To jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
5: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně. Protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej. Takže komu je dáno, tomu je dáno.
5: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
5: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No tak...
5: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu fotografii, jako autor fotografii.
5: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chuť.
5: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
5: Klášterec
2: jako,
5: nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
5: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte. Díky. S panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás zmetali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebik dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, furt se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne, my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezi A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04, nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Však jsem tě žádala ty košele Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu Pepičku, jo?
4: Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety, Pepa.
6: Jaký cigarety?
5: Jsem chtěl cigarety. Jo.
6: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připrav mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já už letím.
6: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo. Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem? Jak to na stole, co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umít nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě, vykartáčuji světle šaty.
5: Jo, já vykartáčuji to pojď.
6: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se tak... postýkám, školik je hodně, podívej se
5: na to, pojď tak hodná.
6: Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty
5: ne,
6: děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment na říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
6: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července
3: ano.
1: V Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou ode dneška použít už jen výjimečně. Experti z Evropské unie požadují, aby Česko přehodnotilo přesun agent lidských práv na ministerstva. Stavaři otevřeli nový most mezi Střezimíří a Meznem, důležitou spojnici do regionu Sedlecka-Prčicka. Bude zataženo až oblačno se srážkami a teplotami do 24 stupňů. Jsou tady první červencové jihočeské zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršila výjimka z evropského zákazu, který platil od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy.
2: Důvody omezení amalgámových výplní jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
3: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, od těžby až po likvidaci odpadu.
2: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese, říká její předseda Roman Šmucler.
4: Pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
2: Podle Šmuclera se pro pacienty zvýší náklady, stejně jako pro pojišťovny. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
0: Stálá skupina pro základní práva a stát Evropské unie varuje před přesunem agent lidských práv z úřadu vlády na ministerstva. Ve svém prohlášení uvedla, že to může oslabit koordinaci a celkově pozici agendy lidských práv na národní úrovni. Vyzvala proto českou vládu, aby zajistila pokračující mezirezortní institucionální podporu a dohled v této oblasti. Členka skupiny Marie Zvolská pro Český rozhlas uvedla, že Evropská komise by mohla zastavit čerpání některých unijních fondů kvůli těmto změnám. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale Česko není jediný stát, kde lidská práva spadají pod rezort spravedlnosti. Silnice mezi Střezimíří a Meznem na Benešovsku je po dvou letech znovu průjezdná. Stavaři tam vybudovali nový most přes železnici. Ten historicky zbourali kvůli špatnému stavu. Zaplatil ho Středočeský kraj a vyšel na 36 milionů korun. Tvarem i vzhledem povrchu připomíná most původní. Podle nezávislého starosty Střezimíře Miloše Jelínka jde o důležitou spojnici nejenom pro místní obyvatele.
5: Tady je potřeba si uvědomit, že tohle je hlavní přístupová komunikace do celého regionu Sedlecka-Prčicka, který je silně rekreační. Tady je spousta chalupářů, je tady Muninec, je tady golf Čertovo břemeno. Těch atraktivit, které jsou významné, tak je tady hodně.
0: Po posledních bouřkách se na turistických a cyklotrasách na celém území Šumavy můžou vyskytovat popadané větve nebo i vyvrácené stromy. Podle webu Národního parku Šumava je nejhorší situace v okolí Jeleních vrchů u Nové Pece, kde se na značených trasách vyskytuje větší množství polámaných větví, ale taky polovyvrácených a nalomených stromů nebo jejich částí. Správci parku proto apelují na návštěvníky, aby při svých výletech byli opatrní.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami a taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kyvadlový provoz čeká řidiče na silnici 121 z Mirotic do Milevska na Písecku. Na úrovni Smetanovy Lhoty pokračuje oprava rozvodu elektrického proudu. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A jak už kolega Lukáš Pelikán zmínil ve zprávách, je tady první červenec, ano, nový měsíc, to staré, vše jsme nechali za sebou a v podstatě dnes oficiálně začíná jeden ze dvou prázdninových měsíců. Děti už nějaké ty dny prázdninové za sebou mají, ale dnes 1. července a v podstatě ještě celé 2 měsíce jsou před nimi, taky můžeme pouze závidět. Pokud vám například začíná dovolená, tak ať stojí za to a pokud jste se probudili s tím, že vás čeká další pracovní den, tak ať to dnes společně s námi s Českým rozhlasem České Budějovice příjemně uteče. S vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová a budu vaší průvodkyní dnešním jeho českým ránem. Čekají nás také písničky, které nestárnou, tak těšit se v průběhu, dejme tomu nadcházející půl hodiny, můžete na Opět a Radeček, dáme si Věru Martinovou a už za okamžik Dynamit od kapely Olympic. A také nás čeká dnešní kalendárium k datu 1. července 2026. Už za pár chvil. Dobré ráno.

0: Je středa 1. července a svátek slaví Jaroslava. Její jméno je ženským protějškem muže Jaroslava a i když si mnozí myslí, že souvisí s jarem, původ je jiný. Staroslovanské jméno, respektive staroslovanské slovo jary, znamená silný, prudký nebo také přísný. A druhá část jména Sláva už je dobře známá. Právě 1. července roku 1300 se v kutnohorském Vlašském dvoře začal razit pražský groš, mince, která se na dlouhou dobu stala symbolem českého království. O více než 100 let později napsal z Kostnice svůj poslední list mistr Jan Hus. A ve stejných červencových dnech roku 1420 vznikl společný husitský program známý jako čtyři artikuly pražské. Na začátku července roku 1930 pak československé státní aerolinie vypravily svůj první mezinárodní let z Prahy do Záhřebu. A v roce 1955 se první nájemníci nastěhovali do vůbec prvního obytného panelového domu v Praze. Dnešek připomíná také francouzského průkopníka letectví Louise Blériota. Narodil se před 154 lety. Cesta k úspěchu pro něj rozhodně nebyla snadná. Při jednom z prvních pokusů s hydroplánem se málem utopil a ani další experimenty nekončily právě šťastně. Vytrvalost se mu ale vyplatila. Jako první přeletěl kanál La Manche v letadle těžším než vzduch. Získal odměnu 1000 liber a stal se národním hrdinou. V roce 1899 se narodil Jindřich Plachta. Jeho herecká dráha začala trochu nečekaně. V kabaretu Červená sedma působil jako nápověda, jenže napovídal tak hlasitě a živě gestikuloval, že bavil publikum víc než herci na jevišti. A právě to odstartovalo jeho kariéru. Později zazářil ve filmech Muži v offsideu, Cesta do hlubin Študákovy duše a nebo Nebe a Dudy. S 1. červencem je spojené jméno Vladimíra Ráže. Narodil se v roce 1923 a původně chtěl studovat medicínu. Do jeho plánů ale zasáhla válka. Diváci si ho dodnes spojují hlavně s rolí krále Miroslava v pohádce Pyšná princezna. Desítky let byl oporou Národního divadla a svůj výrazný hlas propůjčil v dabingu například francouzskému herci Jeanu Marému. A narozeniny dnes slaví také Pamela Anderson, kanadská modelka a herečka, kterou proslavil seriál Pobřežní hlídka. Tak právě Pamela Anderson je dnes 59 let. Za chvíli už počasí 90 011 03 je číslo naší SMS brány, tak mi posílejte o tom, jaké počasí je právě tam, kde ladíte Český rozhlas České Budějovice. SMSky ve tvaru CB, mezera počasí, mezera text.
1: Český rozhlas České

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Počasí.
2: První SMSky od vás už dorazily, děkuju za ně. Krásné ráno, Adélko, ve Strakonicích je proměnlivá oblačnost 18 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Kamenice nad Lipou polojasno, po silné večerní bouřce zataženo. 18 stupňů, pohodovou středu přeje Věra. Tak tady jsme v jedné SMSce měli polojasno i zataženo, tak tuším, že platí právě vícero mraků dnes po ránu. Nad Duchovicemi zataženo 18 stupňů, bez větří, pěkný den všem přeje Josef. Díky za tyhle vaše SMSky a těším se na další. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm a přehánkami nebo bouřkami i silnými. V noci na čtvrtek po přechodu studené fronty budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Středeční nejvyšší maxima budou, řekla bych, takzvaně odpočinková, 21 až 24 stupňů Celsia, na horách naměříte 17 až 20 a vítr povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Silné bouřky dnes, které dorazí, mohou být doprovázeny přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Předpokládané úhrny srážek při středě 4 až 8 mm, při bouřkách ojediněle kolem 30 mm. A rozptylové podmínky dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče chlazená voda z řeky Seiny. Jak tenhle systém chladí pařížské památky a nemocnice? A jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů? Na to se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme už za chvíli.

120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry

0: 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
2: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky séně a chladícím zařízením.
3: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Séna.
4: Řeka Séna se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clémence Pénanová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňové vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Sena, na které systém chlazení do značné míry stojí.
5: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
4: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladicí sítě.
1: Upřesňuje Clémence Pénanová ze společnosti, která spravuje tuhle chladicí síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladicí síti ještě dvakrát víc zákazníků.
6: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klimatizace.
1: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 míň než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc letošního roku. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii ode dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejmíň 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků, většina z nich byla z Číny. Milovníci černobílých fotografií si přijdou na své na nové výstavě v galerii Portič v Písku. Fotograf Ondřej Dvořák nabízí pohled na lidské tělo díky hře světla a stínu. Výstavu otevřou dnes bez vernisáže. Centrum kultury města Písku na svém webu informuje, že přístupná bude do 30. července. Festival komorní hudby večer pokračuje v Českém Krumlově. V 7:30 vystoupí v zrcadlovém sále zámku hobojista Vilém Veverka a harfenistka Kateřina Englichová. Program nabídne skladby Ravela, Debussyho i současných českých autorů. A ještě počasí. Zataženo až oblačno s přeháňkami, taky bouřkami i silnými. Teploty maximálně 24, na horách 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý, během dne mírný severozápadní vítr. Biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava stoupacích pruhů na hlavním tahu 22 u Strakonic směrem na Vodňany uzavřela přilehlou silnici do Medlšovic. Objízdná trasa vede přes Přešťovice a Štěkeň. Omezení bude trvat 2 týdny. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Živí korálové jezdí vlakem z Vídně do Brna. Vědci díky nim odhalují jejich tajný život. Více o tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Aktuální čas 5 hodin 33 minut k tomu. Dobré jitro.

0: Každý týden jezdí živí mořští korálové z Vídně do Brna. Vědci CEJTECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. Nová metoda má pomoci odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
2: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
3: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
4: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
3: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
5: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
1: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
5: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
1: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
5: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
3: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
6: Já si tady teď umístuju takový oranžový stojánek.
1: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
6: Věřím si, že drží.
1: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
5: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
3: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písni

0: Máme přesně 6:15, probouzíte se do středečního rána. Máme tady první červenec a jakýže bude?
1: Počasí.
0: Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude zataženým až oblačným dnem s občasným deštěm a přeháňkami nebo bouřkami i silnými. V noci na čtvrtek po přechodu studené fronty budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Jak to dnes bude vypadat teplotně? Odpočineme si od těch veder 21 až 24 stupňů Celsia, nejvyšší teploty na horách 17 až 20. Povane slabý proměnlivý během dne mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Silné bouřky můžou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. S tím je třeba počítat. Rozptylové podmínky dobré.
2: Divadelní prázdniny, něco takového přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková prakticky nezná. Léto má totiž plné vystoupení, představí se třeba na českobudějovických Múzách na vodě. Ještě předtím se ale zastaví na rozhovor k nám do vysílání. Popovídáme si třeba o tom, jaké byly její začátky v Národním divadle, kde působí už 20 let. Nalaďte si nás ve středu 1. července po 11. hodině.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Teď už Richard Miller bude součástí jeho českého rána. V tipech pro volný čas vás za chvíli potěšíme v případě, že máte rádi pohyb a šumavskou přírodu, ale i v případě, že milujete hudbu. V souvislosti s ní vás pozveme do Českého Krumlova do Písku, ale také na soutok Vltavy a Malše. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 5:47. Hezké středeční ráno.
4: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes je první červencový den a my pro vás máme pár skvělých tipů, jak strávit volný čas. Pokud máte rádi pohyb a šumavskou přírodu, můžete se dnes vydat na výstup na Boubín. Národní park Šumava, který letos slaví 35 let, zve od 9 hodin na vycházku na vrchol vysoký 1362 metrů. Sraz je u vlakové stanice Zátoň Boubín, zpátky se půjde do Kubovy huti. Čeká vás 11,5 kilometru dlouhá trasa s výkladem o místní přírodě a krajině. Patří k náročnějším, vstupné stojí 50 korun a organizátoři doporučují rezervaci předem i hotovost na vlakový přesun. Milovníci komorní hudby mohou zamířit do Českého Krumlova. Festival komorní hudby bude od 7:30 večer pokračovat koncertem v zrcadlovém sále zámku. Hoboista Vilém Beverka a harfistka Kateřina Englichová nabídnou program složený z děl Ravela, Debussyho i současných českých autorů. Pokud máte rádi hudbu plnou barev a letní atmosféry, tohle je jedna z nejhezčích večerních zastávek. Hudební večer nabídne také Písek. V koncertní síni Trojice začne v 7 hodin zahajovací koncert mezinárodních letních kurzů profesora Otakara Ševčíka. Zahraje Stamicovo kvarteto, jeden z předních českých komorních souborů. Vstupenky pořídíte za 250 korun v předprodeji, na místě za 280. A večer bude znít hudba také na soutoku Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Festival Muzy na vodě dnes zahájí svůj další ročník a v 21 hodin a 30 minut vystoupí pod širým nebem sopranistka Kateřina Knižíková s orchestrem opery Jihočeského divadla. Spojení letního večera, řek a živé hudby má své neopakovatelné kouzlo.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: A nyní už nás čekají čerstvé zprávy. Dobré ráno.
2: 6 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Kroupy na Prachaticku způsobily milionové škody, poničily hlavně střechy domů. Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Jihočeský kraj spouští nový integrovaný systém dopravy, funguje i v MHD. Dnešní teploty zůstanou na příjemných 24 stupních. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly v pondělí například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici poblíž Lhenic. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenicích.
4: Proletěly prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako, takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
5: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
6: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Nad každý barák má nějakou škodu.
5: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádech vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Český rozhlas.
3: Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn, pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
7: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
3: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Nový integrovaný dopravní systém s názvem IDSka ode dneška platí v celém Jihočeském kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě meziměstských autobusů a vlaků jsou do systému zapojené městské hromadné dopravy ve většině jihočeských měst. Jízdenku je možné pořídit přes speciální aplikaci nebo přes kartu IDSka. Podle mluvčího kraje Davida Hokeho bude i dál možné koupit klasické jednorázové jízdenky.
8: Ty bude navíc i nadále možné koupit u řidiče anebo průvodčího. Zároveň nebude ani povinné používání mobilní aplikace. A pokud cestujícím víc vyhovuje využití inkarty Českých drah nebo platební karty, nemusí si pořizovat kartu IDSka.
3: Policisti pátrají po vězni z českobudějovické věznice. Kolem 10. hodiny dopoledne včera odešel z pracoviště firmy poblíž centra města a nevrátil se, informuje o tom policejní mluvčí Lenka Krauzová. 54-letý Milan Mach měl na sobě modré triko a černé kalhoty. Vysoký je zhruba 170 cm, je hubený, má modré oči, krátké rovné vlasy a prošedivělé strniště. Muž není nebezpečný. Pokud jste popisovaného někde viděli, volejte linku 158.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte zataženo až oblačno s občasným deštěm a přeháňkami a taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Slabý proměnlivý během dne mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Semafory řídí kyvadlový provoz na silnici 1/4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje 6:05 první červencové jihočeské ráno. Buďte vítáni při jeho poslechu. Můžete být součástí našeho vysílání. Přibližně za 10 minut si budeme povídat o počasí, tak nám klidně napište, jak je právě tam, kde se probouzíte do nového dne. CB Mezera, Pocasí Mezera, text. V tomto tvaru posílejte SMSky na číslo 90 011 03. S vámi zůstává Adéla Jirgalová a také už pro vás míchám písničky, které nestárnou. V průběhu dalších minut zazní například kapela Elán, bude taky kapela Blondý, Michal Tučný anebo Michal Hrůza. Ředitelem základní školy je medailista z olympijských her. Za malou chvíli vás vezmeme do Českých Budějovic, kde hodiny tělesné výchovy velmi pečlivě sleduje bývalý hokejový reprezentant Československa Vladimír Caldr. Počkejte si na to.

0: Vladimír Caldr patřil v 80. letech minulého století k nejlepším hokejovým útočníkům Československa. Má stříbro z olympijských her v Sarajevu, medaili vybojoval i na mistrovství světa. V roli ředitele základní školy v českobudějovické Grinwaldově ulici velmi pečlivě, přímo v tělocvičně na hodině tělesné výchovy, posuzoval projekt Trenéři ve škole.
1: Některé paní učitelky nemají takový vztah ke sportu, jako mají třeba hudební výchově daleko klidnější vztah, čili jsou za to rády.
2: Pedagogům vypomáhají při hodinách tělocviku odborní trenéři. Podle Caldra je projekt prospěšný pro děti, ale i pro učitele a učitelky.
1: Půdu věcí se přiučí, hlavně jsou spoluúčastny v těch hodinách, já to vyloženě kladně hodnotím.
3: A předpokládám, že děti sport hodně baví.
1: Děti jsou pořád stejný, ano, děti, když jim dáte nějaký návod, nějakou motivaci, tak si myslím, že sportují velice a velice rádi a s nadšením.
2: O nadšení by se bez nadsázky dalo mluvit i u Antonína Baráka. Právě on uvedl do života projekt Trenéři ve škole. Právě s ním jsme si prošli chodby základní školy v Grinwaldově ulici. Začali jsme v ředitelně a končili jsme kde jinde než v tělocvičně.
4: Sešli jsme se tady, aby jsme viděli zase jednu z hodin trenérů ve škole našeho programu, kdy chodí vlastně proškolení trenéři pomáhat pedagogům s výukou tělesné výchovy na první stupeň.
3: Když to vemu hodně ze široka, tak ředitelem této školy v Grinwaldově ulici je stříbrný medailista z olympijských her, hokejista Vladimír Caldr.
4: To je skvělý a my se setkáváme s naším programem po republice, kde jsou ředitelé nejenom bývalí vrcholoví sportovci, ale vůbec lidé, kteří ke sportu mají vřelej vztah, tak je to vždycky na té škole hrozně poznat, protože ty děti mají těch pohybových aktivit, jestli o přestávkách nebo rozšířené výuce tělesné výchovy, mnohem víc a to dnes potřebují.
3: Teď mají všichni v hlavě nepovedené vystoupení české fotbalové reprezentace na mistrovství světa. Trenéři ve školách, je to jeden z těch projektů, který by měl třeba do budoucna něco změnit?
4: Určitě, protože pro děti v tomto věku je nesmírně důležité, aby ochutnali co největší škálu sportů. Pavel Kolář o tom přednáší a píše, že děti do určitého věku, je to zhruba do 10-11 let, si musí především pro rozvoj koordinačních schopností ověřit co největší spektrum pohybových aktivit. A to ten program rotací těch sportů nabízí, protože trenéři po 5 týdnech rotují a každý vlastně nabízí ze svého sportu své dovednosti pohybové, což ty děti v tomhle věku krásně nasávají a učí se správně hýbat.
3: Ono je i slyšet, že procházíme školou v Grinwaldově ulici, prošli jsme se koridorem, děti hrály stolní tenis, věnují se atletice, to je přesně to vlastně, o čem mluvíte?
4: Tady je vidět, že ta škola tím sportem žije díky vlastně tomu vedení té školy a to dítě potom se nemusí hýbat pouze 2x45 minut o tělesné výchově, ale hýbe se o přestávkách, protože ta škola mu k tomu dá podněty a to prostředí to nabízí. Takže jsou tu, jak jste říkal, pinčezový stoly, stolní fotbal, procházeli jsme atletickým tunelem, kde můžou třeba s molitanovými míčema se ty děti hrát ve volných chvílích a najednou to dítě během toho dne nastřádá po 5-10 minutovkách mnohem víc pohybu, který dneska vlastně hrozně tím dětem chybí, protože ty děti oproti minulosti třeba jenom v chůzi nachodí zhruba 10%.
3: A právě teď jsme vešli do tělocvičny a je to třeba i tak, že děti, které se pohybují, potom se možná i lépe učí.
4: Přesně tak, každodenní pohyb u těchto dětí vlastně aktivuje mozek, kognitivní funkce a ty děti vykazují mnohem větší pozornost a funguje mi líp i paměť, což jsou dvě kognice, které vlastně k edukačnímu procesu čehokoliv nejvíc potřebujeme.
2: Uvedl přímo v tělocvičně základní školy v Grinwaldově ulici Antonín Barák. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice.

0: počasí.
1: A co říkají SMSky od vás? Dobré ráno Střeboně, polojasno plus 20 zdraví Ruda, trochu oblačno plus 15 trhové sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Každopádně ten vzduch dnes po ránu, ten stojí za to, co říkáte po té noční bouřce. Dnes čekáme velkou oblačnost, četné přehánky i bouřky opět, a to i silné. Opět. Bude zatažena až oblačno s občasným deštěm, přehánkami, bouřkami i silnými. V noci na čtvrtek po přechodu studené fronty potom opět budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. To jen tak ve stručnosti. 21 až 24 stupňů Celsia, to jsou dnešní, řekla bych, odpočinková. Teplotní maxima 17 až 20 naměříte na horách. Vítr povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Silné bouřky můžou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Předpokládané množství srážek 4 až 8 mm při bouřkách ojediněle kolem 30 mm. A rozptylové podmínky dobré.
0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Co chce na svých koncertech houslový virtuóz Pavel Šporcl ukázat divákům? I to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Tady jsou Blondý.

0: Posloucháte Jihočeské ráno, 6 hodin 21 minut a dnes po 13. hodině na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové houslový virtuos Pavel Šporcl. Dozvíme se například i to, jestli na svých koncertech prokládá klasický repertoár rockovými skladbami.
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24 a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu.
0: Celý rozhovor s Pavlem Šporclem si poslechněte dnes po 13. hodině. A teď už se nás dotýká kapela Elan v našem vysílání. Hezké vstávání. Pokým.

0: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karrer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a kolegiu Stivinum, virtuózní houslista Milan Al-Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Porucha zabezpečovacího zařízení po bouřce omezuje provoz na koridoru z Prahy do Benešova. Největší problémy jsou v Říčanech a Strančicích. Postupné obnovení provozu očekává správa železnic přibližně v těchto chvílích. Podle webu Českých drah vlaky nabírají až 45-minutová zpoždění. Týká se to i rychlíků a expresů na České Budějovice. Praktičtí lékaři můžou nově předepisovat zhruba 1200 léků. Ode dneška si tak pro ně lidé nebudou muset chodit ke specialistům. Změnu oznámil ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Podle něj se tím uleví specialistům, kteří budou mít prostor věnovat se vážněji nemocným pacientům. Změna se týká hlavně léků na kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes. Koncertní síň Trojice v Písku dnes hostí zahajovací koncert houslových kurzů Otakara Ševčíka. Diváky přivítá Stamicovo kvarteto. Ve svém repertoáru má skladby jak českých, tak i zahraničních autorů. Začátek bude v 19 hodin. Pod malby na skle výtvarnice Terezy Říčanové dnes poprvé představí kulturní centrum Truhlárna v Táboře. Vernisáž začne v 17 hodin v Lucinově ulici na Starém městě. Galerie pak nabídne výstavu každou středu až do konce září. Vždy v čase od 17 do 19 hodin. Vystavená díla se budou podle kurátorky galerie Terezy Horvátové postupně obměňovat. Do druhého kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Na Grand Slamu v Londýně prošli dál Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, přehánky, taky bouřky i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách k 21 stupňům Celsia. Mírný severozápadní vítr, biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Centrum dopravních informací uvádí 2 porouchaná auta na dálnici D3 ve směru z Tábora do Českých Budějovic. Jedno stojí u Ševětína a druhé potom z Českých Budějovic na Kaplici u Kamenného újezdu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tři černé kříže u cesty mezi Cerhonicemi a Vráží připomínají starý příběh o vraždě 3 Francouzek. V jeho české vlastivědě si dnes řekneme, co se mělo v lesích na Písecku odehrát za válek o rakouské dědictví a proč se k místu dodnes váže tajuplná pověst, kterou literárně zpracoval i Alois Jirásek. Dnešní díl jeho české vlastivědy připravili archivář Jiří Cukr a redaktor Zdeněk Zajíček a dočkáte se ho už za chvíli. Máme 6 hodin k tomu 33 minut pokračuje dnešní jihočeské ráno, i když teď si dáme zítřejší ráno, zpívají Lucie Bílá a Josef Vojtek.

0: Mezi Cerhonicemi a Vráží stojí tři kříže a my si v jihočeské vlastivědě vysvětlíme, proč a koho připomínají. Při cestě lesem mezi Cerhonicemi a Vráží na Písecku natrefíme na tři vedle sebe stojící černé litinové kříže. K tajuplně vyhlížejícímu místu se vztahuje příběh, který nás přenese do 40. let 18. století, do období válek o rakouské dědictví. S francouzským vojskem tehdy do Čech dorazily tři mladé šlechtičny. Mělo se jednat o milenky francouzských důstojníků, kteří byli ubytovaní v Cerhonickém zámku. Když vojáci odtáhli do boje, dívky v Cerhonicích zůstaly. Pověsti se různí v tom, proč se následně ocitli v lese. Nicméně se pro ně tento pobyt stal osudným, protože je tam přepadli a zabili tři muži, kteří se chtěli zmocnit jejich šperků. Všichni vražedníci potom skončili hodně špatně. Jednoho zabil padající strom, druhý ochrnul na nohy a třetí se zbláznil a toulal se bezděčně krajem. Místo, kde mělo k usmrcení Francouzek dojít, označují právě ty tři kříže, které se na první pohled jeví jako zcela totožné, avšak ve skutečnosti jsou každý úplně jiný, včetně kamenných podstavců. Celou tragickou a zčásti vybájenou událost zpracoval literárně Alois Jirásek v povídce s názvem Balada z rokoka. A s příběhem má údajně co dočinění i vznik třech stejných kaplí u cest na okraji Cerhonic.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: 7:45. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A pokud jste to náhodou nezaznamenali, tak skončil měsíc červen. Dnes máme 1. července a hned v zápětí se prozradíme, jaký že bude.
1: Počasí.
0: Podrobně si o tom budu povídat s meteorologem Petrem Friebauerem, kterého vítám ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: A následuje má první otázka, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Máme oblačno až zataženo, převážně tedy v té východní polovině kraje, kde se i ojediněle vyskytují přehánky. V té severozápadní části kraje je té oblačnosti méně. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 až 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, teplota je rovných 20 stupňů Celsia, vítr fouká slabý, jeho východní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů. Churáňov hlásí oblačno, teplotu 16,2 stupně Celsia a vítr mírný, jeho západní 5 metrů za sekundu.
0: Že by tady po delší době byl první den, kdy si odpočineme od horka, je to tak?
2: Je to tak, ty odpolední teploty budou poměrně nízké oproti tomu, co jsme teď zažívali, mezi 23 až 26 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Od severozápadu bude přes naše území, přes Českou republiku přecházet studená fronta. Bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm a přehaňkami a místy se budou tvořit bouřky. Ty bouřky budou hlavně dopoledne a během odpoledne už budou postupovat k východu, tedy na Moravu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost bude ubývat. Vítr bude odpoledne mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro dnešek na jednice, tedy mírná zátěž.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 2 minuty a zapadat bude ve 21 hodin a 10 minut.
0: Máme tady 1. červenec, jak jsem zmínila, tak byly by nějaké teplotní rekordy?
2: Nejtepleji bylo v roce 2019 a to 35,6 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota byla naměřena v roce 1962 a to 3,5 stupně Celsia.
0: A ještě nám pro tuhle chvíli prozraďte, jaká bude dnešní noc a zítřejší den.
2: Zpočátku noci bude oblačno, místy s doznívajícími přehánkami a během noci budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti, zejména pak v západní polovině kraje. Zítra přes den bude převážně polojasno, místy až jasno a později večer od severozápadu opět začne přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou i přehánky nebo občasný déšť. Minimální teploty budou mezi 15 až 12 stupni Celsia, takže konečně nebudeme mít tropické noci a ty maxima budou mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 18. Vítr bude slabý, přechodně až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A to, že se konečně vyspíme, je ta nejlepší možná zpráva. Děkujeme. Za hodinu se opět uslyšíme s meteorologem Petrem Friebauerem. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.
0: Fotil anglického krále, ničivé povodně v roce 2002 nebo všechny české prezidenty. Ve věku 76 let zemřel v pondělí jihočeský fotograf Jaroslav Síbek. Mezi novináři mu nikdo neřekl jinak než Barik. Za chvíli si ho připomeneme 2 roky starým rozhovorem, který jsme natočili, když přebíral cenu statutárního města České Budějovice. Říkala si...

0: Mráčky a výlovy, to je moje, říkával s oblibou jihočeský fotograf Jaroslav Síbek. Přes půl století jeho reportážní snímky zachycovaly důležité události i osobnosti. Legendární Barik, jak mu říkávali kolegové novináři, nás bohužel opustil. Bylo mu 76 let. Ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice si ho teď připomeneme rozhovorem, který s ním před 2 lety natočil redaktor a moderátor Matěj Vodička. Jaroslav Síbek tehdy přivezl cenu statutárního města České Budějovice za celoživotní dílo a sám přiznal, že takové ocenění vůbec nečekal.
1: Když jsem se to dozvěděl, to jsem koukal jak blázen. Mě to vůbec ani nenapadlo, že by někdy někdo něco mohl takovouhle hloupost vymyslet. Jako jo. To jsem fakt překvapený, no, ale tak už jsem se s tím zžil. To snad nemají nic lepšího na práci, než vymýšlet cenu pro Síbka.
2: Zcela uvolněný a v dobré náladě převzal Jaroslav Síbek cenu statutárního města České Budějovice za letošní rok. A právě konkrétně rok 2024 je pro něj velmi povedený. Vyšla mu obrazová kniha Půlstoletí s fotoreportérem aneb fotografoval jsem anglického krále a taky měl v krajském městě 2 výstavy. Ačkoliv je ve svých 75 letech v penzi, i dál se těší na focení v terénu.
1: No, pochopitelně, když budu moc ťapat, právě já jsem vůbec nechodil, tak už jsem to rozlézl, rozťapal, takže ať se těším, utíká mi hromada věcí a rád to budu teď jako trošku dohánět, v obrazově pochopitelně, jinak nic, já už dohodnit nic nemůžu.
2: Během půlstoletí Jaroslav Síbek fotil pro ČTK, Jihočeskou mladou frontu Dnes a Českobudějovický deník, se kterým stále spolupracuje. Rodák z Prahy se na jihu Čech definitivně usadil začátkem 80. let minulého století. Vrátil se do prostředí, ve kterém vyrůstal. Jeho tatínek pocházel z Lučkovic u Mirotic na Písecku.
1: My jsme jezdili sem každý léto, každý prázdniny. A u babičky jsme se scházeli, ona babička měla 4 děti, takže jsme tam byli 4 kluci a to byl bordel. Vždycky se ve vesnici se říkali, přijeli Sýpčíci, to jsme lezli po zahradách a všechno. Tak to bylo takový, jsem se vrátil zpátky jakoby do dětství.
2: V ulicích zachycoval atmosféru sametové revoluce v roce 1989. Krátce po ní taky třeba návštěvu tehdejšího britského prince Charlese a dnes krále Karla III. V Českém Krumlově. Několik dní nepřetržitě fotil v terénu během ničivých povodní v roce 2002. Při své kariéře taky zažil dobu, kdy z redakcí zmizely tmavé komory plné negativů a nahradili je digitální fotoaparáty.
1: Já jsem se toho bál, já jsem prostě takovej pomalej v přijímání nějakých nových věcí. Jo. No ale pak jako se na to člověk zvykne, takže pak jsem byl spokojený, jak na dneska to už si nedovedu představit.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: A my jdeme na zprávy.
2: Sedm hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Venezuela po sérii zemětřesení čelí humanitární krizi. Člověk v tísni zemi poslal první vlnu podpory. Přes 50 expertů rezignovalo kvůli přesunu agent lidských práv z vlády na ministerstva. Radní Českých Budějovic hledají firmu na přestavbu letního kina Háječek. Teploty dnes vystoupí k 26 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Humanitární organizace Člověk v tísni, ADRA a Charita Česká republika doposud vybrali na pomoc Venezuele téměř 6,5 milionu korun. Zemi minulý týden postihla série silných zemětřesení. Podle Člověka v tísni čelí zasažená oblast humanitární krizi. Chybí základní materiál a nemocnice jsou na hraně kolapsu. Podle vedoucího humanitární pomoci Člověka v tísni Marka Štyse organizace poslala první vlnu podpory pro 7 venezuelských organizací, které na místě poskytují základní pomoc.
3: Jsou to plachty, matrace, lůžkoviny, pitná voda, hygienické balíčky, potravinové balíčky. A co je úplně nejzásadnější, tak je vyprošťování lidí ze sutin. Samozřejmě šance se pro uvězněné v těch troskách razantně snižují. A chystáme v dalších dnech výjezd našeho podporného týmu na místě, který se právě bude věnovat podpoře zejména těch místních organizací.
2: Úřad vlády definitivně dokončil přesun agent lidských práv, protidrogové politiky, duševního zdraví nebo nadnárodnostních menšin na určená ministerstva. Kvůli rozhodnutí rezignovalo přes 50 expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich tento krok ochranu zranitelných v Česku oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Podle bývalé zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimunkové se likviduje nejen nadrezortnost, ale i nezávislost.
4: Ten dialog mezi občanskou společností a vládou, který se právě odehrával na platformě těch poradních orgánů vlády, dostal povážlivou trhlinu a pro mě, vzhledem k tomu, že ty změny jsou nevratné a že vidím, jakým způsobem probíhají ty přesuny, tak já opravdu nemám důvěru v tom, že ten systém bude fungovat tak jako dosud.
2: Například opoziční hnutí STAN mluví o tom, že když bude součástí příští vlády, vrátí zpět původní stav a zakotví agendu lidských práv pod úřad vlády kompetenčním zákonem. Podle Šimunkové je to jediná varianta, která může do budoucna ještě agendu zachránit. Jihočeští hygienici měli na konci června nahlášených víc než 250 letních táborů v kraji. Dohromady se jich zúčastní přes 27 tisíc dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s koncem loňského června nižší. Podle ředitelky jihočeských hygieniků Kveteslavy Kotrbové s kontrolami letních táborů začaly už v tomto týdnu.
5: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat.
2: Přestavba letního kina Háječek v Českých Budějovicích začne v příštím roce. Radní města na svém posledním jednání začaly s hledáním jejího zhotovitele. Práce v areálu u Budvar Arény chce mít vedení radnice hotové do roku 2028. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí naše Česko, vybraná firma dokončí přestavbu v režimu Design and Build. Přestavba bude podle odhadu radnice stát 220 milionů korun.
0: Počasí.
2: Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm a přeháňkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech se teď podle našich informací jezdí bez nehod. Na silnici 603 u Chyňavy na Českobudějovicku se ale projíždí kyvadlově a tvoří se tam přechodně kratší kolony. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jaroslavy mají právě dnes 1. července svůj svátek. Jarušky, Jarky, přejeme vám jen to nejlepší. 7 hodin k tomu, 5 minut přesně máme právě teď. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, kde pokračuje středeční Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Tak buďte vítáni při jeho poslechu, pakliže jste se třeba právě teď probudili, anebo jste na cestě do práce, a nebo vám také začíná dovolená. Těch možností je celá řada. Věřím, že to bude s úsměvem při našem poslechu. Písničky, které nestárnou pro vás chystám, jsou připravené, zazní Lucie, Jennifer Warnes, Bill Medley, budou Bratři Nedvědi a právě teď už připraven Václav Neckář. Patříte mezi vodáky? Nebo snad máte kapitánské zkoušky a nějakou tu loďku ukotvenou v přístavu? A nebo vám ku spokojenosti stačí brouzdat se v rybníce? Ať tak či onak, určitě se vám zalíbí dnešní prvočervencový rozhlasový sloupek, kterého se v našem vysílání dočkáte už za pár minut.

0: Prázdniny a voda k sobě neodmyslitelně patří. Ať už sjíždíte řeky nebo se čvachtáte v moři, v rybníce, za lesem, v dnešním rozhlasovém sloupku prvním červencovém se dočkáte titulku Loď svou před vlnobitím chraň. Slovo dostává Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Můj muž má rád řeky a lodě a po mně vyžaduje, abych jeho vášeň sdílela, což není v mých silách, jelikož se bojím hluboké vody a dravých ryb a při pohledu na vlny narážející do přídě se o mě pokouší mořská nemoc. Tak mě manžel využívá alespoň k čištění a natírání paluby, praní modře pruhovaných triček a k hlasitému předčítání z pravidel plavebního provozu. Další, skoro povinnou aktivitou, je sledování pořadu Vltava v obrazech, který u nás běží skoro každou sobotu jako kulisa při vaření. Musím se přiznat, že už mám Vltavy plné zuby. Pan Čáslavský promine. Navrhla jsem proto, že bychom mohli změnit žánr. A dostala jsem na výběr film, dokonce dva. Bitevní loď a přepadení v Pacifiku. Ten druhý už znám jako své boty. A tak jsem zvolila bitevní loď. Nejdřív mě to nudilo, ale ve výsledku mi manželova láska k lodím dopomohla k dalším kouskům do mé sbírky citátů. Kdo by to u akčního filmu čekal, že? V jedné scéně kapitán poučuje nováčka a říká mu: loď svou před vlnobitím chraň. A mladý marňák odpovídá: jinak do záhuby je přivedeš. No není to krásné? A přestože to chvíli vypadalo nahnutě, pod tlakem mimozemské palebné síly, nakonec jsme jako lidstvo zvítězili. Může snad člověk chtít od akčního filmu víc? Ale ano, může. Pro milovníka bonmotů a sloganů tam byl taky jeden, napsaný na radiolokátoru, a ten by se z fleku mohl stát i životním krédem. V Boha věříme, všechny ostatní sledujeme.
1: Český rozhlas České

0: sebe.
1: Počasí.
2: Několik SMSek od vás, které dorazily, právě teď ráda přečtu o tom, jaké je u vás počasí. Černovice u Tábora 21 stupňů Celsia, podepsán Folta. Svěží ráno z Prachatic 20+, pofukuje. Přejeme pohodu všem, přeje to Helča, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno, klidno 19 stupňů, hezký den přeje Marie. Ve Velešině oblačno 20 stupňů, dobré ráno, plné pohody vám všem přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je po noční bouřce oblačno až zataženo, větrno a teplota je plus 17 stupňů. Zdraví a hezký den přeje Marie. Větrní zatím 19 stupňů, momentálně mírně, skoro polooblačno, zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci. Takové jsou aktuální SMSky od vás a co dorazilo z Českého hydrometeorologického ústavu. Středa s datem 1. července se ponese ve znamení oblačné až zatažené oblohy s občasným deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami, možná i silnými. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. 23 až 26 stupňů Celsia, to jsou dnešní přislíbená nejvyšší maxima. 18 až 21 naměříte na horách. Zpočátku pované proměnlivý slabý vítr, během dne mírný severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a přechodně zesílí. Abychom ohledně těch bouřek byli konkrétní, tak můžou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, kroupami kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Rozptylové podmínky pro dnešek dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Už za chvíli vás pozveme, pokud vás zajímá malba na skle, na zajímavou výstavu. Vlastně na několik i do vodárenské věže se dnes můžete vydat. Kam a při jaké příležitosti můžete ochutnat novohradský dezert. I o tom budou za pár minut tipy pro volný čas.

0: Tančíme a vy tančíte společně s námi prvočervencovým ránem. Máme 7 hodin k tomu 21 minut a čekají nás avizované tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Táboře otevře dnes v 5 hodin odpoledne kulturní centrum Truhlárna v Lucinově ulici výstavu Terezy Říčanové, která představí své podmalby na skle. Galerie bude mít otevřeno každou středu od 5 do 7 večer až do konce září a vystavená díla se budou postupně obměňovat. V Táboře začíná také výstava Malé světy výtvarnice Zdenky Schovánkové ve Vodárenské věži. Vstup je zdarma a výstava nabídne pohled do osobitého světa autorky. Do Nových Hradů můžete vyrazit na 6. hodinu odpolední do kulturního centra a galerie Koželužna. Komentovanou prohlídku výstavy nazvané Večer ve společném akordu tam doplní ochutnávka novohradského dezertu, takže návštěva potěší nejenom oči, ale také chuťové pohárky. V 6 hodin večer začne také vernisáž na zámku Kratochvíle u Netolic na Prachaticku. Výstava Hudební tóny, záře jeviště a obrysy profilů představí tvorbu Evy Čechové a Radomila Čecha. A novou výstavu dnes otevírá také Městské muzeum a galerie ve Vodňanech. Fotograf Martin Jan Havel tam představí cyklus Jak vidím svět. A ve Strakonicích zve Schmidingerova knihovna na výstavu Namícháno srdcem a neb srdce na paletě. Ve vstupní hale knihovny si můžete během její otevírací doby prohlédnout keramiku, svíčky i obrazy, které vytvořili klienti denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice? Já vám prozradím jedno malé tajemství. Právě dnes, 1. července, slaví narozeniny náš rozhlasový kolega Martin Písařík, který v našem vysílání má svůj pořad, co v učebnicích nebylo. A toho se dočkáte přibližně za nějakých 25 minut. Tak si na něj počkejte.
1: Konečně jsou prázdniny. Hurá! Užijte si hezké léto se svojí rodinou a klidně i s Českým rozhlasem České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
3: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
0: A nyní už zprávy a Lukáš Pelikán.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Používání amalgámových výplní v zubních ordinacích v Česku ode dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy, například u pacientů s alergií na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Podle stomatologů ale může vést ke zvýšení nákladů na ošetření. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala je novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES. Na začátku června ho jmenovala valná hromada podniku. Do čela rady ho teď zvolili ostatní členové. Nahradil tak Radima Jirouta, kterého akcionáři v červnu odvolali. Rada si zvolila i dva místopředsedy. Obyvatelé Českých Budějovic se ode dneška můžou zapojit do soutěže Rozkvetlé město. K dispozici jsou tři kategorie, a sice rozkvetlé okno a balkón, rozkvetlá předzahrádka nebo výloha a volná kategorie. Ceny se pohybují od 2 do 20 tisíc korun. Vítěz bude moct rozhodnout, do jakých věcí v okolí jeho bydliště město investuje dalších 100 tisíc korun. Soutěž trvá až do 15. září, pravidla najdete na webu města. Milovníci černobílých fotografií si přijdou na své na nové výstavě v galerii Portič v Písku. Fotograf Ondřej Dvořák nabízí pohled na lidské tělo díky hře světla a stínu v netradičních exteriérech. Výstavu otevřou dnes bez vernisáže. Centrum kultury města Písku na svém webu informuje, že výstava bude přístupná do 30. července. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, přehánky, taky bouřky i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách k 21 stupňům Celsia. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V Písku je do 7. července kvůli opravě plynovodu uzavřená část ulice Frání Šrámka, a to od křižovatky s ulicí Píseckého po křižovatku s ulicí Bakaláře. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jen málo kde v Evropě se dochovala historická měšťanská zahrada v takové podobě jako v Jindřichově Hradci. Právě kvůli ní teď zastupitelé diskutovali, jestli by město nemělo koupit Landfrasovu vilu. Jak se k případné koupi staví, tak tomu se budeme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice věnovat už za pár chvil. Do té doby Phil Collins. Příjemné probouzení se do 1. červencového rána.

0: Patřila k nejfotografovanějším místům starého Jindřichova Hradce. Dnes je Landfrasova vila na prodej a zastupitelé řeší, jestli by ji nemělo koupit město. Ve hře přitom není jen samotná vila, ale i výjimečně zachovaná historická zahrada. Podrobnosti má redaktorka Eva Marvanová, které přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Evo, čím je vlastně Landfrasova vila tak výjimečná?
1: Když se řekne Landfrasova vila, tak většina lidí si asi představí krásný historický dům. Jenže odborníci upozorňují, že možná ještě cennější než samotná vila je její zahrada. Ta vznikla už v první polovině 19. století a dochovala se v mimořádně autentické podobě. A právě proto se o ní v posledních letech mluvilo, třeba i během Dne architektury, kdy se areál výjimečně otevřel veřejnosti a o komentované prohlídky byl velký zájem. Podle zastupitelé Zastan a kastelána Jindřichohradeckého zámku Jana Mikeše je historická hodnota celého areálu naprosto mimořádná.
2: O jedné věci není spor, a to sice o obrovské hodnotě ve smyslu historické hodnoty, a to především v případě té zahrady, která vznikla někdy ve 30. letech 19. století a vlastně od těch dob svého vzniku, tak se v té zahradě nic dramatického neodehrálo, čili z hlediska dochování, tak je opravdu unikát i v evropském měřítku.
0: Evo, možná pro nás, kteří nejsme z Hradce a neznáme přesně historii, komu patřila Landfrasova vila? Kdo byli Landfrasové?
1: Landfrasovu vilu nechal postavit tiskař a nakladatel Alois Landfras v roce 1827. Empírovou stavbu navrhl architekt Josef Šefr a od roku 1958 je kulturní památkou. Landfrasovi ti patřili v 19. století k nejvýznamnějším osobnostem Jindřichova Hradce. Jejich tiskárna vydávala knihy i kalendáře, které znali generace Čechů. A rodina si nedaleko centra postavila reprezentativní empírovou vilu a právě mnohem výjimečnější než samotná vila je ta její měšťanská zahrada. V době svého vzniku se totiž zahrady inspirované zámeckými parky u měšťanských sídel téměř nestavily. A tady se navíc dochovala nejen její původní podoba, ale také řada drobných zahradních staveb. Právě té zahradě věnoval loni jeden z programů i Den architektury, který se nazýval ten program to nejlepší ze zahradní architektury 19. století a o tu komentovanou prohlídku byl velký zájem. Úplně se naplnila, což tedy není nic překvapivého, protože už v 19. století patřila Landfrasova vila se zahradou k nejvyhledávanějším místům ve městě, připomíná Jan Mikeš.
2: Pokud se podíváte na třeba historické pohlednice Jindřichova Hradce, tak Landfrasovu vilu se zahradou tam najdete 90% případů, protože opravdu patřila k tomu nejslavnějšímu, co Jindřichův Hradec kdysi nabízel. Takže pokud by byla jakákoliv možnost, že bychom se mohli dožít zase té obnovy té bývalé slávy, tak já bych určitě takovou možnost podporoval.
0: Na zastupitelstvu tedy padl návrh, aby vilu koupilo město.
1: Přesně tak, ta vila se totiž objevila na realitním trhu a část zastupitelů upozorňuje, že podobná příležitost už se nemusí opakovat. Nechtějí přitom rozhodnout o koupi hned, ale chtějí začít jednat s majitelem, zjistit podmínky prodeje a zároveň hledat možné využití celého areálu. Opoziční zastupitel Vít Pošvář ze strany Starostové a nezávislí říká, že u podobných historických objektů není dobré příliš dlouho váhat.
3: Já jsem navrhoval, abychom vstoupili vlastně v jednání s buď s prodávajícím, anebo se zprostředkovatelem, který ten prodej má na starosti o podmínkách toho prodeje. No a vedle toho teda samozřejmě hledat nějaké využití pro tu danou nemovitost, protože jsme se vlastně dostali do stavu, kdy se náhle objevila teda nabídka koupy téhle nemovitosti, která pro Jindřichův Hradec skutečně z našeho pohledu je velmi významná historicky kulturně. Mně šlo spíš o to, abychom nečekali, abychom aktivně jednali, aktivně k tomu přistupovali, protože u těchto realitních obchodů se taky může stát, že to za 14 dní bude pryč.
0: Jak se tedy na možnost koupě Landfrasovy vily dívá vedení města?
1: Tak to je zatím opatrnější. Podle starosty Michala Kozára z Hnutí ANO je nejdřív potřeba zjistit, za jakých podmínek by bylo možné areál koupit, jestli nabídková cena odpovídá jeho technickému stavu a hlavně, jaké by pro něj město našlo využití. Definitivní rozhodnutí tedy zatím nepadlo.
4: Padala i otázka, co potom dál s ním, a že se zvažovalo, že by to mohla spravovat krajské instituce, jestli není spíš vhodnější, aby to byl jeho český kraj, který by o tom uvažoval, že můžeme ho zkusit oslovit. Ve finále se domluvilo, že minimálně se osloví prodávající, jestli ta cena je konečná a eventuálně, jaké by byly podmínky, aby jsme měli přehled.
1: O dalším osudu Landfrasovy vily tedy zatím rozhodnuto není a zůstává dál v nabídce realitní kanceláře. A může se tedy stát i to, že se nakonec dostane do soukromých rukou.
0: O Landfrasově vile, která je na prodej, jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala s redaktorkou Evou Marvanovou. Evo, děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Všechny pořady Českobudějovického rozhlasu na jednom místě a kdykoliv online. Budějovice.rozhlas.cz

0: Jeden Benjamín v podání Hany Zagorové dorazil do vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a jednoho meteorologa přivítáme hned v zápětí.
1: Počasí.
0: Jmenuje se Petr Friebauer a budeme si povídat i o aktuálním počasí na jihu Čech, takže se táži, jak máme právě teď. Dobré jitro.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme oblačno až zataženo. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 až 20 stupně Celsia. Srážky se aktuálně nevyskytují, ale z Rakouska již do Novohradských hor postupují přehánky, takže tam v nejkratší chvíli bude i pršet. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno. Teplota je 20,3 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jeho východní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů. Choráňov hlásí také oblačno, teplotu 17,8 stupně Celsia a vítr mírný jihozápadní 5 metrů za sekundu.
0: Jakého počasí se dočkáme dnes odpoledne?
2: Odpoledne nás od severozápadu bude přecházet studená fronta. Bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm a přehánkami, místy i bouřkami, které budou postupovat k východu. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách zesílí. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jak to vypadá se stavem vody v jihočeských řekách?
2: Vltava svou mořský most, tam je sjíždění povoleno, výška hladiny je 56 cm, ve vyšším Brodě je výška hladiny 60 cm, tedy na hranici sjíznosti. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a Otava Katovice, ta má výšku hladiny 42 cm, tedy na hranici sízností. Teplota vody v řekách se pohybuje kolem 25 stupňů Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 27,4 stupně Celsia.
0: Jak bude dnes v noci a co přinese čtvrteční den?
2: Zpočátku noci bude oblačno, místy s doznívajícími přehánkami, během noci budou ale srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti, zejména potom v západní polovině kraje. Zítra přes den bude převážně polojasno, místy až jasno a později večer od severozápadu začne zase přibývat oblačnost a místy se mohou vyskytnout i přehánky nebo občasný déšť. Minima budou mezi 16 až 13 stupni Celsia a maxima zítra mezi 22 až 25 stupni na horách kolem 19. Vítr bude slabý, přechodně až mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
0: A ještě se stihnu zeptat na předpověď pro den páteční.
2: Zpočátku bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, k ránu bude oblačnosti i srážek ubývat a během nebude převážně polojasno, srážky pouze výjimečně. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 22 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: S námi byl Petr Friebauer. Prozatím děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Divadelní prázdniny, něco takového přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková prakticky nezná. Léto má totiž plné vystoupení, představí se třeba na českobudějovických múzách na vodě. Ještě předtím se ale zastaví na rozhovor k nám do vysílání. Popovídáme si třeba o tom, jaké byly její začátky v Národním divadle, kde působí už 20 let. Nalaďte si nás ve středu 1. července po 11. hodině.
1: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice a ne jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
0: Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Už za chvíli s dnešním oslavencem Martinem Písaříkem, který má narozeniny.
1: Český rozhlas České Budějovice, Písaříkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Středočeský a Jihočeský kraj propojili své dopravní systémy. Jízdenky pražské integrované dopravy nově platí až do Tábora. Ode dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Čas na zápis je až do první běžné návštěvy u veterináře. Na turistických trasách na Šumavě můžou po bouřkách rozit pády větví a stromů. Na jihu Čech očekávejte oblačné až zatažené počasí, přehánky a teploty do 26 stupňů. Zprávy má Lukáš Pelikán. Příjemné ráno. Na jízdenky pražské integrované dopravy je ode dneška možné dojet z Prahy až do Tábora nebo Plané nad Lužnicí. Středočeský a Jihočeský kraj propojili své dopravní systémy. Jízdné si vzájemně uznávají na skoro stovce autobusových linek. Změny se týkají taky cestování vlakem, jak doplňuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a středních Čechách.
2: Integrované jízdenky teď platí i v rychlících mezi Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi se vzájemným překryvem obou systémů v úseku Benešov-Planá nad Lužnicí. Zatím jen autobusem je možné na tarif 5 dojet až do Písku nebo Strakonic.
0: Změny souvisejí s dnešním spuštěním nového integrovaného dopravního systému na jihu Čech. Vliv má například na přečíslování linek MHD. Výrazněji se to promítlo například v Táboře. Dosavadní linka 10 jezdí nově označená jako 40. Podobně je tomu u dalších páteřních linek. Linky ve vedlejších směrech začínají číslem 50. Podrobně o tom píše dopravce Komet Plus na svých internetových stránkách. Po posledních bouřkách se na turistických a cyklotrasách na celém území Šumavy můžou vyskytovat popadané větve nebo i vyvrácené stromy. Podle webu Národního parku Šumava je nejhorší situace v okolích Jeleních vrchů a Nové Pece, kde se na značených trasách vyskytuje větší množství polámaných větví, ale taky polovyvrácených a nalomených stromů nebo jejich částí. Správci parku proto apelují na návštěvníky, aby při svých výletech byli opatrní. Jihočeští hasiči měli v noci na dnešek skoro 30 výjezdů spojených s bouřkami, píše o tom jejich mluvčí Roman Krčmář na sociální síti X. Ve většině případů se jednalo právě o odstraňování popadaných větví a stromů. Majitelé psů mají ode dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
3: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne, musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
0: Globální teplota mořské hladiny v uplynulém měsíci překonala rekordní hodnoty. Vychází to z měření programu Copernicus, který před víc než týdnem zaznamenal průměrnou mořskou teplotu 20,86 stupně Celsia. Tím překonal hodnoty z let 2023 a 2024. Oteplování oceánu je důsledek globálních změn klimatu, které podle vědců vedou k tání ledovců, zvedání hladin moří a trvalým změnám světových ekosystémů.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech dnes očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm a přehánkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Fouká mírný severozápadní vítr, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Prachaticku u kruhového objezdu u Těšovic se převrátil přívěs s plošinou. Záchranáři zasahují na Táborsku v Radvanově u Mladé Vožice, tam havaroval motorkář. A porouchaná dodávka stojí na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora u Ševětína a potom u Veselí ve stejném směru je odstavené osobní auto. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pokračuje středeční vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, Jihočeské ráno, u mikrofonu s vámi Adéla Jirkalová. Připomínám, svátek dnes slaví Jaroslavy, tudíž Jarkám, Jaruškám přejeme jen to nejlepší. Máme tady první červenec a to nejlepší pro děti a určitě i pro rodiče je fakt, že ty dva měsíce prázdnin jsou stále před vámi. Tak užívejte, pokud to jde. Ne všude je ale takto veselo. Rozbité střechy domů a potlučená auta hlásí obyvatelé Prachatická po mimořádně silném krupobytí. Statisícové škody jim způsobila pondělní průtrž s kroupami o velikosti v průměru až 10 cm. Více už za chvilku v reportáži.

0: Škody na desítkách domů a sklenicích odstraňují obyvatelé Ratiborovy Lhoty a Vrbice na Prachaticku. Oběma sídly se v pondělí prohnal liák se silným krupobytím. Místní hlásili kroupy až o velikosti pomerančů. Škody na majetku podle nich půjdou do statisícových částek.
1: Tohle třeba, co vidíte v těch kýblích, tak to jsou 4 plný kýble střepů, vlastně, který jsme vytahali tady z jedné strany toho skleníku, který je rozbitý teda komplet.
2: David Fesl z Ratiborovy Lhoty přišel kromě skleníku také o střechu stodoly. Ta teď v průsvitu připomíná spíš noční oblohu.
1: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako, takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili. Jenom v materiálu, tady to je prostě kolem 500 000 jenom na té stodole. Když jsem to počítal, tak je tam nějakých 400 děr.
2: Mimořádně silné krupobytí přitom přišlo nečekaně. V první chvíli to podle Davida Fesla vypadalo jen na silný liák. Kroupy se přidaly až později.
1: Teď vidím různé velikosti těch krup, jak padaly, až velikosti pomeranče, kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Takže opravdu jako byl to masakr.
2: Škody má i jeho bratr Jaroslav, který bydlí jen o pár desítek metrů vedle. Nejvíc mu kroupy poničily jedno z aut.
3: Tady to akorát odneslo jedno vozidlo, no, čelní okno. Překrytý jsme to teda měli, ale nepočítali jsme prostě s tím, že ty krupy budou tak velký, že to prorazí.
2: Na záchranu majetku neměl podle svých slov dost času ani odvahy.
3: Co šlo, jsme přikryli, pak už jsme v tom vlastně nemohli ani vyběhnout ven, protože to bylo jakoby životu nebezpečný, tak jsme radši zůstali schovaný v baráku.
2: Kroupy zasáhly také nedalekou zahradu Jaroslava Jouna. Na sklenicích přišel o většinu skleněných tabulí.
4: Celkem 27.
5: A máte to teda na kolika sklenicích?
4: Nebo... Na dvou, no ještě v foliák máme potrhány.
5: Se střechou udělalo vám to něco?
4: Se střechou ne, akorát máme slepice, tam to prorazilo, ten building, to je ternit.
2: Silná bouře se nevyhnula ani sousední Vrbici. S tak silným krupobytím se poprvé v životě setkala i paní Zuzana.
6: Když jsme se zpamatovali, tak lítali kusy ledu, to byly tenisáky a z různých takový roztřepený byly. Tak jako celé jsme jenom stáli a koukali jsme a nemůžete dělat nic.
2: Jak dál připomíná, poškozený majetek měli ve vesnici téměř všichni obyvatelé.
6: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Některé střechy vydržely docela jako dobře, ale snad každý barák tady má teda nějakou škodu.
2: Místní z obou sídel škody stále sčítají. Podle odhadů ale dohromady půjdou do vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České

0: počasí.
1: A co říkají SMSky od vás? Dobré ráno, polojasno, po noční bouřce, klidno, pěkný den vám i posluchačům přeje Věra Stýna. V Nové Peci po noční bouřce a deštíku je oblačno a 20 stupňů, přeji příjemný den, podepsána Dagmar. Děkuju za každou vaši zprávu, kterou jste odeslali do našeho vysílání. Jsem ráda, že vše, co mělo, zaznělo. A co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude o velké oblačnosti, o četných přehánkách a také o bouřkách. A to i silných. Teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříte 18 až 21. Vítr zpočátku slabý, proměnlivý, během dne mírný, severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Při silných bouřkách se mohou dostavit přívalové srážky kolem 30 mm, také kroupy kolem 2 cm a nárazy větru okolo 70 km v hodině. Rozptylové podmínky dobré.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Už za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Možná mi dáte za pravdu, že tomu všednodennímu hustému provozu se s prázdninami pravda trošku ulevilo, a to platí i pro České Budějovice. Nyní se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám prozradí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí za Vimperkem ve směru na Německo jsme na 2,5-kilometrovém úseku s 34 zatáčkami zahájili opravu povrchu vozovky. Během prací obnovíme krytové vrstvy a vozovku místy rozšíříme. Doprava bude až do druhé poloviny září vedená kyvadlově po volné polovině vozovky.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labirint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Přesun agent lidských práv, národnostních menšin nebo duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstva dál vyvolává kritiku. Na protest proti změně rezignovalo víc než 50 odborníků z vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich ochrana zranitelných skupin potřebuje nadrezortní koordinaci. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 míň než loni. I přesto je to dosud nejtragičtější měsíc letošního roku. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc. Silnice mezi Střezimíří a Mezinem na Benešovsku je po 2 letech znovu průjezdná. Stavaři tam vybudovali nový most přes železnici, ten historicky zbourali kvůli špatnému stavu. Tvarem i vzhledem povrchu připomíná ale ten původní. Podle nezávislého starosty Střezimíře Miloše Jelínka jde o důležitou spojnici se Sedleckem Prčickem. Koncertní síň Trojice v Písku dnes hostí zahajovací koncert houslových kurzů Otakara Ševčíka. Diváky přivítá Stamicovo kvarteto. Ve svém repertoáru má skladby jak českých, tak i zahraničních autorů. Začátek bude v 19 hodin. A festival komorní hudby dnes večer pokračuje v Českém Krumlově. V 19 hodin a 30 minut vystoupí v zrcadlovém sále zámku hoboista Vilém Veverka a harfenistka Kateřina Englichová. Program nabídne skladby Ravela, Debussyho i současných českých autorů. A ještě počasí. Oblačno až zataženo, přehánky a taky bouřky, i silné. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách k 21 stupňům Celsia. Fouká mírný severozápadní vítr, biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích zasahují vodohospodáři na křižovatce Mánesovy ulice s ulicí Boženy Němcové. Jeden odbočovací pruh směrem k výstavišti je proto neprůjezdný. Pozor taky u Radvanova, nedaleko Mladé Vožice na Táborsku, tam boural motorkář. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A pokračuje jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 200 nových sdílených kol můžou ode dneška využít cyklisté v Českých Budějovicích. Stačí jim k tomu jízdenka ve speciální aplikaci nebo předplatný kupon pro MHD. Podrobnosti ke službě přidáme v našem vysílání už za pár chvil.
5: Už nejsem

0: Už dnes vyjedou do ulic Českých Budějovic 200 červeno-žlutých sdílených kol. Službu od začátku července nově zajišťuje dopravní podnik města. Zájemci si kolo můžou půjčit díky jednoduché aplikaci nebo pro rezervaci můžou využít zakoupenou jízdenku na MHD. Jak bude systém fungovat v praxi, nám už teď přiblíží mluvčí dopravního podniku města České Budějovice Barbora Fischer, kterou vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno i vám.
0: Kde všude a jak bude možné si kola zapůjčit?
1: Tak my máme tu radost říct, že nejenom, že to bude možné, ale že už to možné je a lidé se půjčují. A to v Českých Budějovicích a také v Roudném a na Včelné u Českých Budějovic. Těm kolům, která jsou rozmístěna na něco přes 170 stanovištích po městě a tady těch dvou obcích, tak je potřeba přijít s telefonem, ve kterém budete mít nainstalovanou aplikaci CB Kolo, vytvořený účet.

0: A pak už stačí otevřít v této aplikaci buď přes tlačítko půjčit kolu kameru a vlastně si kolo odemknout a jet.
1: Jak je systém provázaný s městskou hromadnou dopravou po městě?
0: My samozřejmě chceme ten provoz sledovat a co nejvíce navazovat na potřeby těch našich zákazníků, tak aby to poskládání zastávek a stanovišť bylo co nejpřirozenější a nejvíc na sebe navazovalo. Ale to, co už v tuhle chvíli naši předplatitelé a cestující rozhodně ocení, tak je to, že vlastně předplatné v aplikaci DPMCB, které platí na MHD, tak nově můžou využívat právě i pro tahle sdílená kola, a to čtyřikrát denně, kdy budou mít prvních 30 minut jízdy zadarmo.
1: A ještě jedna otázka. Je možné si teď kolo půjčit třeba na celý den?
0: Tahle ta možnost tam taky je. Vlastně máme dvě možnosti předplatného, které je platné vyloženě jen na ta kola. Jedno, které očekáváme, že bude takové běžnější, tak je měsíční, kde je tam 6 výpůjček na den pro ty předplatitele, ale pokud by právě třeba turisté měli zájem si na kolech jezdit každý celý den, buď si půjčit třeba jedno na dlouhou dobu, nebo si ho v průběhu dne vystřídat podle potřeby, tak je tam právě i tady ta možnost na 24 hodin.
1: O sdílených kolech jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala s mluvčí dopravního podniku města České Budějovice Barborou Fischer. Děkuji, že jste si na nás udělala čas. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: I vy, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky.

0: počasí.
1: Po hodině se opět vracíme ke spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Dnes zde slouží Petr Friebauer, kterého opět vítám ve vysílání a ptám se, jak máme právě teď na jihu Čech. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, máme převážně oblačno, zatím bez srážek, ale během dopoledne musíme počítat s přehaňkami a bouřkami, které mohou být i silné. Od severozápadu bude přes naše území přecházet studená fronta. Teploty se aktuálně nejčastěji pohybují mezi 19 až 22 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně oblačno, teplota je 22,1 stupně Celsia, vítr fouká slabý jižní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů. Churáňov hlásí také oblačno, teplotu 18,9 stupně Celsia a vítr slabý jihozápadní 4 metry za sekundu.
1: Jak to bude s mraky, deštěm, potažmo teplotami v odpoledních hodinách?
2: Odpoledne bude stále oblačno až zataženo s přehánkami nebo bouřkami, které budou postupovat k východu. Večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 20 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce. Mírná zátěž.
1: A co vaše modely vypočítaly pro dnešní noc a zítřejší, tedy čtvrteční den?
2: Zpočátku noci bude oblačno, místy s doznívajícími přehánkami a během noci budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti, zejména pak v západní polovině kraje. Zítra přes den bude převážně polojasno, později večer od severozápadu začne opět přibývat oblačnosti a pouze ojediněle se mohou vyskytnout přehánky nebo občasný déšť. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni a maxima mezi 22 až 25 stupni Celsia na horách kolem 19. Vítr bude slabý, přechodně až mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: Jak bude v pátek?
2: V noci na pátek přes naše území přejde další studená fronta od severozápadu a za ní se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Zpočátku bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu bude oblačnosti i srážek ubývat a během dne bude převážně polojasno, srážky pouze výjimečně. Minimální teploty budou kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A ještě se zlehka dotkneme víkendu. Jaká bude sobota?
2: V sobotu nás čeká hezké počasí, bude polojasno až jasno a beze srážek. Minima kolem 11 a maxima kolem 22 stupňů Celsia a vítr mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Svůj drahocenný čas nám věnoval dnes po ránu meteorolog Petr Friebauer. Vážím si toho, děkuji, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8.51, to je aktuální čas. Do celé si dáme ještě za okamžik kapelu Holky a jedno takové děvče dorazilo do našeho vysílání. Jmenuje se Hanka Šoberová, je to milá dáma, která bude vaší průvodkyní dnešním jihočeským dopolednem. Ahoj, Hani.
1: Ahoj, Adelko, to děvče znělo moc hezky, to se krásně poslouchá.
0: Já ráda dělám radost.
1: Ano, děkuji a já věřím, že i my budeme dělat radost našim posluchačům a to tématy, která jsme pro ně vybrali do dnešního jihočeského dopoledne. My jsme oslovili třeba herečku Martinu Prajsovou a to s otázkou, jakáže místa se zapsala do jejího srdce a kam se ráda vrací. Zjišťovali jsme taky, jak aktuální horka zvládají zvířata v zoologické zahradě. Přece jenom pro nás lidi je to těžké, ale nemyslím si, že pro zvířátka je to snažší. A nebo co všechno nabízejí některé jihočeské hrady a zámky vedle klasických prohlídek. Takže budeme zvát na letní kulturu. No a mám připravenou taky detektivku Jiřího Březiny v Kopřivách, o kterou budeme soutěžit. No aby toho nebylo málo, tak si třeba připravíme pořádné espresso.
0: Tou kávou, to byla taková třešnička na dortu, jsme to hezky završili, tu pozvánku k jihočeskému dopoledni. Tak Adéla Jirkalová se pro dnešek loučí a slovo už brzy dostane Hanka Šoberová. Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: 5 dětí je po úderu blesku na letním táboře Učí měře mimo ohrožení života. Jsou v péči lékařů v Jindřichohradecké nemocnici. Praktičtí lékaři můžou ode dneška předepisovat některé léky od specialistů. Hudební festival Můzy na vodě dnes začíná v Českých Budějovicích. Přehaňky a bouřky doprovodí teploty do 26 stupňů. Večer se bude postupně vyjasňovat. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života. Jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Zachranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily o zdravotním stavu dětí Českému rozhlasu řekla mluvčí Jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.
2: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichův-Hradec přijato 5 dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
0: Praktičtí lékaři můžou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila ve vysílání Českého rozhlasu Ludmila Bezdičková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
0: Slovensko ode dneška přebírá předsednictví takzvané Vyšekrátské čtyřky. V následujícím roce chce posílit především spolupráci s ostatními členy, tedy Českem, Polskem a Maďarskem, která v minulosti oslabila kvůli rozdílným postojům například k válce na Ukrajině. Další z priorit je podle Bratislavy obnovení politické váhy V4 v rámci Evropské unie. Celkem 6 hudebních večerů čeká na návštěvníky festivalu Můzy na vodě v Českých Budějovicích. Zahajovací koncert začíná dnes od 9:30 večer na slepém rameni Malše u Sokolského ostrova. Program přiblížila primátorka Českých Budějovic z hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
4: 1.7. to bude Kateřina Kněžíková s orchestrem opery Jihočeského divadla, pak 2.7. to zahraje Daša a Pajky Pajky Quintet, 5.7. Fleret, no a končíme Štefanem Margitou.
1: Sport.
0: 5 českých tenistů postoupilo do 2. kola Wimbledonu. Jiří Lehečka vyřadil Australana Popirina, Jakub Menšík zvládl 5-setový zápas s Britem Samuelem, Linda Nosková zvítězila nad Němkou Zajdlovou, Marie Bousková zdolala Australanku Gibsonovou a Karolina Plíšková vyřadila Krajanku Terezu Valentovou. Do 2. kola Wimbledonu se nepodívají Vít Kopřiva a Sára Bejlek. Dnes už se bude hrát o 3. kolo. Z Češek do něj můžou postoupit Karolina Muchová, Barbora Krejčíková a jedna z dvojice Kateřina Syňáková, Nikola Bartuňková, ty totiž nastoupí proti sobě.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm a přehánkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Fouká mírný severozápadní vítr a biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice z Holkova směrem k dálnici D3 je až do srpna úplně uzavřená. Práce souvisí s výstavbou dálničního přivaděče. Řidiči neprojedou úsekem od železničního přejezdu v Holkově a prostředními Svinci. Objízdné trasy jsou značené, dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začíná nový měsíc, prázdniny jsou v plném proudu a letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Pokud jste si ještě nestihli odpočinout, nezoufejte, léto teprve nabírá dech. Dnešní datum je spojeno taky s několika známými osobnostmi. Právě 1. července se narodil herec Vladimír Hráš, toho si mnozí dodnes vybaví jako pohádkového krále Miroslava z Pyšné princezny. No a narozeniny slaví taky herec a cestovatel Martin Písařík. A jedna zajímavost na dnešní den, 1. července roku 1979, se začal prodávat první Walkman, přístroj, který změnil způsob, jakým posloucháme hudbu. Dneska nám sluchátka a hudba v mobilu připadají samozřejmě, ale tehdy to byla taková malá technologická revoluce. Počasí, to by k nám i přírodě mělo být docela milosrdné, meteorologové slibují déšť i lehké ochlazení, tak se nám snad po té vlně veder trošku uleví. Ať už vás čeká pracovní den, dovolená nebo prázdninové dobrodružství, přejeme příjemný vstup do nového měsíce a pohodové středeční dopoledne. S vámi Hanka Šoberová.

0: Lenka Filipová, Karel Zich, písnička Mosty v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. Látku nad výběhem vlků v Srní na Šumavě obsadili dělníci. Schnilé smrkové sloupy, nosné konstrukce tam mění za nové modřínové, které víc vydrží. Práci komplikuje velmi svažitý a kamenitý terén a navíc je tam nezbytný neustálý dozor nad 10členou vlčí smečkou, kterou není možné přemístit.
1: Tam držíme pořád 31, ne? Na prostřední vazbě, ne?
2: Pracovníci tady upravují další ze sloupů.
3: Měníme postupně jednotlivé podpěry té konstrukce lávky.
2: Se stavby vedoucím Ondřejem Jilečkem jsme právě přišli pod tu lávku.
3: Byly ze smrkového dřeva napadaného nilbou a my je měníme za modřínové stojky.
2: No krásně to tady voní a těch sloupů je tady docela hodně.
3: Mělo bych být 72, jestli se nepletu. Jsou od 30 do 50 cm. Přímo tady z kopce nad Srním.
2: Co třeba tady na tom pro vás bylo nejtěžší nebo je nejtěžší?
3: Ta práce v tom terénu ve stisněných podmínkách, protože všechno musíme dělat buď ručně, anebo máme malý samostavitelný jeřábek, kterým ta lávka unese. A to je vlastně jediný stroj, který nám je tady schopný pomoct. Všechno ostatní musíme nosit ručně a stavět ručně.
2: Ten nejvyšší 7,5 metru vysoký sloup, kolik tak váží?
3: Asi 450 kg.
2: Stále vidím vlka, vlci nás tady sledují. No, vy pracujete i přímo v tom výběhu. Jaké to je pracovat s vlky za zády?
3: Oni jsou hrozně hodní, vůbec si nás nevšímají, akorát když jdeme na oběd, tak nám kradou věci. Oni se lidi bojí, oni se nás nevšímají. Máme nad sebou neustále dohled tady od Národního parku, který v podstatě hlídá chování vlků. V případě, že by vykazovali nějaký známky nervozity nebo něco takového, tak my bychom práce přerušili, ale během dvou dnů se na nás zvykli a od té doby se nás nevšímají.
4: Jeden stojí tamhle přímo v tom sluníčku, teď se tam hejí.
2: Jo. No, přišli to zkontrolovat, no, ale...
4: čekají, že by bylo krmení.
2: A... Tak a to už přicházíme na tu 270 metrů dlouhou lávku, která vede nad celým tím výběhem. Tady během té stavby kurzuje veterinární asistentka Veronika Šrajtová.
5: Chodím po lávce a monitoruju, jak se vlci chovají. Zároveň dávám dohromady jejich podrobnou fotodokumentaci.
2: Kdyby bylo nestandardní chování těch vlků, abyste upozornila dělníky, že teda na to mají asi reagovat odchodem z výběhu, co by to bylo nestandardní chování?
5: Ti vlci vlastně, když by se cítili nějak ohroženi nebo by tam panovala větší nervozita v té smečce, tak začnou být na sebe více agresivní. A to třeba potom může způsobit to, že vlastně si vybíjí svoji zlost na ty nižší členy ve smečce a vlastně by nemuseli být už tak pozorní a mohli by se třeba dostat i k těm pracovníkům, ale to se asi nikdy nestane.
2: Takže oni vlastně si vůbec jich nevšímají? Je to vůbec nezajímá? Že
5: ne, vůbec si jich nevšímají, vlastně chodí jen tak okolo, že se třeba na ně podívají, ale jinak jsou
2: zvědaví.
5: Jsou zvědaví, přesně tak, jsou zvědaví, ale jinak jsou v klidu a polehávají někde opodál.
6: A já si totiž myslím, že ty vlci, ta zvířata se už těší na ty návštěvníky.
2: Je tady s námi i mluvčí Národního parku Šumava, Jan Dvořák.
6: Protože oni jsou vlastně od narození zvyklí, že je tady nějaký pohyb, takže věřím tomu, že se budou ukazovat, jak otevřeme lávku dostatečně.
2: Lávka nad výběhem vlků by se měla opět otevřít v polovině července. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
0: No nevím, jestli bych chtěla pracovat někde s vlky v zádech. Ano, to se skutečně děje v Srní na Šumavě, kde dělníci musí opravovat lávku nad výběhem vlků. Tak tolik reportáž z místa, my pokročíme dál. Samozřejmě muzika nemůže chybět, samozřejmě i ta nestárnoucí, třeba v podání Elvise Presleyho. No a za chviličku už se vydáme za místy v Srdci. Jezdíme rádi na chalupu rodičů mého manžela na Třeboňsku, alespoň to říká herečka Martina Prajzová. Má ale taky ještě svůj cestovatelský sen. Jaký? Tak to nám řekne za chvilku.

Divadelní prázdniny, něco takového přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková prakticky nezná. Léto má totiž plné vystoupení, představí se třeba na českobudějovických Múzách na vodě. Ještě předtím se ale zastaví na rozhovor k nám do vysílání. Popovídáme si třeba o tom, jaké byly její začátky v Národním divadle, kde působí už 20 let. Nalaďte si nás ve středu 1. července po 11. hodině.

0: vím.
1: Herečka a taky spisovatelka Martina Prajsová má k jižním Čechám svůj zvláštní nostalgický vztah. Mirce Nezvalové pro náš seriál prozradila, že je to nejen proto, že sem jezdí na Třeboňsko na chalupu.
2: Místa v srdci.
3: Nemůžu říct úplně naše, je to chalupa rodiny mého muže, o kterou my se velmi rádi staráme a vlastně si tady užíváme volné chvíle, když sem přijedeme. Nejradši tady máme všední dny na Třeboňsku, protože v sezóně je to tady opravdu jako bohaté na turisty a ty všední dny jsou takové volnější, ale hlavně k té chalupě se vlastně pojí takový úsek mého života. Mně se tady narodil syn. Já jsem jela rodit do Jindřichova Hradce a vlastně následný měsíc jeho života a jsme strávili tady v jižních Čechách, takže kdykoliv projíždíme tímto krajem a vidí odbočku Jindřichův Hradec, tak křičí i teď v 17,5 letech, tady jsem se narodil a má tady hluboké kořeny, takže to je jedno z mých míst tady v Třeboni.
4: Máte pochopitelně určitě i nějaká další, i když k tomu Třeboňsku se váže tento nádherný příběh.
3: Mám, já pocházím z Moravy, pocházím z malého města na hranicích Znojmo, což už se samozřejmě rozrostlo v neuvěřitelně nádherné a kulturní město. Mám to tam moc ráda a hlavně svou rodnou ves Nový Šaldorf u Znojma, což je meka vinařů. Takže tam se vracím neuvěřitelně ráda, protože tam nějak jako bytostně patřím. Odsud jsem vzešla a prostě ty návraty jsou tam šťastný. A pak mám ještě jedno krásné místo a to mám v srdci taky hodně hluboko a to je náš dům společný, který jsme si koupili s mužem, aby jsme měli kde trávit dny o samotě v klidu a v nějakém takovém tom pomalejším rozpoložení. A to je náš dům v malém městečku, v takovém magickém trojúhelníku mezi Dači a Slavonicemi v Jemnici. Takže tam máme v židovské čtvrti nádherný dům, kde je opravdu ticho, klid a já tam třeba ráda píšu.
4: To mě krásně překvapilo, že vlastně k těm jižním Čechám máte takový nádherný vztah. I když je pravda, že Nový Šaldorf, to známe, my, co jezdíme na kolech, tak jsme se tam mnohokrát stavili na skleničku. Přivykla jste jihočeskému nápoji pivu?
3: Nikdy. Jediné období mého života, kdy mi jakž tak pivo chutnalo a zahánělo žízeň, bylo právě těhotenství a to jsem ho nesměla. Takže já jsem tomuto muku nepodlehla, musím říct, obecně hořké chuti a pivo není a vlastně ani kultura kolem piva mi není úplně blízká. Asi je to tím, že jsem prostě odkojená vínem.
4: Jste cyklistka?
3: Vůbec ne. Já mám kolo tady na chalupě značky Amulet, které je na takové ty pojížďky, když si potřebuju vyčistit hlavu, tak jedu kolem Vítka na takový můj 10-minutový relaxační pobyt na kole a pak ho zase velmi ráda dám do kulny. Já nejsem sportovec, tak proč bych byla cyklistka?
4: Dobře, takže předpokládám, že relaxujete úplně jinak, třeba právě v té Jemnici.
3: Ano, já relaxuju nejlépe a nejvíc relaxuju, když jsem úplně sama. To jsou pro mě nejvzácnější chvíle. Já jsem neustále obklopena lidma, stojím před lidma, jsem mezi lidma a ta samota se sebou samotnou, obdivuju se, že se sebou dokážu vydržet, ale je to neuvěřitelně léčivý. Píšu, když jsem sama.
4: Máte ještě nějaký cestovatelský sen?
3: Mám, severské země. Švédsko, Finsko, Norsko bych chtěla někdy ještě ve svém životě vidět a

0: zažít a ochutnat, ale vlastně nelpím na tom. Já jsem za život už poznala tolik svého osobního lpění, které se nesplnilo a způsobilo velký zklamání, takže když se to náhodou stane, budu ráda.
1: Tak vy jste herečkou Národního divadla, ale také jste vlastně autorkou knih, tak prozraďte, co si třeba můžeme od vás přečíst.
0: Napsala jsem zatím 3 knihy, říkám zatím, protože to pořád ve mně ještě bublá. Další a další témata. Ta první se jmenuje Jak jsem nebyla na lvech, to je knížka plná fejetonu z mého života. Druhá knížka se jmenuje Mají v nebi skleničky a to je kniha, která popisuje mé dětství právě na Jižní Moravě. To je kniha, kterou když otevřete, tak ucítíte víno. A ta třetí knížka, která vlastně vyšla loňského roku k mým 50. se jmenuje Tvá M a to je kniha složená z dopisů, které jsem napsala tátovi do nebe, protože už ho 30 let nemám.
1: Já věřím, že pokud si posluchačky nebo posluchači Českého rozhlasu České Budějovice nějakou z vašich knih zalistují, tak s vámi budou mnohem blíž a mě velmi těší, že byť jste ta Moravanka, tak přece jenom k těm jižním Čechám máte úžasný vztah. Takže herečka a také spisovatelka Martina Prajzová.
0: Děkuju vám.
1: Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
2: No a já snad jenom doplním, že i za týden v tomto čase vám nabídneme oblíbená místa. Tentokrát to budou místa studentky a taky cestovatelky Anežky Pecháčkové, kterou můžete znát už z našeho vysílání a ta její místa vás třeba můžou inspirovat k nějaké zajímavé návštěvě. 9 hodin 29 minut, jeho české dopoledne pokračuje dál. Čepec nebyl na jihu Čech jenom ozdobou, ale taky znamením, že žena je vdaná. V jeho české vlastivědě si dneska připomeneme svatební čepení i přísné nařízení z 18. století. Podle něhož svobodným dívkám za nošení čepce hrozilo jeho zabavení a 4týdenní arest, což znamená vězení. Ostatně víc se dozvíte už za malou chvilku. Tohle to už jsou ale Modern Talking a jejich písně.

Právo nosit čepec měly na jihu Čech pouze vdané ženy a více si k tomu řekneme v dnešní jihočeské vlastivědě. I když nejčastější pokrývku hlavy žen v lidovém prostředí venkova a malých měst tvořily šátky, vdané ženy měly právo nosit zdobený čepec. Obvykle jej dostávali při svatbě během obřadu takzvaného čepení, tedy přijímání mezi vdané ženy. Obyčejné spodní čepce, často nošené počátkem, si zhotovovaly ženy sami, sváteční však tvořili odborníci. Nošení čepců z drahocenných látek mezi poddanými ženami se například nelíbilo majiteli jihočeského panství Lnáře, kterým byl hrabě Karel Rudolf Schwerzpork. Dochoval se dopis z roku 1746, v němž líčí městské radě v městečku Kasiovice, jak s velkou mrzutostí spatřil v tamním chrámu páně, cituji, kterak mnoho ženských osob ve skvostném a nádherném oděvu, obzvláště zlatem a stříbrem štikované, s krášlenýma čepci, poukázati se dali. Pro příště proto zapověděl všem městským poddaným ženám nositi součástí oblečení pořízené z drahocenných látek a vyšívané zlatem nebo stříbrem. Ženy přímo vybídl, aby, cituji, čepce z čistého plátna a barchanu nosit hleděli. Svobodným pak zapověděl nejen nádherné šaty, ale i všechny čepce, protože čepce jen samým ženám a žádným panám poctivým nositi nepatří. Za porušení tohoto nařízení hrozilo dívkám zabavení čepce a 4týdenní arest.

0: Valdemar Matuška, to jsem já, ten kovboj. Jeden z nejznámějších českých country hitů v podání právě tohoto známého zpěváka. Píseň naspíval v roce 1976. No a jde o českou verzi slavného amerického hitu od Glena Campbella. No ale teď pojďme k dalšímu tématu, které nás čeká v jeho českém dopoledni. Vysoké letní teploty, ano, sužují poslední dny Česko, dokážou potrápit nejenom lidi, ale dokonce taky zvířata. O obyvatele zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou je ale velmi dobře postaráno. Posuňte sami, tady je reportáž.
1: Zooložka Markéta Jariábková právě otevřela dveře do velikého mrazáku a zavanul na nás opravdu chladný vzduch.
2: My jsme dostali od jedné firmy poměrně velké množství ledu právě pro naše zvířata na ochlazení, tak už se ho vyzkoušeli například vidry a budeme pokračovat dál u dalších zvířat koušku, protože samozřejmě i pro ně v této podobě jsou malé kostičky, tak i pro ně to něco jiného, protože my standardně zamražujeme jako velké bloky a teď teda dostanou jako v drobných kostkách, tak to pro ně bude taky taková změna.
1: Sledem jsme se přesunuli k výběhu s vidrami, kde jsou v průběhu dne i komentovaná krmení zvířat.
2: Nacházíme se u vider říčních. Vidra říční je jeden ze 13 druhů vider, které se na světě nacházejí. Všechny vidry mají vysoce kvalitní kožešinu, kvůli tomu byly historicky lovené. Úplně tu nejkvalitnější kožešinu má vidra morská, která obývá pobřeží Severní Ameriky.
1: Barbora Krejzová, která se tady v Zoo Hluboká stará o vidry, jim zrovna nasypala hromadu ledu.
3: Když mají náladu, tak se v tom moc rádi válí, líbí se jim to. Je to pro ně takový zpestření tady v tom jako horkým dni, no.
1: Jak je vidět, vidry to vítají, protože se prohání v bazénku a chladí se ve vodě.
3: Ta voda je furt jako pro ně to nejlepší, no, ale tím ledem určitě taky nepohrdnou.
1: S Markétou Jariábkovou už jsme se přesunuli k voliéře s malým jazírkem. Chladí se tady i jiná zvířata.
2: Jsme u voliéry kolpíků bílých, kde máme spuštěná čeřidla. Kvůli tomu, aby se nám voda nekazila, aby nezelenala, tak ji neustále promícháváme, aby měli tu vodu čistou.
1: Péči v horkých dnech věnují ošetřovatelé i dalším zvířatům.
2: Všechny zvířata mají možnost ukrytu, buď to ve stínu keřů, stromů, anebo zase můžou se zalézt do ubikací, kde je trošku chladněji. Mají neustále přísun k pitné vodě, kterou v průběhu dne doplňujeme, nebo mají automatické napáječky, takže si můžou neustále chodit napít. Plus některým druhům dáváme třeba chlazenou potravu nebo třeba i jako zamraženou.
1: Jak dodává Markéta Jariábková, zvířata se mohou v průběhu dne pohybovat venku, jak chtějí.
2: Mají možnost si to buď to zalézt, nebo si prostě lehnout třeba někde venku pod strom, do stínu, takže neděláme žádný speciální režim.
1: Z Hluboké nad Vltavou, Natálie Smažíková, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
5: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
6: laskavá

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu Zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem třetí objekt. No a pochopitelně soutěž, já myslím, velmi oblíbená součást toho našeho vysílání. Než budeme soutěžit o zámecké balíčky a další bonusy, tak pojďme navštívit další objekt. Představí nám ho František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Faměrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původní historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejichž krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který Černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápům.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, Humprecht, velice zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, jeli jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říká, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz, a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím, jestli v Chřibské, anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Tak žije naopak náš pořad, naše zámecké leto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodilo. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem jenom zajímavosti, vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, ano, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné,
1: děkuju.
0: Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Porucha omezuje železniční koridor z Prahy do Benešova, trať poškodila bouřka. Kroupy na Prachaticku způsobily milionové škody, poničily hlavně střechy domů. Požár kávovaru v hotelu v Mariánských Lázních způsobil škodu 15 milionů korun. Na jihu Čech dnes naměříme maximálně 26 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. V Říčanech u Prahy bouřka v noci poškodila zabezpečovací zařízení na železniční trati. Porucha omezuje provoz na koridoru z Prahy do jižních Čech. Dálkové i regionální vlaky podle webu Českých drah nabírají až hodinová zpoždění. Podle aktuálních informací na webu Správy železnic by se provoz měl obnovit po 11. hodině. Lidé na Prachaticku odstraňují škody po silném krupobytí. Mimořádně velké kroupy o velikosti až 10 cm zasáhly v pondělí například Ratiborovu Lhotu a nedalekou Vrbici u Lhenic na Prachaticku. Místní hlásí největší škody hlavně na střechách domů a sklenících.
2: Proletěli prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili.
3: Popisuje škody na své stodole David Fesl z Ratiborovy Lhoty. Kroupy poničily majetek i paní Zuzaně v sousední Vrbici.
4: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Tak každý barák má nějakou škodu.
3: Obyvatelé obou obcí odhadují celkové škody v řádu vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Dopravní systémy Jihočeského a Středočeského kraje se ode dneška propojují. Cestujícím to přinese víc spojů a taky jejich lepší návaznost. Na jednu jízdenku se lidé dostanou z Prahy až třeba do Tábora a Plané nad Lužnicí, pokračuje dopravní expert Jan Vachtl.
5: Součástí změny budou nové autobusové linky, větší úpravy mezikrajských linek, zejména na Voticku, a i rozšíření provozu na některých linkách. Ku příkladu na lince 519 z Votic do Sedlčan budou jezdit autobusy i o víkendu. Velké úpravy autobusových linek budou zejména v okolí Miličína a Heřmaniček.
0: V Mariánských Lázních dnes brzy ráno hořel kávovar v jednom z hotelů. Oheň poškodil kuchyni a předběžná škoda je 15 milionů korun. Z hotelu záchranáři preventivně evakuovali 117 lidí. Při požáru se nikdo nezranil. Ubytovací část oheň nezasáhl, pokračuje mluvčí krajských hasičů Jana Třísková.
6: Na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Po lokalizaci požáru provedly odvětrání zasažených prostor. Na místo bylo také povolán Technický ústav požární ochrany TUPO. Příčina vzniku požáru je předmětem dalšího šetření. Na místě nebyl nikdo zraněn a hosté se mohli vrátit zpět do hotelu.
0: V červenci začne dlouho připravovaná obnova školky Nerudova v Českých Budějovicích. Bude mít 3 etapy a potrvá do září příštího roku. Jak informovala mluvčí magistrátu Jitka Bruha-Velclová, dojde tam ke snížení energetické náročnosti, stavebním úpravám uvnitř jednotlivých budov i venkovního prostoru. V objektech vzniknou nové dispozice, obvodové stěny se zateplí, dostanou novou omítku se samočistícím efektem, odolnou vůči mikroorganismům. Nové budou i rozvody vody a kanalizace. Areál se dočká terénní a sadových úprav a herních prvků a na střeše jednoho z pavilonů bude fotovoltaická elektrárna.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm a přehánkami, taky bouřkami, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Fouká mírný severozápadní vítr, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě osobní auta se srazila v písku v ulici Milady Horákové. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A A jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje krátce po desáté. Hanka Šoberová vám stále přeje jeho ničím narušený poslech. Už přes 2 miliony lidí využili za 65 let lanovou dráhu na vrchol hory Kleť na Českokrumlovsku. Půlkulaté výročí slaví oblíbená lanovka právě dneska a my se na místo vydáme za malou chvilku. Zůstaňte s námi.

0: Ano, kapela Elán, láska moja. 3 minuty před 10:45 a to je čas, kdy míříme k výškám. Je to přesně 65 let, co začala jezdit nová lanová dráha na kleď na Českokrumlovsku. Ročně vyveze na vrchol Dominanty Blanského lesa okolo 30 tisíců turistů. Přímo u nástupního místa teď máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta, kterého tímto zdravím. Pěkné dopoledne, Petře.
1: Krásné dopoledne, já zdravím opravdu přímo z toho nástupního místa. Zhruba metr ode mě jezdí ty lanovky, možná to tady slyšíte. Před chvilkou odjela skupinka asi 12 lidí a míří teď na vrchol. Zrovna teď tady kolem nás projíždí sedačka číslo 92. Zajímavé je, že před těmi 65 lety se původně vůbec nepočítalo, že ta lanovka bude určená pro turisty. Ona začala jako výstavba výtahu pro zaměstnance vysílače Kleď a postupně se k tomu připojily i státní orgány a stavba byla nakonec pojatá jako lanová dráha. A byla v něčem inovátorská. Jedná se hlavně o podpěry ve tvaru T, které se do té doby moc nepoužívaly. No a v téhle konstrukci je to druhá nejstarší lanová dráha v Čechách. Já jsem tady teď na nástupním místě s vedoucím lanové dráhy Václavem Markem a ptám se ho, ona vlastně ta konstrukce je skoro v původním stavu, jako před těmi 65 lety.
2: Tak jak byla navržena, tak se udržuje pořád v jednom a tom samém, jak to nařizují drážní úřady. Jo? Prostě tohle se musí dodržovat, tak konstrukce je i pevně daná.
1: Jak vypadá ta příprava třeba na hlavní sezónu?
2: No, musíme všechny kladky, které jsou, musíme zkontrolovat, všechny čepy překontrolovat, projíždí se to rentgenem, tak aby to bylo všechno v pořádku. Samozřejmě každý 2 roky se projíždí lano, jestli je v pořádku, jestli tam jsou nějaké chybné dráty, jestli všechno se rentgenuje. A pokud firma, která nám tady to zajišťuje, dá rezultat, že je všechno OK, tak máme povolenou další sezónu.
1: Vy každému turistovi pomáháte s tím nástupem na tu sedačku? Máte nějaké zajímavé zážitky tady?
2: No, víceméně ne, jako trošičku problém je s lidma, kteří jsou jakoby handicapovaní, takže v tom okamžiku zpomalujeme nebo popřípadně i zastavíme, tak aby prostě to nástup a výstup byl bezpečný.
0: Tak Petře, na vrchol Kleď ale nemusíme jet jenom lanovkou. Dej nám třeba nějaké tipy na další turistické trasy.
1: Tak samozřejmě taková ta nejznámější klasika je tady výšlap přímo pod lanovkou z parkoviště u Krásetína. Já osobně mám rád cestu z Vyšného u Českého Krumlova. V posledním měsíci jsme ji šli hned 2x s dětmi. Auto můžete nechat na parkovišti Nový dvůr a potom po modré turistické značce dojdete ke slavnému modrému obrázku, no a odtud dál po modré, po takzvané Moučkově cestě až na vrchol. A nebo můžete jít od toho obrázku po pohodlnější Mechové cestě, kudy jezdí cyklisti. No a na Kleď můžete samozřejmě taky vyrazit třeba po červené od vlakového nádraží ve Zlaté Koruně, po žluté z Plešovic a nebo po červené z Chvalšin.
0: No, na vrchol Kleď nás pozval Petr Kubát. Děkujeme za to, Petře. Měj se hezky a naslyšenou.
1: Krásný den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Už 35 let prázdniny začínají v Třeboni. Od 26. června do 6. července vystoupí na festivalu Okolo Třeboně divadlo Járy Cimrmana, Nezmaři, Asonance, Epidemie, Pavel Šporcl, Luboš Pospíšil, Ivo Jahelka, Bárka, velký narozeninový koncert Bárny a přátelé plný překvapení, nejspíš i pro nás. Festival Okolo Třeboně. okolotřeboně.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.

V dnešním jihočeském dopoledni zazněl, jak můžete strávit dnešní den, anebo jakýkoliv prázdninový den, a to je výlet na kleť. Já myslím, že budete určitě spokojeni. Osobně miluji tenhle kopec a já věřím, že se získá i vás. Trošičku si máknete, pokud půjdete pěšky, no a jestli si třeba úplně máknout nechcete a rádi byste to měli na pohodu, bez nějaké kapky potu, tak jednoduše sedněte na lanovku, která slaví dneska 65. a ta vás spolehlivě vyveze nahoru. Ale pokud dáte přednost třeba kultuře, i vás doufám uspokojím, milovníci komorní hudby můžou dneska zamířit třeba do Českého Krumlova. Festival komorní hudby bude od 7:30 večer pokračovat koncertem v Zrcadlovém sále zámku. Hobojista Vilém Veverka a harfistka Kateřina Englichová nabídnou program složený z děl Ravela, Debussyho i současných českých autorů. Pokud máte rádi hudbu plnou barev a letní atmosféry, tohle je jedna z nejhezčích večerních zastávek. Hudební večer nabídne taky Písek. V koncertní síni Trojice začne v 7 hodin zahajovací koncert mezinárodních letních kurzů profesora Otakara Ševčíka. Zahraje Stamicovo kvarteto, jeden z předních českých komorních souborů. Vstupenky pořídíte v předprodeji a jinak večer potom bude znít hudba taky na soutoku Vltavy a Malše v Českých Budějovicích. Festival Muzy na vodě dneska zahájí svůj další ročník a ve 21:30 vystoupí pod širým nebem sopranistka Kateřina Kněžíková s orchestrem opery Jihočeského divadla. Spojení letního večera, řek a živé hudby má své neopakovatelné kouzlo. Do Nových Hradů můžete vyrazit na 6 hodinu odpolední do kulturního centra v galerii Kožilužna. Komentovanou prohlídku výstavy nazvané Večer ve společném akordu tam doplní ochutnávka novohradského desertu, takže návštěva potěší nejen oči, ale taky chuťové buňky. V 6 večer začne vernisáž na zámku Kratochvíle u Netolic na Prachatickou. Výstava Hudební tóny, záře jeviště a obrysy profilu představí tvorbu Evy Čechové a Radomila Čecha. No, takže ať už vás dneska cesta zavede do šumavských lesů, na koncert, do galerie nebo kamkoliv jinam, užijte si to. Hrady a zámky v jižních Čechách lákají o prázdninách nejen na prohlídky, připravili koncerty, divadlo, večerní akce i speciální programy pro rodiny s dětmi. Poradíme, kam vyrazit a co si letos rozhodně nenechat ujít. Vydržte!

0: Prázdniny jsou obdobím, kdy státní hrady a zámky ožívají kulturním programem. V jižních Čechách letos nabídnou koncerty, divadelní představení, večerní prohlídky a taky řadu novinek pro děti, ale taky pro dospělé. Kam se vyplatí vyrazit a co je letos největším lákadlem, tak i na to se zeptám mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markéty Slabové, které teď přeji krásné středeční dopoledne. Vítejte, Markéto.
1: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
0: Tak prázdniny začaly. Co všechno si letos na jihočeských státních památkách můžou návštěvníci užít vedle takových těch klasických prohlídek?
1: Tak léto bude na jihočeských památkách opravdu pestré. Vy už jste to vyjmenovala z úvodu. Vedle klasických prohlídek jsme připravili koncerty populární i vážné hudby, divadelní představení, výstavy, večerní a kostýmované prohlídky nebo programy pro rodiny s dětmi. Nabídka je letos opravdu bohatá a myslím si, že se z ní vybere každý, ať už přijede za historií, kulturou nebo jen za příjemným letním výletem. Přiznám se, že i já sama stále přemýšlím, kam vyrazit dřív.
0: No, kdybyste měla vybrat několik největších novinek letošní sezóny, které by to byly?
1: Tak to je těžká otázka. Jednou z novinek bude od srpna nová výstava v Jindřichově Hradci s názvem Tam, kde nocovali císaři a králové. Ukáže zcela nové místnosti a přiblíží cesty habsburských panovníků i jejich pobyty na zámku. Návštěvníci se v rámci této jedné vstupenky budou moci také prohlédnout výstavu Korunovační klenoty na dosah, která představí věrné nejlepší repliky těch klenotů a dalších krásných věcí. Milovníky knih určitě zaujme výstava na zámku Vimperk, která je věnovaná slavné tiskařské tradici města. V Českém Krumlově bude možné ve vybraných termínech vystoupat na zámeckou věž i ve večerních hodinách a výjimečně se také otevře nádherný rokokový letohrádek Belárie ve zdejší zahradě. No a úplnou novinkou na Hluboké jsou samostatné prohlídky zámecké kuchyně, kde si ji návštěvníci budou moci projít vlastním tempem, bez průvodce a bez čekání na začátek prohlídky. Já si myslím, že právě tenhle způsob prohlídky ocení zejména ti, kteří se rádi všechno v klidu prohlédnou a přečtou.
0: Určitě skvělý nápad. Jinak velký zájem bývá o večerní programy. Kam můžou lidi letos vyrazit na nevšední atmosféru?
1: Máte pravdu, že večerní programy patří každoročně k tomu nejoblíbenějšímu a není divu, protože památky mají po setmění úplně jinou atmosféru než ve dne. Krásný zážitek nabídne návštěva Adamova stavení v již zmiňovaném Jindřichově Hradci, kde se během červencových čtvrtků uskuteční večerní prohlídky s setmělými interiéry. No a ve stejné době bude otevřená také Černá věž s Hladomornou, která z výšky 32 metrů nabídne nádherný výhled na večerní město. No a v Hradci nebudou chybět ani oblíbené noční divadelní představení nazvaná Příběh z lístku Hradecké růže. Zhruba 30 herců, tanečníků a šermířů v kostýmech oživí historii pánu z Hradce. Ještě jsem chtěla trošičku si přihrát polívčičku Klášteru Zlatá koruna, kdy nabízí také večerní prohlídky a návštěvníci se tam přenesou do období baroka, uslyší živou hudbu a zjistí, že i za klášterními zdmi bylo místo pro radost a zábavu.
0: Tak já už jsem v úvodu lákala nejen dospěláky, ale taky rodiny s dětmi, které památky připravily program právě pro ně.
1: Letos poprvé se zpřístupní interiéry Českokrumlovského zámku dětem s rodičemi. Budou to takové kratší prohlídky připravené právě pro dětské návštěvníky. Na Hluboké i v Ceboni budou děti provázet zámeckými komnatami samotné kněžny, takže se o historii dozvědí srozumitelnou a zábavnou formou. Na zámku Kratochvíle se zase setkají s upovídanou kuchařkou Dorotou, která jim s humorem prozradí, co se jedlo v renesanci, ale i různé pikantní historky ze života posledních Ružumberků. Jsou to prohlídky, myslím, které děti baví a často si z nich odnáší mnohem více než z běžné výuky dějepisu. No a pokud děti mají rády divadlo, tak bych je určitě poslala na Červenou Lhotu nebo na Zlatou korunu, kde se budou pravidelně právě konat pohádky a divadelní představení.
0: Jinak vrcholem léta bývá Hradozámecká noc. Co návštěvníky čeká letos a s čím je tahle akce, čím je vlastně výjimečná?
1: Tak letošní Hradozámecká noc se uskuteční v sobotu 22. srpna a tradičně uzavírá letní sezónu na památkách. Je to večer, kdy chceme návštěvníkům poděkovat tím, že pro ně připravíme mimořádný program a otevřeme památky v netradičním čase. Výjimečná je tahle noc také tím, že se do ní zapojují nejen památky ve správě Národního památkového ústavu, ale také řada dalších objektů po celé České republice. Letos jich bude téměř 140. No a já osobně se nejvíc těším na Hradozámeckou noc africkou na Hluboké, kde kromě hraných prohlídek, které nás zavedou do schonu a zmatku příprav Adolfa Schwarzenberga na safari, tak na nádvoří zazní vystoupení bubeníku z Konga, bude tam africké tržiště i možnost ochutnat exotické speciality a dobroty.
0: Když se, Markéto, někdo rozhodne vyrazit na poslední chvíli, to počasí bývá často nevyzpytatelné a děláme to tak rádi, stačí přijet anebo je lepší si vstupenky na některé ty akce alespoň rezervovat předem?
1: Na běžné prohlídky většinou stačí přijet, pokud návštěvníci chtějí přijít na konkrétní hodinu, je lépe si koupit vstupenky online. Pokud ale mají návštěvníci vyhlédnutou konkrétní večerní prohlídku, divadelní představení nebo koncert, tak doporučuji jednoznačně rezervaci předem. Tyto akce bývají velmi oblíbené a často se rychle vyprodají, no a bylo by škoda jet přes půl kraje a pak se na akci nedostat.
0: No, my jsme zmínili jenom některé z akcí. Kdyby chtěl někdo najít kompletní program, aktuální informace o jednotlivých památkách, jak to udělat?
1: Tak nejjednodušší je podívat se na web Národního památkového ústavu npu.cz, kde posluchači najdou přehled všech akcí i odkaz na jednotlivé památky. Doporučuji také sledovat oficiální weby a sociální sítě konkrétních památek, protože tam průběžně přibývají další akce a aktuální informace.
0: Pozvala nás mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markéta Slabová. A my za to moc děkujeme. Markéto, hezké léto, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání posluchačům i vám přeji také krásné léto, no a věřím, že si najdete důvod vydat se letos alespoň na jednu jeho českou památku.
0: Naslyšenou. Jistě, ano, naslyšenou.

0: podání kapely Ace of Base v jeho českém dopolední a já věřím, že k té správné prázdninové pohodě přispěje třeba i soutěž o knihu. Co vy na to, přátelé? Je to tu. 10 hodin 40 minut čeká na soutěž o detektivku Jiřího Březiny v Kopřivách. Možná posloucháte naši premiérovou četbu, kterou jsme pro vás na první tři prázdninové týdny připravili právě z téhle knížky. Vysíláme ji každý všední den, krátce po 18. Pokud byste chtěli mít doma klasickou papírovou knížku, tak zbystřete právě teď. Českobudějovický spisovatel Jiří Březina je autor úspěšných detektivek, napsal jich zatím 8, 6 z nich třeba v románu Promlčení polednice nebo Mizení vyšetřuje případy Sympatický mladý detektiv, který na první pohled rozhodně nepůsobí jako zasloužilý kriminalista ze staré školy, mimo jiné miluje metal. Jestli pak víte, jak se tahle literární postava jmenuje? Pro ty, co mají Jiřího Březinu načteného, to bude jednoduchá otázka. Ostatní z vás pak můžou tipovat. Buď za A je to Josef Bergman, nebo za B to může být třeba taky Tomáš Wolf. Kdyby se vám to nepozdávalo, tak bych měla volbu ještě Hercule Poirot, a nebo varianta číslo D, Michal Exner. Správnou odpověď mi můžete zatelefonovat, a to právě teď na číslo 22 155 44 11. Ještě jednou 22 155 44 11. Tak, pojďme na to. Komuže dáme slovo v jeho českém dopolední? Kdo tam? Vítejte.
1: Dobrý den, tady Hana.
0: Hanko, moje jmenovkyně, já doufám, že budete znát správnou odpověď. Ráda bych vás obdarovala knížkou. Tak co, která ta odpověď je správná?
1: Já nevím, budu typovat Bčko.
0: Bčko Tomáš Wolf. No.
1: To není.
0: Ale ano. To vám to vyšlo krásně. Gratuluju. V románu V kopřivách, který jste správně vyhrála, tenhle detektiv výjimečně nevystupuje. Vraždu mladé dívky vyšetřuje starší detektiv z Českých Budějovic Stanislav Medek, ale jinak Tomáš Wolf je správná odpověď. Gratuluji, kniha vaše. Máte co číst o prázdninách. Týkají se vás ještě prázdniny nějakým způsobem, Hanko?
1: Týkají se mě akorát tak, že nemáme s oddílem schůzky.
0: Výborně, tak máte čas přečíst si knihu. Alespoň.
1: Ano, ano.
0: Výborně, gratuluju ke zisku knihy. Vydržte mi prosím na telefonu, ať se domluvíme o předání ceny a přeji vám hezké léto. Užívejte. Naslyšenou, někdy příště.
1: Naslyšenou.

0: Pražské rady.
1: Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 10 hodin 50 minut. Tak připravili jsme si taky výbornou kávu. Myslím, že to se bude v dnešním dnu hodit. Nemá být navíc takové horko, tak si nechte chutnat. No a pusťte si k tomu určitě i další vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, protože po 11. hodině se tady rozroste trošku kolektiv. Matěj Vodička už se mnou. Matěj, ahoj, pěkné dopoledne tobě.
1: I všem posluchačům.
0: I všem posluchačům. A chtěla se říct i tvému hostovi, ale vlastně já vůbec nevím, kdo jím je. Tak pojďme ho představit a odtajnit.
1: Tak už náš host čeká tady za sklem našeho studia, právě před chvilkou přišel a počká si teda ještě chvilinku, těch nějakých 10 minut, 4 hodinky, nebudu to dlouho napínat. Dnes nás svou návštěvou poctí velmi vzácný host, sopranistka Kateřina Kněžíková, která má shodou okolností dnes večer vystoupení na Českobudějovickém festivalu Muzy na vodě, kde ji doprovodí orchestr Jihočeského divadla, těch árií, tedy, které tam zaspívá z několika známých oper, například od Wolfganga a Amadea Mozarta, je opravdu hodně, takže se jí budu ptát třeba na to, jak se dá v těch zhruba 75 minutách zvládnout tolik operních árií, odspívat to všechno, protože já jsem poslouchal nedávno rozhovor s Kateřinou Kněžíkovou, kde zmiňovala, že spíš radši hraje, než zpívá. Takže uvidíme, jak se na to nachystala a moc se na to těším.
0: Těšíme se i my po 11. hodině Matěj Vodička a jeho host, ale taky něco málo muziky do hodiny 11. Užijte si ji.

0: střečňů rybazů pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.
2: Hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pět dětí je po úderu blesku na letním táboře u Číměře mimo ohrožení života. Jsou v péči lékařů v Jindřichohradecké nemocnici. Experti z Evropské unie požadují, aby Česko přehodnotilo přesun agent lidských práv na ministerstva. Radní Českých Budějovic hledají firmu na přestavbu letního kina Háječek. Na jihu Čech bude k večeru ubývat oblačnost, do té doby se ale můžou vyskytovat přehánky nebo bouřky. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Pět dětí zasažených bleskem na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku je mimo ohrožení života. Jejich stav je stabilizovaný. Zůstávají v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili taky muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily o zdravotním stavu dětí Českému rozhlasu řekla mluvčí Jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.
4: V nočních hodinách bylo do nemocnice Jindřichův-Hradec přijato pět dětí ve věku 10 až 15 let z letního tábora v Číměři po zásahu bleskem. Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení. Jejich zdravotní stav je v současné době stabilizovaný, psychologická intervence prozatím nebyla nutná a děti jsou mimo ohrožení života.
2: Jeho česká policejní mluvčí Lenka Krauzová dnes informovala, že se jedná o letní tábor pro rodiče s dětmi. Stálá skupina pro základní práva a stát Evropské unie varuje před přesunem agent lidských práv z úřadu vlády na ministerstva. Ve svém prohlášení uvedla, že to může oslabit koordinaci a celkově pozici agendy lidských práv na národní úrovni. Vyzvala proto českou vládu, aby zajistila pokračující mezirezortní institucionální podporu a dohled v této oblasti. Členka skupiny Marie Zvolská pro Český rozhlas uvedla, že Evropská komise by mohla zastavit čerpání z některých unijních fondů kvůli těmto změnám. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO, ale Česko není jediný stát, kde lidská práva spadají pod rezort spravedlnosti. Novým ředitelem Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude vojenský lékař Luděk Hána. Jmenoval ho ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Hána ve funkci po dvou letech vystřídá Václava Masopusta, který požádal o převelení na jiné místo. V květnu v nemocnici zasahovala policie. 10 lidí obvinila z falšování lékařských posudků nebo podplácení. Masopust tehdy řekl, že se věc týká dvou pracovníků nemocnice. Přestavba letního kina Háječek začne v příštím roce. Radní města na svém posledním jednání začaly s hledáním jejího zhotovitele. Práce v areálu u Budvar Arény chce mít vedení radnice hotové do roku 2028. Podle náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko, vybraná firma dokončí přestavbu v režimu Design and Build.
5: Bude muset na něj sehnat i stavební povolení, to znamená, předpokládáme, že zhruba rok teďko bude schánět veškerou dokumentaci a stavební povolení a začít bychom měli po sezóně 27 nebo možná přední. Zkrátka v roce 27 se začne to letní kino předělávat.
2: Přestavba bude podle odhadu radnice stát 220 milionů korun.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech očekávejte oblačno až zataženo s občasným deštěm a přehánkami a taky bouřkami, které můžou být silné, s kroupami, nárazy větru a přívalovými srážkami. Bouřky budou postupovat k východu. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Fouká mírný severozápadní vítr, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Semafory řídí kyvadlový provoz na silnici 1/4 v Horní Vltavici na Prachaticku. S omezením tam počítejte zhruba měsíc. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Už 20 let je součástí operního souboru Národního divadla. Má za sebou vystoupení po celém světě, ale teď, konkrétně dnes večer, se představí divákům zde v Českých Budějovicích. Přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková dnes večer vystoupí na festivalu Můzy na vodě. Ještě předtím, ale konkrétně už za malou chvíli, zavítá na rozhovor k nám do vysílání. Počkejte si na to, začneme jako vždy hned po písnice. K poslechu zve, dobré dopoledne přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: času je věc můj.
1: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
2: Nebude to lehké, dospíval Richard Miller písničku v našem vysílání, tedy ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, ale já věřím, že těch následujících pár minut lehkých bude, protože máme ve studiu operní pěvkyni sopranistku Kateřinou Kněžíkovou, která je naším dnešním hostem. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne, skoro poledne.
2: My jsme se tady před vysíláním bavili o té klimatizaci. Pro vás jako pro operní pěvkyni být neustále v těch změnách teplot musí být docela náročné, především tedy hlavně pro váš hlas.
3: Já si myslím, že teda pro každého operního pěvce anebo hlasového profesionála je to vždycky náročné střídání těch teplot a kor v těch teplotách, které máme teďka venku, je to hrozně nebezpečné. Člověk strašně snadno přijde k nějaké úhoně zdravotní, ať buď z přehřátí nebo teda z podchlazení přílišného, tak hlídat to je opravdu na snadě.
2: Začneme taky aktualitou, protože jak už jsem zmiňoval v úvodu, dnes večer vystoupíte v doprovodu orchestru Jihočeského divadla tady v Českých Budějovicích, shodou okolností kousek od našeho studia na festivalu Muzy na vodě. Je pro vás velký zážitek koncertovat na pódiu, které se nachází na soutoku dvou řek, konkrétně Malše a Vltavy?
3: Já miluju vodu. To tak jenom z globálu. Takže vždycky, když se u té vody nacházím, tak to má takovou pro mě přidanou hodnotu. Dobře se potom odráží zvuk, tak si myslím, že to je i tak krásné. V tom prostředí tady na soutoku to je čirá krása, protože já jsem tam včera se byla večer projít a zaparkovala jsem tam na nějaké lavičce. Jenom jsem tak seděla, užívala jsem si tu atmosféru. Jenom tam byl zvuk těch ptáků a těch cvrlikajících nebo cvrčících brouků. A když tam dneska bude ty můzy, tak myslím si, že to bude o to krásnější.
2: To zní jako, že jste si trošku zamilovala České Budějovice, letní tedy.
3: Tak v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Ale já mám ráda každé město, které má svoji atmosféru, má nádherné náměstí a to, jak se vlastně opravují a zvelebují ty kouty, které jsou i mimo to náměstí, já kvituju. A je to úplně úžasné, jak to roste před očima.
2: Vy na dnešních Muzách na vodě představíte divákům poměrně bohatý a pestrý repertoár. Podle čeho jste ho společně s dirigentem Davidem Švecem vybírali?
3: No asi vlastně to zadání bylo mít co nejpestřejší repertoár, aby si tam každý našel to své. Od klasicismu Mozarta přes bel canto, verismus až k teda české hudbě, kterou já úplně zbožňuju. Takže to, aby člověk si přišel na své, nejenom interpretačně, ale aby potěšil i posluchače.
2: Já se na to ptám i z toho důvodu, protože v jednom z nedávných rozhovorů s vámi jsem se dočetl, že radši v uvozovkách hrajete, než zpíváte, což bylo jistě řečeno s humorem a nadsázkou, ale tedy pro vás jako pro sopranistku musí být asi dost náročné, když 70 minut zpívá a veškerá ta pozornost je upřená především na vás.
3: Já tak asi jsem nikdy neuvažovala, jinak bych to povolání nemohla dělat, kdybych uvažovala, jestli teda 70 nebo kolik minut je upřeno na mě. Pro mě to je velká radost a vlastně zábava. A to moje povolání přinášet lidem radost. A jestli můžu reagovat ještě na to, jestli to bylo s nadsázkou nebo ne, tak já opravdu strašně ráda hraju. Tím nechci říct, že bych se chtěla někam přesouvat do činoherních vod. Nicméně, když si člověk odpočine v uvozovkách od zpívání na jevišti a může se soustředit ještě hlouběji na tu hereckou stránku, tak člověk odkryje další vrstvy. Mně to hrozně pomáhá potom v tom mém pěveckém projevu, takže ano, mám to ráda, i bez nadsázky, ale jak se říká, ševče, drž se svého kopita.
2: No, dnes večer budete především zpívat, nikoli hrát, je to tak?
3: Ano.
2: Na Jih Čech zavítáte opět v samém závěru tohoto léta, konkrétně 26. srpna budete spolu s basbaritonistou Adamem Plachetkou součástí Prodané nevěsty Jihočeského divadla v Holašovicích, což je tedy, jak známo, vesnička zapsaná na seznamu památek UNESCO. Podotýkám, že už je to poněkolikáté, co Jihočeské divadlo zahraje Prodanku a uvádí na tomto místě, ale vůbec poprvé s vámi a s Adamem Plachetkou, tak jak vznikla tahle vaše spolupráce?
3: Myslím si, že naše spolupráce vznikla tím, že nás oslovilo divadlo, Jeho České divadlo a s tím projektem, jestli bychom nechtěli udělat nějaké představení, a spojilo se to krásně s dalším projektem natáčení filmu pro českou televizi. Takže takzvaně dvě mouchy jednou ranou. A já se na to strašně těším. Holešovice jsou absolutní skvost, nádhera.
2: Kateřina Kněžíková je dnes s námi ve studiu.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: No, když jsme se zastavili u těch Holešovic, tak asi těžko si představit nějaké vhodnější kulisy pro prodanou nevěstu, než je právě ta nejtypičtější ukázka jeho českého selského baraka, kterou právě Holešovice představují. Byla jste se tam už podívat? Předpokládám, že asi ano.
3: Byla. Je to teda strašně dávno, ale projížděli jsme tím tu vesničkou a tam se opravdu zastavil čas a já ty chvíle, kdy se zastavuje čas, mám hrozně ráda, takže jsem si tam sedla na lavičku a kochala se těmi domečky a nikdy v životě by mě asi nenapadlo, že tam jednou za nějakou dobu jednou zavítám a budu tam součástí nějakého krásného kulturního kusu.
2: Bude to opravdu zanedlouho. Nicméně takovou známou dalšího českou scénou je samozřejmě otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Vystoupení na točně je pro jak pěvce, tak samozřejmě herce velkou výzvou. To především proto, že se nacházíte vlastně ve tmě uvnitř zámecké zahrady, nevidíte pomalu ani na krok. Navíc ty povětrnostní podmínky jsou často velmi rozdílné den ode dne. Lákalo by vás vystoupení na krumlovském otáčku?
3: No a je. Velmi. Já znám teda spoustu historek, kdy díky povětrnostním podmínkám a tmě spadly mé kolegyně a utržely si opravdu nepěkná zranění, ale já bych strašně ráda, Český Krumlov je úžasné město, další z mnoha tady v jižních Čechách, a já jsem tam zpívala v barokním divadle jednou a vlastně na otáčku jsem se chodila koukat a jenom jako divák. Takže rozhodně by mě to lákalo. Samozřejmě jde o to, jaký kus by se hrál.
2: Já jsem tam zažil sníh jednou během jedné z jarních zkoušek na otáčivém hledišti, takže opravdu ty podmínky, to počasí je tam velmi proměnlivé. No, třeba nás někdo poslouchá zrovna z Jihočeského divadla a řekněme to lano přijde. Uvidíme. Každopádně jenom 3 dny po těch zmíněných Holešovicích rovněž s Adamem Plachetkou odehrajete prodanou nevěstu, tentokrát na zámku Liteň na Berounsku. To už vás bude doprovázet orchestr i sbor Národního divadla, který velmi dobře znáte, samozřejmě pod vedením dirigenta Roberta Jindry. Nutno podotknout, že to bude rovněž provedení v takových nádherných historických kulisách, tentokrát tedy barokního zámku. Co je ale pozoruhodné, že v těch Holešovicích představení trvá 3 hodiny i s přestávkou a v Litni, jak jsem se dočetl, půjde o kompaktní 90-minutové provedení prodanky. Předpokládám, že jako vystupující jste možná i za to kompaktní vystoupení rádi trochu.
3: Já musím říct, že co se týče teda té role Mařenky, tak je vlastně úplně jedno, jestli to má 3 hodiny nebo 90, protože když škrtáte, tak škrtáte všecko ostatní, nejen ty role. Takže já tam až na jednu ária pár snad recitativů mám vlastně tu roli úplně celou, stejně jako je v Holešovicích. Ale má to zkrátka jinou podobu, v Litni to bude koncertní 90-minutový koncert, no koncertní provedení s videomappingem pana Cabana těch krásných vlastně scenériích toho zámku Liteň, kde žila naše úžasná sopranistka Jarmila Novotná. A oni vlastně slaví 15 let svého festivalu Jarmily Novotné, takže slavíme a budeme strašně rádi, když přijde co nejvíce lidí a oslaví to s námi.
2: Takže pro vás jako pro Mařenku se nic moc velkého nezmění na tom pódiu.
3: Ono to se to tak většinou děje. My jsme tam před 5 lety dělali Rusalku a taky se škrtalo spoustu věcí a já jsem vlastně neměla škrtnuté skoro nic. Jenom to nahuštění zkrátka za sebou je trošku koncentrovanější, což je možná horší.
2: Pro vás a pro Adama Plachetku je ale určitě výhoda, že budete v Holešovicích na konci srpna a hned za 3 dny pojedete do Litně, tak už budete mít pro danou nevěstu, řekněme tak trochu
3: oprášenou.
2: Zažitou, oprášenou.
3: Ano, ano. Teda pro mého muže je to první setkání s tou rolí. Já už nějakou dobu Mařenku na jevištích zpívám a jsem za to strašně ráda. Taky jsem si na to musela dost počkat. A hrozně se těším na ty holubičky. Já vždycky jsem chtěla mít ty ptáky na té hlavě. Strašně se na to těším, až budu mít klasický kostým a až v těch Holešovicích to zkrátka pojmeme tak, jak se má. Nějak jsem se mám dojem trošku přejedla těch všech moderních inscenací, byť častokrát to jsou krásné inscenace, ale jednou za čas si člověk dopřeje nebo by si mohl dopřát takovou krásnou klasiku.
2: Navíc, jak ještě jednou zmiňuji, taková krásná klasika v kulisách selského baroka, to opravdu slibuje jedinečný zážitek. Nicméně vy už jste to zmínila, součástí té prodanky v Litni bude i videomapping Michala Cabana, který rovněž tedy rozzáří tamní historický zámecký dvůr. Já se tedy přiznám, že o spojení opery a videomappingu slyším úplně poprvé. Zažila jste už v minulosti něco takového podobného?
3: Zažila, myslím, dokonce jeho rukopisem tu Rusalku, kdy se vlastně prolínal videomapping s tanečními scénami, bylo to hrozně živé, protože člověk v takovém konceptu nemá úplně prostor na nějaké jako režijní koncepty vytvářet na těch, na tom pódiu. Takže to si myslím, že je taková jako dobrá varianta, jak oživit to koncertní, řekla bych, statické provedení. Ale zase na druhou stranu to otvírá úplně jiné představivosti a takové propojení mezi tou v nejlepším slova smyslu stojatostí a tím pohybem díky tomu videomappingu nebo díky nějaké taneční složce.
2: Říká sopranistka Kateřina Kněžíková, která je stále s námi ve studiu.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: My náš dnešní rozhovor s Kateřinou Kněžíkovou máme tak trochu jiný, než to bývá pravidlem vždy. Většinou prokládáme rozhovory písničkami, ale protože Kateřina Kněžíková musí v 11:30 na zkoušku na Sokolský ostrov nebo k Sokolskému ostrovu, tak to vezmeme dnes bez písniček a ty písničky si poslechneme potom. Když máme tady takhle vzácnou příležitost, tak rozhodně určitě rádi zkrátíme. A když jsme zmínili v úvodu to Národní divadlo, Kateřino, tak vy letos slavíte úctyhodné 2 dekády, kdy jste součástí operního souboru naší první scény. Chystáte nějakou oslavu? Možná to posluchači, kteří koukají na kameru tady do studia, vidí, že se usmíváte. Možná to i někteří slyší, co nás poslouchají.
3: Já vlastně jsem na to přišla úplně náhodou. Já si myslím, že už to je trošičku víc, protože já jsem, myslím, že v divadle začala v roce 2005 jako host, ale od roku 2006 nebo od sezóny 2006-2007 jsem tedy stálou členkou souboru Národního divadla a přišla jsem na to náhodou, takže vůbec nic nechystám, žádné oslavy, nikdo mi negratuluje, vy jste vlastně první, který to takhle zmiňuje jako veřejně. Já si toho hrozně cením a mám pocit, že v dnešní době už se tak často nevidí, že by někde člověk byl na jednom místě 20 let nebo třeba 10, 15, že už to jsou takové ty zvyklosti té doby už dávno odeznělé. Tak se jenom tak jako zamýšlím sama pro sebe retrospektivně, co mi to přineslo, kam mě ten vítr posune dál, jestli mě někam ještě posune. Tak je to takové zvláštní, no, 20 let je 20 let.
2: Tak já si vám dovolím pogratulovat.
3: Děkuji.
2: Jak dnes vzpomínáte na ty svoje začátky v Národním divadle? Přeci jenom být tak dlouho na první scéně, i proto jsem se na to ptala, proto to zmiňuji, je opravdu úctyhodné.
3: No, začátky byly, to byla jízda. Já jsem měla hlavně pocit neohroženosti. To si pamatuju, že jsem měla pocit, že všechno zvládnu, že na všechno jsem připravená a to mě trošičku vyvedlo samozřejmě z omylu, protože nebyla jsem připravena po škole vůbec.

0: Tak já už úplně nemám nějakou, mám pár věcí, ale já vždycky, když to někde řeknu, tak se potom nic z toho nestane, takže si to nechám pro sebe. Ale já jsem opravdu ráda, že jsem mohla těch 20 let tam být a stále jsem, ale jsou kolegyně, které mají 35 let za sebou v Národním divadle, takže to je hodno obdivu, že vlastně celý život člověk věnuje, stráví na místě, které ho formuje a je za to vděčný.
1: Mě osobně by rozhodně zajímalo, co patří mezi ty výjimky, které byste si chtěla splnit, ale nebudu vás do té odpovědi nutit, mohlo by to vypadat jako určité rouhání. Můžete posluchačům povědět, co dalšího, krom těch zmíněných štací, jak v Litni, tak v Holešovicích, vás čeká během tohoto léta?
0: Tak já v létě, já vzhledem k tomu, že jsem měla teďka 200 sezóny za sebou, protože jsem minulé léto byla v Anglii na festivalu v Glyndebourne, tak pro mě ty dvě sezóny byly opravdu strašně náročné a já už jsem vlastně na jaře, někdy v březnu, v dubnu cítila, jak si dochází šťáva a nebyla si mi schopná vlastně nabít. Takže teď právě dnešním dnem končí mé dvě sezóny a dám si měsíc volno. Sice jsem si nachystala nějaké noty, které mě čekají na příští sezónu, že bych teda se mohla učit, ale já se budu mít letos ráda a opravdu nic neotevřu. Takže až něco v září nebudu umět, budete vědět proč, ale já se to všechno samozřejmě naučím, je tam plno času, potom v srpnu. Nicméně já potřebuju odpočinek a myslím si, že každý, kdo se chystá na dovolenou, tak by si ji měl užít opravdu jako odpočinkově, nepracovat, aby ta hlava neutíkala stále někam k práci, protože si myslím, že to si člověk akorát zadělává na nějaký problém, vyhoření a podobné věci. Takže v létě první měsíc nic a ve druhém, jak jste zmínil, plus mám tam kurzy v Kroměříži, jako skoro každý rok. A potom nová sezóna začne z Hurta na Dvořákově Praze. Provedeme koncertní podobu Jakubína od Antonína Dvořáka.
1: K tomu není co dodat. Možná se ještě jenom zeptám, co jste konkrétně v té Anglii dělala. Vím, že jste tam měla sérii několika vystoupení.
0: Já jsem tam dělala znovu obnovenou premiéru Káti Kabanové. A byla jsem tam vlastně celý konec června až do konce srpna, takže celé dva měsíce, asi 8-9 týdnů. A to byly intenzivní přípravy, když člověk se soustředí na jednu věc, nemusí, já jsem tam měla i rodinu, což bylo skvělé, tak ale i přesto všecko pořád zpívá. A člověk si nejenom fyzicky, ale i mentálně opravdu musí odpočinout.
1: Rok předtím, před tou Anglií, konkrétně v závěru tedy roku 2024, jste si s Českou filharmonií odbyla svůj debut v newyorské Carnegie Hall. To je ta slavná Carnegieho hala, kterou všichni známe z filmů, z různých fotografií a tak dál. Pro mě třeba jedno z míst, které bych v New Yorku určitě rád navštívil. Jaký je to pocit, když se postavíte na to tamní obrovské pódium a před sebou vidíte ty stovky diváků? Právě třeba po tom, co i vy jako sopranistka můžete znát, několik vystoupení z Carnegieho haly, třeba ze záznamu nebo i z nějakých filmů, prostě ty prostory a tak dál.
0: Je to prostě absolutně dokonalý prostor, ale musím teda říct, že lepší prostor pro posluchače než pro interprety. Já jsem tam byla den předtím na koncertu a seděla jsem úplně někde vzadu pod střechou a ti lidičci přede mnou byli takhle malí na tom pódiu a jsem si říkala, pane bože, co já tady budu zítra vyvádět, teď já mám tady ještě jet lag a vůbec nevím, jestli ten hlas jako bude připravený na takový prostor. Tam je tak úžasná akustika, že člověk se vůbec nemusí bát, že by nebyl slyšet. Celé to bylo hrozně sváteční, protože já jsem tam jela jako záskok za kolegyni a díky všem z České filharmonie se podařilo mě tam prostě v rekordním čase dostat, protože víza se udělují, prostě na to je nějaká doba a fakt během snad týdne já jsem ty víza měla. Takže to byl celý ten zájezd, bylo to poprvé, kdy jsem v New Yorku byla pracovně. Takže vždycky jsem tam byla s manželem, s dětmi a chodila jsem kolem Carnegie Hall a říkala jsem si, ježiš, to je hezký dům, tak tady nikdy. A potom se to tak nějak stane. Takže já si myslím, že když člověk, ani ne, že by tomu šel naproti, ale zkrátka to tak nechává být a na nic netlačí, tak se tyto věci

0: i dějí. A dějí se krásně, protože já jsem jela tam za 4 dny zpátky a měla jsem pocit, že jsem se vystřelila na měsíc, že se mi to zdálo, že to bylo něco tak úžasného, že ten dojem ze mě nebo ve mně bude opravdu jako živý hrozně dlouho.
1: Tak já vám děkuji, že jste přišla sem k nám dnes do studia a přeji, ať se vydaří dnešní večerní koncert. Sopranistka Kateřina Knížíková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Dodám jenom přání, ať se vám daří nejenom na pódiu. Naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. I dnes pro vás máme připravený rozhlasový sloupek, poslechneme si ho už za chvíli. Matěj Vodička vám od mikrofonu přeje krásné středeční dopoledne.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: 11:50 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Když se tak koukám z okna našeho studia, vidím, že začalo hodně hustě pršet. Prázdniny a voda k sobě neodmyslitelně samozřejmě patří. Ať už si žijíte řeky, nebo se čvachtáte v moři či v rybníce za lesem, dnešní rozhlasový sloupek, první červencový, má titulek Loď svou před vlnobitím chraň. Slovo má Martina Adlerová. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Můj muž má rád řeky a lodě a po mně vyžaduje, abych jeho vášeň sdílela, což není v mých silách, jelikož se bojím hluboké vody a dravých ryb a při pohledu na vlny narážející do přídě se o mě pokouší mořská nemoc. Tak mě manžel využívá alespoň k čištění a natírání paluby, praní modře pruhovaných triček a k hlasitému předčítání z pravidel plavebního provozu. Další, skoro povinnou aktivitou, je sledování pořadu Vltava v obrazech, který u nás běží skoro každou sobotu jako kulisa při vaření. Musím se přiznat, že už mám Vltavy plné zuby. Pan Čáslavský promine. Navrhla jsem proto, že bychom mohli změnit žánr. A dostala jsem na výběr film, dokonce dva. Bitevní loď a přepadení v Pacifiku. Ten druhý uznám jako své boty. A tak jsem zvolila bitevní loď. Nejdřív mě to nudilo, ale ve výsledku mi manželova láska k lodím dopomohla k dalším kouskům do mé sbírky citátů. Kdo by to u akčního filmu čekal, že? V jedné scéně kapitán poučuje nováčka a říká mu: loď svou před vlnobitím chraň. A mladý marňák odpovídá: jinak do záhuby je přivedeš. No není to krásné? A přestože to chvíli vypadalo nahnutě, pod tlakem mimozemské palebné síly, nakonec jsme jako lidstvo zvítězili. Může snad člověk chtít od akčního filmu víc? Ale ano, může. Pro milovníka bonmotů a sloganů tam byl taky jeden, napsaný na radiolokátoru, a ten by se z fleku mohl stát i životním krédem. V Boha věříme, všechny ostatní sledujeme.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině.

Dnešní poledne ohlásí už za chvíli společné vyzvánění prostředního a velkého zvonu z věže kostela svatého Václava v Dráchově na Táborsku. Nejdříve se rozezní zvon svatý Cyril z roku 1970, kdy ho ulil Karel Schwarz v Českých Budějovicích. Má hlavní tón DIS 2, průměr 66,8 cm a hmotnost 195 kg. Po malé chvíli se k němu přidá i gotický zvon svatý Václav, který roku 1503 ulil zvonařský mistr Bartoloměj v Praze na Novém Městě. Tento památný zvon má hlavní tón H1, průměr 90,5 cm a váží přibližně 490 kg.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeský kraj spustil nový integrovaný systém dopravy, funguje i v MHD. Město Jindřichův Hradec zvažuje koupy Landfrasovy vily se zahradou. V Praze přibylo nakažených s vrabem. Zítřek bude slunečný s teplotami do 25 stupňů. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Nový integrovaný dopravní systém s názvem IDSka ode dneška platí v celém Jihočeském kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě linkových autobusů a vlaků jsou do systému zapojené městské hromadné dopravy ve většině jihočeských měst. Jízdenku je možné pořídit přes speciální aplikaci nebo přes kartu IDSka. Podle mluvčího kraje Davida Hokého bude i dál možné koupit klasické jednorázové jízdenky.
2: Ty bude navíc i nadále možné koupit u řidiče anebo průvodčího. Zároveň nebude ani povinné používání mobilní aplikace. A pokud cestujícím víc vyhovuje využití IN karty Českých drah nebo platební karty, nemusí si pořizovat kartu IDSka.
0: V Praze přibývá případů svrabu. Hygienici za první pololetí letošního roku evidovali přes 450 nakažených tímto kožním onemocněním, zatímco ve stejném období loni jich bylo 300. Praha podle hygieniků patří v přepočtu na obyvatele k regionům s nejnižším počtem případů v Česku, říká mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
3: Současný nárůst případů je odrazem vysoké mobility dnešní společnosti, nikoli hygienických standardů jednotlivců. V přenosu zákošky svrabové je zapotřebí dlouhodobý úzký kontakt s kůží nemocného nebo s kontaminovanou textilí. Běžné cestování v MHD proto představuje pro nákazu jen minimální riziko.
0: Za nákupy na levných zahraničních internetových tržištích si zákazníci ode dneška připlatí. Evropská unie zavádí nové clo na zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku se bude nově platit poplatek 3 eura. Unie si od změny slibuje menší počet drobných zásilek z Asie a lepší ochranu spotřebitelů. Čínská internetová tržiště, například Temu, ale dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Landfrasova vila v Jindřichově Hradci je na prodej. Součástí empírové stavby je zachovaná měšťanská zahrada z 19. století. Podle historiků se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě. Část zastupitelů proto navrhla, aby ji koupilo město.
4: Já jsem navrhoval, abychom vstoupili vlastně v jednání s prodávajícím. Vedle toho teda samozřejmě hledat nějaké využití. Nepočítali jsme s tím, a tak město přirozeně nemá žádný využití a mě šlo spíš o to, abychom nečekali, aktivně jednali, protože u těchto realitních obchodů se taky může stát, že to za 14 dní bude pryč.
5: Vysvětluje zastupitel ze strany Starostové a nezávislý Vít Pošvář. Výsledky jednání shrnuje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.
6: Ve finále se domluvilo, že minimálně se osloví prodávající, jestli ta cena je konečná a eventuálně, jaké by byly podmínky, aby jsme měli přehled.
5: Podle odborníků je unikátní především zahrada u Landfrasovy vily, která se dochovala v téměř nezměněné podobě. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, které můžou být i silné. Můžou se v nich objevovat kroupy, nárazový vítr a přívalové srážky. Večer bude oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na východě regionu k 27 a na horách maximálně k 21 stupňům. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Během noci klesnou teploty na 16 až 13 stupňů. Ve čtvrtek očekáváme polojasno, později večer přibývání oblačnosti a přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, na horách kolem 18. Slabý severozápadní vítr během dne zesílí na mírný. Biozátěž zůstane na jedničce.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dopravní nehodu vyšetřují v Trhových Svinech směrem na České Budějovice v Trocnovské ulici. Projíždí se tam kyvadlově, srazilo se tam auto s dodávkou. A pozor taky na Prachaticku, na silnici z Vlachova Březí do Volyně. Nehodu vyšetřují za Újezdcem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: A u písniček pro radost vás vítá 6 minut po 12. Hanka Šubarová. Dobrou chuť dnešnímu obědu, pokud právě tedy obědváte, a jinak dobrý a ničím nerušený poslech. Jinak připomínám, dneska Mezinárodní den vtipů, tak i když se může zdát, že jde o jeden z těch odlehčenějších svátků v kalendáři, smích a humor mají v našem životě překvapivě důležité místo. Psychologové navíc připomínají, že smích prospívá nejenom psychice, ale i tělu. Tak to mějte na mysli, no a věřím, že bavit se budete i díky dnešnímu pořadu. Jdeme gratulovat a prvním oslavencem je pan Václav Kopecký z Dírné, oslavuje kulatiny. Obecní zastupitelstvo v Dírné nás touto cestou požádalo o zahrání písničky pro pana Kopeckého k narozeninám. Připisují, přejeme mu pevné zdraví, štěstí a spokojenost. A k přání se připojuje a písničku posílá zároveň i kronikářka obce Věra Novotná. Hrají Jižani s dobrou náladou.

tak Ježani nám hudebně odstartovali dnešní písničky pro radost. Pokračovat bude řečická kapela, ta převezme štafetu, ale ještě bych měla zmínit, komu že píseň poletí. Jsou to hned dvě oslavenkyně, první je Marie Šímová z Pěčnova. Několika málo slovy, ale za to upřímně a vřele. Přejeme ti k 70. z naší duše celé. Hodně zdraví, ještě více lásky, z ničeho, ať nemáš vrásky. Přejeme také stálou životní pohodu s manželem Honzou a jen radost z vašich vnoučat. Maruška je dlouholetou členkou našeho sboru dobrovolných hasičů Pěčnov. Těšíme se na další společná setkání. Podepsáni jsou hasiči a hasičky z Pěčnova. Paní Vlasta Zajícová z Jindřichova Hradce, i ona patří mezi dnešní narozeninové děti. Milá kamarádko Vlastičko, dneska je tvůj velký den. Ať se splní, co si přeješ jen, zdravíčko se tě drží, na chalupě daří, ať se stále jenom směješ a starosti hned zmizí. Vše nej, přeje Aluše s rodinou. A právě ona pro vás vybrala píseň od řečické kapely, když jsme byli ještě mladí.

12 hodin 17 minut pokračují písničky pro radost a věřím, že potěší Františka Poláka z Rožmitálu pod Třemšínem přání, kterému přišlo k jeho narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje Pavel. Dneska slaví narozeniny paní Alena Trojáčková ze Zbelítova. Oslavuje krásné kulaté 70. narozeniny. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky a radosti z vnoučat. Podepsáni jsou zastupitelé obce Zbelítov a Třeboňská 12. zahraje píseň Překrásný večer.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: A další gratulace zazní ve 12 hodin a 21 minutu, tedy mezi 12 a 13, jak už bylo řečeno v písničkách pro radost. Dobrý den, chtěla bych touto cestou Jaroslavě Chalupové Andělové Vlkové z Týna nad Vltavou k dnešnímu dni poblahopřát hodně zdraví, úspěchů, štěstí a bohatství na její cestě životem. Zahrajte jí prosím písničku pěknou a tu my zahrajeme rádi. Byla to uvedená píseň, kterou nemáme v našem systému, takže zazní trošku jiná, ale věřím, že paní Jaroslavu potěší a dnešní sváteční den si tak užije. Vážená redakce, toto blahopřání posíláme do Sezimova Ústí pro pana Jaromíra Nováka. Milý Míro, k dnešním 75. nám ti přejeme zdraví, štěstí, hlavně hodně klidu a pohody. Hezký den, plný sluníčka a dobré nálady. Moc vzpomínáme, tvoje partička z Hospůdky. A partička vám vybrala, Jaromíre, písničku Od tábora až k nám.

Obecní úřad Záhoří by rád pogratuloval paní Jarmile Novohradské z Kašiny Hory, která oslavuje kulaté narozeniny, a přejí vám, paní Novohradská, z obce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Další gratulace pro paní Růženu Vokurkovou do obce Jaronice. Paní Vokurková má taktéž dneska narozeniny. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, přeje Pavel a Fanda s rodinou a pravnučka Izabelka posílá pusinku. A my k tomu posíláme všemu písničku od Vlachovky Přes Mažice, Dlouhej most.

A já doufám, že poslouchá pan Josef Leština ze Štěpánovic, protože mu přišlo hnedka několik gratulací, tak pane Leštino, pěkně se posaďte a dobře poslouchejte. Tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef Leština je ze Štěpánovic a slaví dneska krásné 85. narozeniny. Váš pořad písničky pro radost velmi rád poslouchá a proto doufáme, že dědečkovi tímto přáníčkem uděláme velikou radost. To vše ze srdce přeje syn Jaroslav s rodinou a dcery Hanka a Maruška s rodinami. Pravnoučata posílejí pradědečkovi velikou pusu, Janička a Lenička Bláhovi, Adámek a Zuzanka Štěpánkovi, Janička, Žanetka a Šarlotka Liškovi, Anetka a Štěpánek Bendovi, Alenka a Lucinka Florianovi, Anička, Tereska a Markétka Přibylovi, Jaroušek a Matýsek Leštinovi. Ale zdaleka nekončíme ještě, pane Leštino. Máte tu i gratulaci od hasičů, hodně štěstí, zdraví a ať už se mu v životě stále daří. To vše přeje sbor dobrovolných hasičů ze Štěpánovic. A ještě jedno přání. Do dalších let vám pevné zdraví, pohodu a spokojenost v osobním životě

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílvů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Ano, ladíte správně, Český rozhlas České Budějovice 106,4 a písničky pro radost. Vážená redakce, prosím zahrajte panu Janu Havlovi ze Střítež Umilevska k jeho 86. narozeninám. Přejeme hodně zdraví, štěstí, mnoho krásných dní, plných spokojenosti a radosti. To vše přejí děti s rodinami, vnoučata a pravnoučátka posílejí sladké pusinky. Teď se připojují ke gratulaci dobrovolní hasiči Střítež Dobřemilice. A přijete si písničku u Zborova. A my ji rádi pošleme, bude od Božijáků. Ale ta má ještě další gratulanty, kterým poputuje. Prostřednictvím vašeho vysílání prosíme o hudební gratulaci pro pana Václava Šímu z Bělčic k vašim krásným 90. narozeninám, které slavíte dnes 1. července. Pane Šímo, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radosti každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si život naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého, Městský úřad Bělčice. A ještě gratulace pro pana Oldřicha Píhu do Dráchova na Táborsku. Krásné narozeniny, hodně zdraví, štěstí a pohodových let prožitých v naší obci přejí zastupitelé Dráchova a hrají Božejáci.

No a my pokročíme dál. Vývodova kapela připravená s optimistickou to písní a pošleme jí třeba pro paní Jaroslavu Divišovou do Doubravice, protože paní Divišová z Doubravice slaví dneska svůj svátek. Milá Jarko, k tvému svátku ti přeji všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody. Posílá ti ho Věrka z Nebíčka a přítel Standa Mixa z Teplic. Moc ti děkuji za všechna ta léta přátelství, za to, že nás vždycky, i když přijdeme nečekaně, přivítáš s úsměvem a pohostíš jako ty nejvzácnější hosty. Těšíme se na příští shledání Standa Mixa s celou rodinou podepsáni. Další oslavenec a tím je paní Jiřina Tesařová z Adamova, oslavuje 90. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, pohody a spokojenosti vám paní Tesařová přejí zastupitelé obce Adamov. Paní Maruška Procházková z Radobytce u Písku, nyní z domova pro seniory Senevida, oslavuje krásné kulatiny. Milá Maruško, hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život stále baví, ať tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Vše, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní. Krásné narozeniny i zítřejší svátek v kruhu svých milovaných ti ze srdce přejí Zdeňka a Zdenek Rodbauerovi z Českých Budějovic. Velmi si vážíme tvého přátelství a máme tě moc rádi. Prosíte si o nějakou veselou písničku. Tak, my hrajeme pivovarskou polku.

Jdeme gratulovat dál. 1. července mají svátek Jarušky, proto bychom chtěli poprosit o písničku pro Jarušku Kohoutovou z Třeboně, která má také svátek a 5. května oslavila krásných 90 let. Celá léta pracovala na rybářství v Třeboni, ráda poslouchá písničky pro radost a má oblíbenou písničku, kterou hrají muzikanti z jižních Čech, a to písnička pro tátu. Prosili bychom o její zahrání, bude-li to možné. Tak bude to možné, je připravená. A ještě gratulace, milá Jaruško, všechno nejlepší k svátku a k narozeninám. Hlavně hodně zdraví a dobrou náladu, která ti nikdy nechybí. To ti přejí všichni sousedi z ulice. Za všechny moc děkuji Věra Kamišová s celou rodinou a Zdeňka Rintová, říkám to správně, odpusťte mi, pokud ne, je to ručně psané přáníčko, které je moc vzhledně napsané, moc pěkné písmo, ale občas se stává, že to nemůžeme přelousknout. Tak snad došlo přání od těch správných pisatelů, no a my samozřejmě rádi zahrajeme tu písničku, pošleme ještě paní Jarce Vítkové z Velešína, i ona oslavuje svátek, naše milá babičko Jaruško, no ale tuhle přání bych si s dovolením nechala vlastně na za chvíli. Já myslím, že to počká chvilku, takže paní Vítková bude připravená na svou gratulaci teprve. No a jinak do Třeboně přáníčko pro dnešní oslavenkyni Jarušku Kohoutovou. Tak muzikanti z jižních Čech hrají právě teď píseň pro tátu.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A mám tady poslední dnešní gratulaci, ještě než zazní, tak z mých úst by měla být jedna velká omluva dnešní oslavenkyni paní Jarmile Novodvorské. Já mám takový pocit a nemám pocit, jsem si jistá, že jsem jí přejmenovala. Paní Novodvorská, asi jsem vás představila jako Novohradskou, nevím, proč se mi to takhle spletlo, je to vyloženě moje chyba, za kterou se vám upřímně omlouvám. No a snad přijmete jako omluvu písničku následující a tu poslední dnešních písniček, která zazní na samý závěr písniček pro radost právě za chviličku, takže se na mě prosím nezlobte. No a teď už ještě to poslední přáníčko, které by tu mělo zaznít a je pro paní, jak už jsem avizovala, Jarku Vítkovou z Velešína, protože i ona má dneska svátek. Naše milá babičko Jaruško, dneska svůj svátek slavíš a proto ti přejeme hlavně hodně zdraví. To ostatní už je jen příjemný bonus. Užívej si každé chvíle s kočičkami a pěkně si zaspívej. Máme tě rádi, podepsáni jsou dcera Zuzka a vnoučata se samozřejmě přidávají. No a jsou to Zuzanka, Lukášek, Kačenka a Kristýnka. Tak my zahrajeme písničku od babouku Svatojánská chasa. Přejeme samozřejmě všechno nejlepší. No a já se s vámi pomaličku, ale jistě budu loučit. Pokud byste chtěli poslat písničku i vy někomu z vašich známých, příbuzných, tak neváhejte. budějovice.rozhlas.cz, naše webové stránky, sekce pořady a písničky pro radost.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ústavní soud zamítl návrh na zrušení mechanismu, který přerozděluje daně mezi kraje. Ministr spravedlnosti žádá trest pro soudkyni kvůli kauze tříleté Viktorky, kterou zabil její otec. Některé jihočeské obce bojují kvůli suchu a vedru s nedostatkem vody. Na jihu Čech bude zítra převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli kauze tříleté Viktorky. Požaduje pro ně roční snížení platu o 30%. Soudkyně dívku loni svým rozhodnutím svěřila do péče biologických rodičů, přestože v rozsudku uvedla, že otec trpí paranoidní schizofrenií a byl závislý na drogách. Otec pak dívku zavraždil. Tejc chce kárnou žalobou docílit toho, aby se podobné případy neopakovaly. Chce také prověřit činnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Ten totiž se svěřením do péče rodičů souhlasil. Kvůli dlouhodobému suchu mají některé jihočeské obce problémy s dodávkami vody. Špatná situace je například v Nové Vsi na Třeboňsku, Soběnově na Českokrumlovsku nebo v Jivně u Českých Budějovic. Důvodem je nízký stav vody v místních zdrojích. Podle mluvčí společnosti ČEVA Kytky Kramářové na spotřebu měla vliv i uplynulá vedra.
2: Za posledních, dejme tomu 15 dnů zpátky, celkově spotřeba vody se navýšila takřka o čtvrtinu, což je poměrně vysoké číslo na toto období a je to ve srovnání s předchozím rokem ve se stejným obdobím.
0: Policisté na jihu Čech během prvních dnů letních prázdnin zkontrolovali kolem 2500 aut. Řidiči nejčastěji porušovali nejvyšší povolenou rychlost. 90 aut bylo ve špatném technickém stavu. 4 řidiči usedli za volant pod vlivem alkoholu, 2 po požití drog, informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami, a to i silnými. Teploty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na východě regionu do 27 a na horách do 21. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte převážně polojasno s teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr slabý, během odpoledne až mírný severozápadní. Biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích v České ulici, na silnici 144 u Újezdce na Prachaticku, také v Trhových Svinech, na Českobudějovicku v Trocnovské ulici, na odbočce ze silnice 3 na Raveň nedaleko kaplice nádraží na Českokrumlovsku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporco je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybu na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo a že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch půl desátý, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncerty, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu, takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou

0: Nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně Vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech, naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Já půjdu dál!
1: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hráte taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb, tak musíme začít.
1: Září se blíží.
2: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo soprán, nebo sopránu víceméně.
0: Aby to nebylo tak, že to může zahrát kde kdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Václav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho. Ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak, a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho koncertu?
1: To už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tedy ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejen v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Sportsl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Město Jindřichův Hradec zvažuje koupy Landfrasovy vily se zahradou. Zastupitelé Českých Budějovic se mimořádně sejdou kvůli dotaci fotbalovému Dynamu. Provoz sdílených kol zajišťuje ode dneška v jihočeské metropoli dopravní podnik města České Budějovice. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Landfrasova vila v Jindřichově Hradci je na prodej. Součástí empírové stavby je zachovaná měšťanská zahrada z 19. století. Podle historiků se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě. Část zastupitelů proto navrhla, aby ji koupilo město.
2: Já jsem navrhoval, abychom vstoupili vlastně v jednání s prodávajícím. Vedle toho teda samozřejmě hledat nějaké využití. Nepočítali jsme s tím, a tak město přirozeně nemá žádný využití. A mě šlo spíš o to, abychom nečekali, aktivně jednali, protože u těchto realitních obchodů se taky může stát, že to za 14 dní bude pryč.
0: Vysvětluje zastupitel ze strany Starostové a nezávislý Vít Pošvář. Výsledky jednání shrnuje starosta Michal Kozár z hnutí ANO.
3: Ve finále se domluvilo, že minimálně se osloví prodávající, jestli ta cena je konečná a eventuálně, jaké by byly podmínky, aby jsme měli přehled.
0: Podle odborníků je unikátní především zahrada u Landfrasovy vily, která se dochovala v téměř nezměněné podobě. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas. Fotbalová akademie Dynama České Budějovice získá od města dotaci přes 8 milionů korun, rozhodli o tom radní. Podporu měli projednat už minulý týden zastupitelé města. Radní bod těsně před shromážděním stáhli. Vadila jim hlavně nejistota, kam peníze z dotace zamíří. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko trenéři akademie navíc neměli podepsané nové smlouvy.
4: V minulém týdnu jsme dostali informaci, že smlouvy jsou nabídnuty majitelkou, to jsme si ověřili. Samozřejmě doporučili jsme zastupitelstvu akademii pro ní schválit dotační peníze. Následně k tomu paní primátorka svolala mimořádné zastupitelstvo, které proběhne v červenci.
0: V Českých Budějovicích jsou ode dneška k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít prostřednictvím aplikace CB Kolo. Do ulic vyjede v první etapě 200 bicyklů, po městě bude 170 stanovišť. Služba bude dostupná také ve Včelné a Roudném, informovala mluvčí dopravního podniku města České Budějovice, který nově službu zajišťuje Barbora Fischer. Policie hledá řidiče, který v Koloměřicích na Vltavotýnsku srazil tři mladé chodce a ujel. Nehoda se stala v sobotu krátce po půlnoci. Případ ale policisté začali vyšetřovat až po oznámení o den později. Policejní mluvčí Milan Bajcura informoval, že kvůli zranění chodců se vyšetřování převzali kriminalisté. Svědci mohou volat na linku 158.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno až zataženo s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty jsou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na východě regionu do 27 a na horách do 21. Mírný severozápadní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci klesnou teploty na 16 až 13 stupňů, zítra očekávejte převážně polojasno. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný severozápad. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích v České ulici u Mlýnské stoky na silnici 156 u Otěvěka nedaleko Trhových svinů na Českobudějovicku, ve Skočicích na Strakonicku na silnici 22 a na odbočce ze silnice číslo 3 na Raveň nedaleko Kaplice nádraží na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Začíná jeho české odpoledne, které vám i dnes přinese zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou a které vás mohou provázet doma, v práci nebo třeba na cestách. Dneškem se mění pravidla pro dovoz menších zásilek ze zemí mimo Evropskou unii. Maličky do 150 euro nově podléhají clu. Co to bude znamenat pro zákazníky, vysvětlíme v této hodině. Rozbité střechy domů a potlučená auta hlásí obyvatelé Prachaticka po mimořádně silném krupobytí. Statisícové škody jim způsobila pondělní průtrh s kroupami o velikosti v průměru až 10 cm. Víc už za chvilku v reportáži. A jaká bude hudba? Těšit se můžete například na zpěvačku Madonu, Lucí Bílou nebo právě teď na Petra Muka. Pohodové středeční odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Škody na desítkách domů a sklenicích odstraňují obyvatelé Ratiborovy Lhoty a Vrbice na Prachaticku. Oběma vesnicemi se v pondělí prohnal liák se silným krupobytím. Místní hlásili kroupy velikosti až pomerančů. Škody na majetku se podle nich budou pohybovat do 100 tisíců korun.
1: Tohle třeba, co vidíte v těch kýblích, tak to jsou 4 plný kýble střepů, vlastně, který jsme vytahali tady z jedné strany toho skleníku, který je rozbitý teda komplet.
2: David Fesl z Ratiborovy Lhoty přišel kromě skleníku také o střechu stodoly. Ta teď v průsvitu připomíná spíš noční oblohu.
1: Proletili prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili. Jenom v materiálu, tady to je prostě kolem 500 000 jenom na té stodole. Když jsem to počítal, tak je tam nějakých 400 děr.
2: Mimořádně silné krupobytí přitom přišlo nečekaně. V první chvíli to podle Davida Fesla vypadalo jen na silný liák. Kroupy se přidaly až později.
1: Teď vidím různé velikosti těch krup, jak padaly, až velikosti pomeranče, kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Takže opravdu jako byl to masakr.
2: Škody má i jeho bratr Jaroslav, který bydlí jen o pár desítek metrů vedle. Nejvíc mu kroupy poničily jedno z aut.
3: Tady to akorát odneslo jedno vozidlo, no, čelní okno. Překrytý jsme to teda měli, ale nepočítali jsme prostě s tím, že ty krupy budou tak velký, že to prorazí.
2: Na záchranu majetku neměl podle svých slov dost času ani odvahy.
3: Což to jsme přikryli, pak už jsme v tom vlastně nemohli ani vyběhnout ven, protože to bylo jakoby životu nebezpečný, tak jsme radši zůstali schovaný v baráku.
2: Kroupy zasáhly také nedalekou zahradu Jaroslava Jouna. Na sklenicích přišel o většinu skleněných tabulí.
4: Celkem 27.
5: A máte to teda na kolika sklenicích?
4: Nebo... Na dvou, ale ještě v foliách máme potrhány.
5: Se střechou udělalo vám to něco?
4: Se střechou ne, akorát máme slepice, tam to prorazilo. Ten bildní, to je ternit.
2: Silná bouře se nevyhnula ani sousední Vrbici. S tak silným krupobytím se poprvé v životě setkala i paní Zuzana.
6: Když jsme se zpamatovali, tak lítali kusy ledu. To byly tenisáky a z různých takový roztřepený byly. Tak jako celé jsme jenom stáli a koukali jsme a nemůžete dělat nic.
2: Jak dál připomíná, poškozený majetek měli ve vesnici téměř všichni obyvatelé.
6: Na oknech, truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Některé střechy vydržely docela jako dobře, ale snad každý barák tady má teda nějakou škodu.
2: Místní z obou sídel škody stále sčítají. Podle odhadu ale dohromady půjdou do vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nabídla dobrý kafe a pokud jste na něj právě teď dostali chuť, není na co čekat. Posloucháte Jihočeské odpoledne. Už 20 let je členkou operního souboru Národního divadla, vystupuje po celém světě. Dnes večer se ale představí divákům v Českých Budějovicích. Přední česká sopranistka Kateřina Kněžíková vystoupí na festivalu Můzy na vodě. Ještě předtím se dopoledne zastavila na rozhovor v našem vysílání. Jeho část uslyšíte už za chvíli.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Známé operní árie v jedinečném prostředí na soutoku řek Malše a Vltavy. Tento mimořádný zážitek slibuje vystoupení přední české sopranistky Kateřiny Kněžíkové v doprovodu orchestru Jihočeského divadla dnes večer na festivalu Můzy na vodě. Nejen o něm se operní pěvkyně rozpovídala v našem dnešním dopoledním vysílání v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou. Část rozhovoru vám nabízíme právě teď.
1: Je pro vás velký zážitek koncertovat na pódiu, které se nachází na soutoku dvou řek, konkrétně Malše a Vltavy?
2: Já miluju vodu, to tak jenom z globálu, takže vždycky, když se u té vody nacházím, tak to má takovou pro mě přidanou hodnotu. Dobře se potom odráží zvuk, tak si myslím, že to je i tak krásné. V tom prostředí tady na soutoku to je čirá krása, protože já jsem tam včera se byla večer projít a zaparkovala jsem tam na nějaké lavičce. Jenom jsem tak seděla, užívala jsem si tu atmosféru. Jenom tam byl zvuk těch ptáků a těch cvrlikajících nebo cvrčících brouků. A když tam dneska bude ty Můzy, tak myslím si, že to bude o to krásnější.
1: To zní jako, že jste si trošku zamilovala České Budějovice, letní tedy.
2: Tak v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Ale já mám ráda každé město, které má svoji atmosféru, má nádherné náměstí a to, jak se vlastně opravují a zvelebují ty kouty, které jsou i mimo to náměstí, já kvituji. Je to úplně úžasné, jak to roste před očima.
1: Vy na dnešních Můzách na vodě představíte divákům poměrně bohatý a pestrý repertoár. Podle čeho jste ho společně s dirigentem Davidem Švecem vybírali?
2: No asi vlastně to zadání bylo mít co nejpestřejší repertoár, aby si tam každý našel to své. Od klasicismu Mozarta přes bel canto, verismus až k teda české hudbě, kterou já úplně zbožňuju. Takže to, aby člověk si přišel na své, nejenom interpretačně, ale aby potěšil i posluchače.
1: Na Jih Čech zavítáte opět v samém závěru tohoto léta, konkrétně 26. srpna budete spolu s basbaritonistou Adamem Plachetkou součástí Prodané nevěsty Jihočeského divadla v Holašovicích, což je tedy, jak známo, vesnička zapsaná na seznamu památek UNESCO. Podotýkám, že už je to po několikáté, co Jihočeské divadlo zahraje Prodanku a uvádí na tomto místě, ale vůbec poprvé s vámi a s Adamem Plachetkou, tak jak vznikla tahle vaše spolupráce?
2: Myslím si, že naše spolupráce vznikla tím, že nás oslovilo divadlo, Jihočeské divadlo, a s tím projektem, jestli bychom nechtěli udělat nějaké představení, a spojilo se to krásně s dalším projektem natáčení filmu pro českou televizi. Takže takzvaně dvě mouchy jednou ranou. A já se na to strašně těším. Holašovice jsou absolutní skvost, nádhera.
1: No, když jsme se zastavili u těch Holašovic, tak asi těžko si představit nějaké vhodnější kulisy pro Prodanou nevěstu, než je právě ta nejtypičtější ukázka jihočeského selského baraka, kterou právě Holašovice představují. Byla jste se tam už podívat? Předpokládám, že asi ano.
2: Byla. Je to teda strašně dávno, ale projížděli jsme tou vesničkou a tam se opravdu zastavil čas a já ty chvíle, kdy se zastavuje čas, mám hrozně ráda, takže jsem si tam sedla na lavičku a kochala se těmi domečky a nikdy v životě by mě asi nenapadlo, že tam jednou za nějakou dobu jednou zavítám a budu tam součástí nějakého krásného kulturního kusu.
0: Celý rozhovor s Kateřinou Kněžíkovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz a u vody pomyslně zůstaneme i zítra. Do studia totiž přijde Šárka Bráchová, předsedkyně vodní záchranné služby Českého červeného kříže.

0: Českých Budějovicích. Řeč bude třeba o zásadách bezpečného letního koupání. Rozhovor s Matějem Vodičkou začne jako vždy po 11. hodině.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Sea, to je krásná balada z roku 1995 v podání americké ikony popu Madony na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Záplava levného a často i nekvalitního a hlavně i nebezpečného zboží z levných čínských online tržišť by mohla zmírnit. Dnes totiž začíná platit clo ve výši minimálně 3 eura za drobné zásilky do 150 euro. Pro tyto prodejce tak přestává platit bezcelní výjimka. Dohodly se na tom státy Evropské unie.
1: V zásilce z e-shopu mimo Evropskou unii může být spousta různého zboží. 3 eura se ale budou platit za každý druh zvlášť. Když si například objednáte 5 stejných krytů na mobil, zaplatíte za ně dohromady 3 eura. Když k nim do stejné krabice přihodíte šňůrku, zaplatíte za ně další 3 eura, vysvětluje vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace D-Test Jan Šůra.
2: Nově se bude uplatňovat clo ve výši 3 eur za každý odlišný druh zboží v té zásilce. Nejde tedy nutně o 3 eura za celý balík, ani o 3 eura za každý jednotlivý kus zboží. Pro spotřebitele to v praxi bude znamenat především vyšší konečnou cenu, přičemž nejcitelnější bude zdražení u velmi levného zboží.
1: Podle celní zprávy loni do Česka přišlo asi 105 milionů drobností v balíčcích ze zemí mimo Evropskou unii. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku jich celníci evidují už přes 93 milionů. Změna má omezit tak velký příliv balíčků, a to hlavně z Asie, popisuje Jiří Trousil z generálního ředitelství cel.
3: V současné době neexistují úplně stejné podnikatelské podmínky pro podnikatele, kteří jsou v Evropské unii, a pro podnikatele, kteří jsou mimo Evropskou unii, zejména teda v Číně, protože víme, že 91% těchto zásilek přichází do Evropské unie z Číny.
1: Evropští prodejci musí třeba splňovat bezpečnostní normy, zatímco u zásilek ze zemí mimo Evropskou unii se dodržování těchto pravidel často obtížně vymáhá. Podle českých e-shopů sdružených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě a je jen prvním krokem, jak podmínky narovnat, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
4: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Například čínské online tržiště Temu dostalo letos v květnu od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, protože podle ní neudělalo dost proto, aby zabránilo prodeji nebezpečného a nelegálního zboží. Firma s rozhodnutím nesouhlasí a tvrdí, že bezpečnost výrobků bere vážně a s evropskými úřady spolupracuje. Pro zásilky nad 150 eur se nic nemění, budou se clít stejně jako doteď. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvilku se vypravíme za naším regionálním stopařem do Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Zjistil, že ode dneška je v tamním cisterciáckém klášteře opět zpřístupněná prohlídková trasa s legendárním Zábišovým křížem.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Je národní kulturní památkou a patří k nejcennějším zlatnickým památkám u nás. Řeč je o Zábišově kříži, který ode dneška opět můžete spatřit na prohlídkové trase v klášteře ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Na místo se vydal i náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tak já můžu potvrdit, že ode dneška je trasa číslo 2, nazvaná Zábišův kříž, opět přístupná pro turisty a je otevřená až do 30. září. Já jsem si ji prošel a byl to opravdu opět velký zážitek, i když jsem ten Zábišův kříž už několikrát viděl, tak vždycky na mě dopadne ta tíha té historie a vlastně té hodnoty té památky. Nejdřív projdete gotickými sklepy, kde se seznámíte s historií a významem kříže a ve spodním patře sklepení taky zjistíte v současnosti víc o výzkumu hrobky Rožmberků. No a potom projdete hlavní lodí kostela a vystoupáte po úzkém vřetenovém schodišti do Rožmberské oratoře, kde je právě ten originál Zábišova kříže vystavený v autentickém prostředí. Kvůli jeho mimořádné hodnotě se dovnitř pouští jenom malé skupinky a platí tam opravdu zvýšená bezpečnostní opatření.
2: Petře, prosím, řekni nám víc o samotném kříži.
3: Zábišův kříž je vysoký 70 cm a je třetí nejcennější zlatnickou památkou v České republice po korunovačních klenotech a relikviáři svatého Maura. Vyšebrodskému klášteru, který spravují cisterciáci, ho na konci 13. století údajně daroval Zábiš z Falkenštejna, aby se vykoupil ze svých hříchů. Památka vznikla z největší pravděpodobností už ve 20. nebo 30. letech 13. století v Ostřihomi v Uherském království jako korunovační kříž krále Bély IV. Ten nechal do středu vsadit relikvii pravého kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus. A podle průzkumů je tento kus cedrového dřeva opravdu starý 2000 let a měří na výšku 20 cm. Dál je v tom Zábišově kříži víc než 25 svátostí a ostatků. Ta jeho cesta do českého prostředí vedla díky dynastickým sňatkům. Klíčovou osobou byla česká královna Kunhuta Uherská, dcera krále Bély IV. Ta si do Čech z rodného Uherska přivezla část rodového pokladu, včetně tohoto kříže. Po smrti krále Přemysla Otakara II. Se zblížila se Zábišem z Falkenštejna a ten se stal jejím partnerem a později i manželem. No a právě tehdy se Zábiš mohl ke kříži dostat.
2: V klášteře ve Vyšším Brodě je ale také ještě haptický model kříže, který si mohou osahat i nevidomí.
3: Je to tak, ten haptický model se nachází na té první hlavní prohlídkové trase, je v prvním patře v obrazové galerii a model vytvořil jihočeský výtvarník Jaroslav Svoboda, který mi o svém díle řekl.
4: Je to zjednodušená kopie původního Zábišova kříže tak, aby to vyhovovalo slabozrakým a nevidomým. Je to epoxidová prskyřice doplněná různými pigmenty. Ty různé drahokamy, které jsou i na tom původním kříži, tak jsme zkoušeli dát do té stejné barevnosti, jak do toho epoxidu. A ještě jsme to vyleštili úplně do totálního lesku, proto je to tak příjemné a hladké.
3: No a já na závěr doplním, že tahle hlavní prohlídková trasa s tím haptickým modelem, která je nazvaná Klášter, je přístupná celoročně, takže pokud byste nestihli ten originál Zábišova kříže během léta, tak určitě můžete aspoň shlédnout ten haptický model a můžete si ho opravdu na vlastní kůži osahat.
2: Tolik živě z Vyššího Brodu náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, pěkné odpoledne.
3: Hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: rozhlasu České Budějovice. Americké fotbalisty čeká v noci na zítřek první zápas vyřazovací fáze na domácím mistrovství světa. Hrát budou v San Francisku proti Bosně a Hercegovině, pro kterou jde vůbec o první účast v play-off. Kdo vyhraje na hřišti, to se dozvíte z přenosu radiožurnálu Sport, tedy digitální stanice Českého rozhlasu. Už teď je ale vítězem malá bosenská restaurace nedaleko stadionu. V těchto dnech se z ní stalo poutní místo natěšených bosenských fanoušků. Za vůní čevapů, u nás známých jako čevapčiči, a bosenské kávy se tam vydal náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Přicházím ještě před otvírací hodinou, ale tohle neformální bosenské centrum u San Franciska už zažívá nájezd fanoušků v bosenských dresech. Pije se raní káva a mluví se o fotbale.
2: Bosna je malá země, to je veliký úspěch.
1: Jako první tam gasti přišli místní Bosňané, Vlado žije v Americe už skoro 30 let, ale fandit prý bude Bosně, stejně jako Sejfo, ten si k tomu oblékl i bosenský dres.
3: Ale navíjám za Bosnu.
4: Sarajevo je Bosnia.
1: Vcházím do restaurace s Mirzou Avdičem, synem majitele, všude kolem nás výzdoba připomínající zimní olympijské hry v Sarajevu 1984, bosenské vlajky a samozřejmě nesmí chybět tradiční mosazná nádoba na přípravu kávy.
5: Já vidím džezvu.
6: Džezva, as you know, it's one of the essentials for, you know, Bosnian.
7: Jak víte, tak džezva je základ pro Bosňany a Balkánce obecně. Nejde začít den bez bosenského kafe. Bez něj je člověk pak nabručený. Jsme na to hrdí, že tu kromě jídla můžeme lidem z celého světa ukázat i obrázky Sarajeva, představit jim Bosnu a Hercegovinu a ukázat, že jsme hostili olympiádu. Jako by to bylo včera.
6: What makes me glad is they all come back.
7: Z čeho mám opravdu radost, že se vždycky vracejí. Hostům u nás chutná jídlo, ale taky se tu cítí, jako kdyby přišli na kafe ke mně nebo k tobě domů. Můžou zůstat, jak dlouho chtějí. Povídat si, nikdo jim hned nenese účet a nevyhání je, když dojedí, jak je tady v Americe zvykem. Na Balkáně je pohostinnost opravdu důležitá. Restaurace tam není jen biznis ve stylu odevzdej peníze a nashledanou. A o to se snažíme, aby se u nás lidi opravdu cítili aspoň trochu jako v Bosně.
1: Zjevně se to daří, protože mezi tím se restaurace zaplnila, když zavřu oči a poslouchám lidi kolem i hudbu. Připadám si opravdu jako někde v Sarajevu, v Mostaru. Kolem mě je to taky samý bosenský dres a zájemci si tu za $20 můžou doplnit výstroj o bosenskou fotbalovou šálu, ale hlavně se posilnit jídlem, na které jsou zvyklí. Majitel Ramis mi nese burek se špinátem a sýrem a všude kolem voní čevapy.
7: Tamhle vidíte lepinu, náš domácí chleba, který tu pečeme každé ráno, abychom ho měli čerstvý. Máme samozřejmě čevapy, pálivé klobásky nebo burek. Máme teď zjednodušené menu, protože čekáme spoustu lidí, tak aby nikdo moc dlouho nečekal. A jedeme až do vyprodání zásob. Hrát tady fotbalové mistrovství světa proti Američanům, to bude moc zajímavý zápas plný emocí. Bosenští fotbalisti se už teď zapsali do historie, když postoupili do play-off a vůbec sem na šampionát. Byli jsme opravdu hrdí, když v kvalifikaci porazili Itálii.
1: Usmívá se majitelův syn Mirza. On sám je judista, který sní o tom, že by Bosnu a Hercegovinu mohl reprezentovat za 2 roky na olympijských hrách tady nedaleko v Los Angeles. Dnes ale bude obzvlášť držet palce fotbalistovi, kterého kdysi do evropské špičky vyslalo angažmá v Teplicích.
7: Edin Džeko je úžasný hráč, ale ještě lepší člověk. Jednou jsem se s ním osobně setkal, když jsem byl malý kluk a on ještě hrál v Sarajevu za Željezničar. Bylo to v jedné kavárně, dal mi autogram, ale bohužel už ho nemám. Víte, jak to je, když maminky uklízejí dětem v pokoji. Takhle jsem o ten podpis přišel, ale je to pěkná vzpomínka. A kdo ví, třeba sem k nám přijde na čevapy. To by nás potěšilo.
1: Říká Mirza Avdič z bosenské restaurace Eurogrill nedaleko stadionu, kde Bosna a Hercegovina nastoupí ke svému historicky prvnímu zápasu vyřazovací fáze mistrovství světa proti domácím Američanům. Ze Santa Clary u San Franciska, Jan Kaliba, Český rozhlas.
8: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci schválili zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele a tajemníky úřadů. V rybníku Bašta v lokalitě u Tří rybníků pod Píseckými horami je zákaz koupání. Basketbalista Tomáš Satoranský po 6 letech končí v Barceloně, vypršela mu smlouva. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít pětiletá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali také poslanci opozice, označili ho za přílepek. Koaliční poslanci ho totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Kvůli úbytku kyslíku ve vodě se lidé nesmí koupat v rybníku Bašta v lokalitě u Tří rybníků u Písku. Důvodem je ochrana živočichů, především ryb. Podrobnosti doplnila mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
2: Situaci zhoršuje i sediment ze dna, který se zvíří, když lidé do vody vstupují. Ryby jsou kvůli tomu ohroženy a mohly by ve větším množství hynout. Proto jsme se rozhodli do čtvrtka koupání v rybníku Bašta zakázat.
0: Ve vodáckém kempu Nové Spolí v Českém Krumlově někdo kradl, způsobil škodu za víc než 16 000 korun. Případ vyšetřují policisté a hledají svědky.
3: Dosud neznámý pachatel měl v noci z 29. na 30. června ukrást vak a krosnu s osobními věcmi. Jak upozornil policejní mluvčí Milan Bajcura, vodáci by si měli své věci řádně zabezpečit, případně využít možnosti uložit si věci u správce kempu. Z Českého Krumlova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek mírně vzroste. Benzín budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun a 64 haléřů, zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů víc než dnes. Litr lidé koupí za maximálně 36 korun a 74 haléřů. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července.
1: Sport.
0: Čeští basketbalisté se chystají na další kvalifikační zápasy o mistrovství světa. V pátek se představí ve Stockholmu proti Švédsku. Při absenci Tomáše Satoranského a Jana Veselého bude největší tíha odpovědnosti na Vítu Krejčím, rozehrávači Portlandu. Strakonický rodák říká, jak tuto pozici vnímá.
4: Určitě to bude trošičku jiný, asi budu muset být víc trošičku s míčem, ale my tu máme skvělý hráče na všech postech, takže si myslím, že prostě vždycky to je o tom týmu. Tady vlastně všechny kluky tady už znám hrozně dlouho, takže se všema se známe. Parta je dobrá jako vždycky, takže to není nic těžkého.
0: Tomáš Satoranský po 6 letech končí v basketbalové Barceloně. Ve Španělsku mu vypršela smlouva.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je oblačno až zataženo, s přeháňkami nebo bouřkami, ty mohou být i silné. Teploty jsou mezi 22 a 25 stupni Celsia, na východě regionu do 27 a na horách do 21 stupňů. V noci se ochladí na 16 až 13 stupňů. Zítra očekávejte převážně polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný severozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují na silnici číslo 4 ve Strakonicích, blízko mostu přes Otavu a také na stejné silnici u Němětic na Strakonicku. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hodina téměř 5 minut. Krásné středeční odpoledne z jihu Čech. Posloucháte jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas pro zajímavá témata, která hýbou naším regionem i světem, a také pro písničky, které nestárnou. Ať už jste kdekoliv, jsme rádi, že jste s námi na stejné vlně. Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. I letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení zámeckého léta. Pozveme vás na víc než 50 zámků, které stojí za to vidět. Každý den navštívíme jeden zámek a už za chvíli se vydáme na první z nich. A jaká bude hudba? Zahrát a zaspívat přijdou zpěvačka Cher, Valdemar Matuška a právě teď odstartujeme se skupinou Kabát. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Vlakem, autobusem nebo městskou. V Jihočeském kraji můžete ode dneška cestovat na jednu jízdenku ve všech spojích. Kraj totiž spustil systém integrované dopravy s názvem iDeska. Společně s ním si cestující můžou koupit jízdenku nebo najít spojení v jedné aplikaci. Detaily k novému systému nám teď přiblíží redaktor zpravodajství Michal Bělský. Dobré odpoledne.
1: Hezký den. Tak tím základním principem systému iDeska je jediná jízdenka pro celou cestu. Lidé díky ní nemusí řešit, kde budou přestupovat a jaký typ hromadné dopravy využijí. Novinkou je mimo jiné jednotný tarif, takže ceny budou stejné jako jak v autobuse, tak třeba ve vlaku. A změny podle krajského mluvčího Davida Hokeho se týkají i hromadné dopravy v některých jihočeských městech.
2: Do systému iDeska budou zapojeny městské hromadné dopravy v městech, která jsou součástí integrovaného systému, tedy České Budějovice a Sdružení obcí Pod Babou, dále Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Vimperk, Kaplice a Milevsko.
1: Podle Hokeho mají právě linky MHD a autobusů nové číslování. Současně přibylo u regionálních vlakových linek označení symbolem S s číslem linky. A právě vlaky mají teď tvořit základní báteř hromadné dopravy na jihu Čech.
0: Jak se teď mohou cestující koupit jízdenku?
1: S tím jim pomůže hlavně nová mobilní aplikace iDeska, která umožňuje nákup všech typů jízdenek, vyhledávání spojení nebo sledování aktuální polohy vozidel. Aplikace ale nebude pro nákup jízdenek povinná. Jak dál připomíná krajský mluvčí David Hoke, systém nadále počítá i s jednorázovými jízdenkami.
2: Ty bude navíc i nadále možné koupit u řidiče anebo průvodčího. Zároveň nebude ani povinné používání mobilní aplikace. A pokud cestujícím víc vyhovuje využití inkarty Českých drah nebo platební karty, nemusí si pořizovat kartu iDeska.
1: Další z důležitých novinek systému je zavedení předplatního jízdného. Předplatní kupony bude možné zakoupit na 7 dní, na měsíc, na čtvrt nebo půl roku, nebo třeba jen na školní rok.
0: Výhody jihočeské iDesky mohou ode dneška využít i lidé v části středočeského kraje v systému pražské integrované dopravy. Kam až se na jeden kupon dostanou?
1: Na jízdenku PID se můžou svést vlakem třeba až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo s přestupem až do Milevska. Integrované jízdenky budou totiž platit i v rychlících z Prahy na Tábor a České Budějovice. V opačném směru se cestující dostanou na jeden kupon přes Votice a Olbramovice až do zastávky Benešov u Prahy. No a změny platí i na spojích z Českých Budějovic směrem na Písek a Strakonice. Systém PID nově počítá s místy jako Blatná nebo Sedlice na Strakonicku a opačným směrem se lidé dostanou na jednu jízdenku až do Příbrami nebo Rožmitálu pod Třemšínem. Jednou z podmínek ale je, že cestující alespoň jednou na své cestě překoná hranici obou krajů. Systém iDeska je podobným způsobem provázaný i s některými spoji v Plzeňském kraji. Na jeho české straně počítá se zapojením oblastí Blatenska, Volyňska nebo okolím Vimperku.
0: Tolik živě ze studia Michal Bělský. Michale, díky a pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice. Za chvíli pokračujeme zajímavým publicistickým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Dnes se s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici.
1: V Kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře Severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě,

0: Jaromír Nohavica a jeho optimisticky laděná píseň, dokud se zpívá na vlnách jihočeského odpoledne. Chystáte se letos navštívit některý z našich zámků? Pokud ano, můžete se nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám totiž jeden ze zámků představíme. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už ale předám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
3: A je otevřeno.
4: Dobrý den.
3: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
4: Hezky vítám.
3: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
4: Říkáme jihodovní síně neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
3: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
4: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně, bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
3: Černínové se tady už byli podívat?
4: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
3: To je rehabilitace Diany.
4: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
3: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
4: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby, tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Do uvedení jubilejního 60. ročníku Karlovarského festivalu zbývá už jen několik dní. Filmová atmosféra ale dorazila o něco dřív do Mariánských lázní. Právě tam se totiž v srpnu 1946 odehrály první projekce tehdejšího filmového festivalu s mezinárodní účastí. A zatímco dnes si filmovou přehlídku spojujeme hlavně s Karlovými Vary, její příběh začal ve dvou lázeňských městech zároveň.
1: Kromě hraných filmů uvidí i význačné snímky dokumentární.
2: Černobílý dobový týdeník z roku 1946 dokládá nadšení tehdejších pořadatelů, mezi kterými najdete třeba spisovatele Vítězslava Nezvala.
1: Vítězslav Nezval se skupinou filmových pracovníků. Mariánské lázně ožily ve znamení festivalu. Souběžně s Mariánskými lázněmi probíhá program festivalu v Karlových Varech.
2: Po několika desetiletích se teď festival symbolicky vrací ke svým kořenům. Jubilejní 60. ročník tak začne pro některé diváky mimořádně už v Mariánských lázních.
3: Disculpe, señor. Vamos a cerrar.
2: Promítat se bude v Městském divadle v předpremiéře snímek Hořké svátky Oscarového režiséra Pedra Almodovara.
3: Gracias.
2: Příběh vypráví o stárnoucím režisérovi, který píše nový scénář. Postavy se ale až moc nápadně podobají jeho blízkým.
4: Me quito el albornoz.
5: Cuando quieras. Está todo casi listo.
4: Vale.
2: Snímek, který měl premiéru na prestižním festivalu ve francouzském Cannes, uvede delegace Karlovarského festivalu. Projekci v Městském divadle v Mariánských lázních bude moderovat Marek Eben. Samotný Karlovarský festival pak začne 3. července. V tamním hotelu Thermal převezme na slavnostním zahájení křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii Dustin Hoffman.
6: Hello darkness, my old friend.
7: Pan Dustin Hoffman si vysloveně přál, abychom zahráli jeden ze zásadních filmů začátku jeho kariéry, a sice film Mike'a Nicholse Absolvent z roku 1967. Film, který mnozí z vás jistě viděli, někteří z vás i na velkém plátně, ale troufám si tvrdit, že nikdo z vás s úvodem Dustina Hoffmana.
2: Popsal umělecký ředitel Karlovarské přehlídky Karel Och na slavnostním představení zahraničních hostů.
8: Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
2: Ve filmu Absolvent Dustin Hoffman debutoval jako filmový herec a okamžitě se zařadil mezi nejvýraznější tváře své generace. Za roli nervózního a rozverného Benjamina Braddocka pak získal svou první nominaci na Oscara a film se stal jedním ze symbolů přelomu 60. let. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
9: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Salisbury Hill. Na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Na počasí si tento týden asi stěžovat můžeme, protože sice je letní, ale bouřky a silný vítr a kroupy, to si mohlo klidně ušetřit. No, doufejme, že slunce nám zachová svou přízeň a počasí nabídne příjemné teploty přes prodloužený víkend.
1: Počasí.
0: Jaká bude předpověď pro následující dny, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Zpočátku noci bude oblačno, místy s doznívajícími přehánkami. Během noci budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačnosti. Zítra tedy bude převážně polojasno a později večer zase od severozápadu oblačnosti přibývat začne a ojediněle se pouze mohou vyskytovat přehánky nebo déšť. Minimální teploty budou mezi 16 až 13 stupni Celsia, takže konečně bez tropické noci. Ty maxima potom budou podobné dnešku, mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19. Vítr bude slabý, přechodně až mírný, severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jedničce, mírná zátěž.
0: To je celkem pozitivní zpráva, vypadá to, že se konečně vyspíme v klidu a v pohodě a ne v takovém vedru. Jaký bude první červencový pátek?
2: V noci na pátek přes naše území přijde studená fronta od severozápadu a za ní se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Zpočátku bude tedy oblačno až zataženo a místy s občasným deštěm nebo přehánkami. K ránu ale bude oblačnosti i srážek ubývat a během pátečního dne bude převážně polojasno a srážky se budou vyskytovat pouze výjimečně. Minima se budou pohybovat kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude foukat mírný, severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tak po velkých vedrech teď teploty nic moc. Můžeme se těšit na sluneční letní víkend?
2: V sobotu bude polojasno až jasno a beze srážek, takže nás čeká hezký den. Později večer potom od severu začne přibývat oblačnosti. Minima budou kolem 11 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s přehánkami nebo s občasným deštěm. Minima budou kolem 13 a maxima kolem 23 stupňů. A vítr bude stále mírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a také pěkný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Sněmovna schválila omezení pravomocí prezidenta k vedoucím stálých misí. Zastupitelé Českých Budějovic se mimořádně sejdou kvůli dotaci fotbalovému Dynamu. Vyhlídková věž kostela svatého Jakuba v Prachaticích je dočasně uzavřená kvůli ochraně netopíra velkého. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací by mohl nově pověřovat a odvolávat ministr zahraničí. Návrh změny zákona schválila sněmovna. O pověření a odvolání stálých zástupců u organizací, jako je Evropská unie, NATO a OSN, teď rozhoduje prezident republiky. Ministr zahraničí jim vydává pověřovací dopis. Novela by tak omezila pravomoci prezidenta. Fotbalová akademie Dynama České Budějovice získá od města dotaci přes 8 milionů korun, rozhodli o tom radní. Podporu měli projednat už minulý týden zastupitelé města. Radní bod těsně před shromážděním stáhli. Vadila jim hlavně nejistota, kam peníze z dotace zamíří. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z Hnutí Naše Česko trenéři akademie navíc neměli podepsané nové smlouvy.
2: V minulém týdnu jsme dostali informaci, že smlouvy jsou nabídnuty majitelkou, to jsme si ověřili, samozřejmě doporučili jsme zastupitelstvu akademii pro ní schválit dotační peníze. Následně k tomu paní primátorka svolala mimořádné zastupitelstvo, které proběhne v červenci.
0: Ochrana kolonie netopíra velkého dočasně uzavřela vyhlídkovou věž kostela svatého Jakuba v Prachaticích. Zvířata si pro letošní hnízdění vybrala nové místo přímo na trase komentovaných prohlídek historické památky.
3: Podkrovní prostory kostela představují významné letní útočiště netopíra velkého a příležitostně i dalších druhů netopírů. Jak uvedla ředitelka kulturních a informačních služeb města Prachatice Věra Houšková, jakmile bude možné prohlídky obnovit, budou o tom veřejnost informovat na stránkách města. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji 3 lidé, o jednoho víc než ve stejném období loni. Za první pololetí si nehody v kraji vyžádaly 16 životů, vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Celkem se během června stalo na jihu Čech 434 nehod, což je o 10 víc než loni.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný, severozápadní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují v Českých Budějovicích na Pražské, kde se na Mariánském náměstí srazila dvě osobní auta. Podobná nehoda je také u Skočic na Strakonicku na silnici 22, i tam zasahují záchranáři. A nehoda je i na silnici 161 u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humoriádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
3: Krásné odpoledne přeji.
2: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
3: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká, prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká, ty na něj věříš?
1: Humoriáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a tech, vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc to nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. A říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, ještě, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brejle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl takový moderní farář, který nosil takovýhle věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a pro vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam, a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil. Já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Čudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvukázovměrka. První jízda byla se Strejdou, Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě Strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab a říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím, no v životě jsem na tom nejel, že... A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned, a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky a já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi, no, kamarádi, protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to na ní umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů. Ale jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne. Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami. Jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy. Linka sem do studia 731 800 900. Ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak zjemník vás zvovoda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím v Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: a mu. Pojďte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuji.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušel na pionýru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
3: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu pustil spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička. Protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus. A ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísat, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká faleš na diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, no, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou. A on do ní takhle klepnul. A říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola. A když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu úzdu a trošku ji takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano,
2: pěkný.
1: Na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba Vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak raně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a pá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. To bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na novej textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: Aha, tak takhle.
4: To humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně kde jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch
4: 5 roků.
3: Vzpomíná
4: na to, že tam je, nad tím je vlastně Rdyně a že to je ruina jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.

0: Honzo, byste se potkal se Štarclem?
1: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
0: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
1: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda, a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do pěti počítat. A on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadný.
2: A díky němu pak vymysleli videostop, tam
1: asi.
2: Se o to šlo.
1: Jo, mást, ano, ty, vlastně stejný princip.
2: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
1: Ne. Vůbec, vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
2: No ale vám to taky jde.
1: Nejde. Malinko, no musel bych to studovat, protože je to práce chytit přesně ten
2: tón. Nastavit to. No. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
1: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v Táboře, nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co mám? Na stáří stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
2: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMSkaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
5: Ano, ano, dobrý den, Miloš Prej 8, vás oba dva zdraví.
6: Děkujeme.
5: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
4: Ano, ano. Práče, tak ukázka.
5: A on ten Jarda Štercl jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Tom srežíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
6: Je to pravda.
5: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký pořady v rámci Kavelovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
4: Dobře, děkujeme, ano, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
7: Dobrý den, tady René Zbyšková a já bych chtěl pana Menšíka.
6: Píšeme děkujeme obod. Taky.
4: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu, na telefonu teď kdo, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Ještě někdo, kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další, ne, je tady dost telefonů.
9: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
4: Dobře,
6: ano.
4: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
10: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím pán, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršela, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slaný, na mě s tímhle nemůžou, on pár dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký normální, regulární úkol početní. Pán dobře, o kolik? O stovku? Slaný, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pán, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde, zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A strýc Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
3: Plná humoru na vaše přání.
6: Ano.
4: Tak to se povedlo, ano.
6: To je krásný.
4: Co počty, co matematika teda?
6: Já jsem na 9 letech s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
4: Fakt.
6: No jo.
4: K komu?
6: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
4: seplo.
6: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
4: A ještě pořád?
6: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
4: Neživím.
6: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik se stojí a tak, no. Jako no.
4: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
6: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9 letech. A šluz.
4: Takže obdiv ke všem. No,
6: je obdiv totální. Jako.
4: Přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
6: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo, a ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
4: no to jo, že měla několik jazyků, no, ale že i do matematiky blázen.
6: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se oni s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
4: My budeme taky počítat.
6: Jo, my budeme taky počítat.
4: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
6: ano,
4: se číst.
6: Ano.
4: Ale bych to měl dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout? Tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
6: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
4: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete. Máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip humoriády.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Silná jména proti sobě v Humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska. Na telefonu, kdo vybírá a pomáhá tedy dnes Patriku Rozehnalovi a Otakaru Brouskovi?
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Brousku.
3: Dobrý den, zdravím.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Vladimíru Menšíkovi.
1: Děkuji za hlasování, mějte se moc pěkně a jdeme za dalším.
4: Halo, halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
3: Dobrý den.
4: Zdravím Otakara Brouska a Patrika Rozehnala.
3: Děkujeme.
1: A co vybíráte?
4: Bečko, Bečko.
1: Dobře, Bečko. Zapisuju, to je Václav Voska, ještě někdo?
5: Jarda z Brna, ještě jednou zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
3: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
6: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Štercl byl judr.
3: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte je paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
6: Menšíka.
1: Menšíka.
3: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, ne, hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu, tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
7: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom v závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit. Ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, Tonda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví, a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, kteří by dělali ovce, že jo. A to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo. Já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal. A on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci. A to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Dnes je to od Václava Vosky nečekaně. V Humoriádě jsme rádi, že zazněla. A loučíme se, děkujeme.
3: Lišku jsem znal.
1: Jo.
3: No pojď mi bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, já nechlichním, nechlichním. No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech, a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
3: Taky děkuju.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident podle ministra zahraničí mandát pro summit NATO dostane. Po bouřkách je bez elektřiny ještě asi 2300 domácností, nejvíc ve středních Čechách. Sdílená kola provozuje ode dneška v Českých Budějovicích dopravní podnik, nabízí jich 200. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Prezident Petr Pavel mandát pro nadcházející summit Severoatlantické aliance v Ankaře podle ministra zahraničí určitě dostane. Předseda motoristů Petr Macinka to uvedl v reakci na vyjádření hlavy státu pro deník, že ho od vlády ještě nedostal. Podle Macinky je ale součástí usnesení kabinetu a bude také obsahem rozsáhlejšího dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace. Vláda prezidentovi měla také zredukovat a jmenovitě určit složení delegace. Podle Macinky ale nejde o delegaci prezidenta.
2: Jedná se o delegaci premiéra, to znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže ústavní soud nám řekl, že musíme začlenit do této delegace prezidenta a doprovod.
1: Složení doprovodu prezidenta se navíc podle Macinky dnes na žádost Hradu změnilo. Po bouřkách je dnes odpoledne bez elektřiny ještě asi 2300 domácností, nejvíc ve středních Čechách. Stovky odběrných míst nemají dodávky také na Karlovarsku, Děčínsku a Rychnovsku, uvedla mluvčí energetické společnosti ČES Soně Holingerová. Distributor EGD neeviduje žádné výraznější problémy, doplnil mluvčí Roman Šperňák. Na Jihlavsku spadly v bouřce stromy na trakční vedení železnice. Nejezdí kvůli tomu vlaky mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem, informoval mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy předpokládají, že provoz v úseku s poškozeným trakčním vedením obnoví ve 23 hodin. Cyklisté v Českých Budějovicích, v Čelné a také Roudném mohou ode dneška využít 200 sdílených kol. Službu nově zajišťuje dopravní podnik města. Zájemci tak mohou pro rezervaci kola mimo jiné použít zakoupenou jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Podrobnosti přidává mluvčí dopravního podniku Barbora Fischer.
3: Jsou rozmístěné na něco přes 170 stanovištích po městě a tady těch dvou obcích. Předplatné v aplikaci DPMCB, které platí na MHD, tak nově můžou využívat právě i pro tahle sdílená kola, a to 4x denně, kdy budou mít prvních 30 minut jízdy zadarmo.
1: Celkem 6 hudebních večerů čeká na návštěvníky festivalu Můzy na vodě v Českých Budějovicích. Zahajovací koncert začne dnes v 21 hodin a 30 minut na slepém rameni Malše u Sokolského ostrova. Program přiblížila primátorka z hnutí Naše Česko Dagmar Škodová-Parmová.
4: 1.7. to bude Kateřina Kněžíková s orchestrem opery Jihočeského divadla, pak 2.7. tu zahraje Daša a Pajky Pajky Quintet, 5.7. Fleret, no a končíme Štefanem Margitou. Sport.
1: Tenistka Karolína Muchová si na Wimbledonu zahraje třetí kolo. Číňanku Chang porazila 2-0 na sety a čeká ji souboj s thajskou kvalifikantkou Savankevovou. Světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska porazila 6-1 a 7-6 Američanku McCartney Kesslerovou. Její další soupeřkou bude Jelena Ostapenková z Lotyšska. Počasí. noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, později večer od severozápadu začne přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo déšť. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný severozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na Pražské, na Mariánském náměstí, také na silnici 22 u Skočic na Strakonicku a na silnici 161 ve Studánkách na Českokrumlovsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Scotta McKenzieho, Mackieho Šbirku a právě teď na Leonu Machálkovou. Příjemné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: vás České Budějovice a vedle ve studiu už je s dnešním zpravodajským přehledem připravena kolegyně Pavlína Fendeková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. 5 dětí zasažených bleskem na táboře v Číměři na Jindřichohradecku zůstává v Jindřichohradecké nemocnici. Záchranáři na místě ošetřili také muže středního věku, který byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí a zdravotníci ho transportovali vrtulníkem do Českých Budějovic. Detaily ke zdravotnímu stavu dětí Českému rozhlasu řekla mluvčí Jindřichohradecké nemocnice Dana Velimská.
3: Všechny děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení a děti jsou mimo ohrožení života.
2: Nový integrovaný dopravní systém s názvem iDeska ode dneška platí v celém Jihočeském kraji. Cestující díky němu pojedou s jedinou jízdenkou po celém kraji bez ohledu na přestupy a dopravní prostředek. Kromě linkových autobusů a vlaků je do systému zapojená také městská hromadná doprava ve většině jihočeských měst. Jízdenku je možné pořídit přes speciální aplikaci nebo přes kartu iDeska. Podle mluvčího kraje Davida Hokeho bude nadále možné koupit i klasické jednorázové jízdenky u řidiče nebo průvodčího. Landfrasova vila v Jindřichově Hradci je na prodeji. Součástí empírové stavby je zachovaná měšťanská zahrada z 19. století. Podle historiků se jedná o jednu z nejvýznamnějších památek ve městě. Část zastupitelů proto navrhla, aby ji koupilo město. Jak přiznal zastupitel za STAN Vít Pošvář, plán na využití vily město zatím nemá, ale bylo by dobré objekt získat a prodávajícího oslovit. Starosta za hnutí ANO Michal Kozár potvrdil, že město zjistí podmínky prodeje. Fotbalová akademie Dynama České Budějovice získá od města dotaci přes 8 milionů korun, rozhodli o tom radní. Podporu měli projednat už minulý týden zastupitelé města. Radní bod těsně před shromážděním stáhli. Vadila jim hlavně nejistota, kam peníze z dotace zamíří. Podle náměstka primátorky Petra Maroše z hnutí Naše Česko trenéři akademie navíc neměli podepsané nové smlouvy.
4: V minulém týdnu jsme dostali informaci, že smlouvy jsou nabídnuty majitelkou, to jsme si ověřili, samozřejmě doporučili jsme zastupitelstvu akademii pro ní schválit dotační peníze.
2: V červenci se kvůli tomu ale ještě sejdou mimořádně zastupitelé. Cyklisté v Českých Budějovicích v Čelné a Roudné mohou ode dneška využít 200 sdílených kol. Službu nově zajišťuje dopravní podnik města. Podle mluvčí Barbory Fischer je zájemci najdou na více než 170 místech po městě a ve zmíněných obcích. Podrobnosti přineseme ve vysílání za několik minut.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas České Budějovice a rádio vašeho kraje. Vlakem, autobusem nebo městskou. V Jihočeském kraji můžete ode dneška cestovat na jednu jízdenku ve všech spojích. Jihočeský kraj totiž spustil systém integrované dopravy s názvem iDeska. Společně s ním si cestující mohou koupit jízdenku nebo najít spojení v jedné aplikaci. O novém systému jsme se spolu v našem odpoledním vysílání bavili s reportérem Michalem Bělským.
1: Tím základním principem systému iDeska je jediná jízdenka pro celou cestu. Lidé díky ní nemusí řešit, kde budou přestupovat a jaký typ hromadné dopravy využijí. Novinkou je mimo jiné jednotný tarif, takže ceny budou stejné jako jak v autobuse, tak třeba ve vlaku. A změny podle krajského mluvčího Davida Hokeho se týkají i hromadné dopravy v některých jihočeských městech.
2: Do systému iDeska budou zapojeny městské hromadné dopravy v městech, která jsou součástí integrovaného systému, tedy České Budějovice a Sdružení obcí pod Babou, dále Tábor, Písek, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Vimperk, Kaplice a Milevsko.
1: Podle Hokeho mají právě linky MHD a autobusů nové číslování. Současně přibylo u regionálních vlakových linek označení symbolem S s číslem linky. A právě vlaky mají teď tvořit základní páteř hromadné dopravy na jihu Čech.
0: Jak se teď mohou cestující koupit jízdenku?
1: S tím jim pomůže hlavně nová mobilní aplikace iDeska, která umožňuje nákup všech typů jízdenek, vyhledávání spojení nebo sledování aktuální polohy vozidel. Aplikace ale nebude pro nákup jízdenek povinná. Jak dál připomíná krajský mluvčí David Hoke, systém nadále počítá i s jednorázovými jízdenkami.
2: Ty bude navíc i nadále možné koupit u řidiče anebo průvodčího. Zároveň nebude ani povinné používání mobilní aplikace. A pokud cestujícím víc vyhovuje využití inkarty Českých drah nebo platební karty, nemusí si pořizovat kartu iDeska.
1: Další z důležitých novinek systému je zavedení předplatního jízdného. Předplatní kupony bude možné zakoupit na 7 dní, na měsíc, na čtvrt nebo půl roku, nebo třeba jen na školní rok.
0: Výhody jihočeské iDesky mohou ode dneška využít i lidé v části středočeského kraje v systému pražské integrované dopravy. Kam až se na jeden kupon dostanou?
1: Na jízdenku PID se můžou svést vlakem třeba až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo s přestupem až do Milevska. Integrované jízdenky budou totiž platit i v rychlících z Prahy na Tábor a České Budějovice. V opačném směru se cestující dostanou na jeden kupon přes Votice a Olbramovice až do zastávky Benešov u Prahy. No a změny platí i na spojích z Českých Budějovic směrem na Písek a Strakonice. Systém PID nově počítá s místy jako Blatná nebo Sedlice na Strakonicku a opačným směrem se lidé dostanou na jednu jízdenku až do Příbramy nebo Rožmitálu pod Třemšínem. Jednou z podmínek ale je, že cestující alespoň jednou na své cestě překoná hranici obou krajů. Systém iDeska je podobným způsobem provázaný i s některými spoji v Plzeňském kraji. Na jeho české straně počítá se zapojením části oblastí Blatenska, Volinska nebo okolím Vimperku.
3: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

Nová píseň San Francisco na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 200 nových sdílených kol mohou ode dneška využít cyklisté v Českých Budějovicích. Stačí jim k tomu jízdenka ve speciální aplikaci nebo předplatný kupon pro MHD. Podrobnosti ke službě přidáme ve vysílání už za chvilku.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale kolo začíná být ve velkých evropských městech asi nejzajímavějším dopravním prostředkem. Nejen pro turisty a pozadu nezůstává ani jihočeská metropole. Už dnes vyjelo do ulic Českých Budějovic 200 červeno-žlutých sdílených kol. Službu od začátku července nově zajišťuje dopravní podnik města. Zájemci si kolo mohou půjčit díky jednoduché aplikaci nebo pro rezervaci využít zakoupenou vstupenku na MHD. Jak systém funguje v praxi, na to se dnes v našem ranním vysílání ptala kolegyně Adela Jirkalová, mluvčí dopravního podniku města České Budějovice Barbory Fischer.
1: Těm kolům, která jsou rozmístěna na něco přes 170 stanovištích po městě a tady těch dvou obcích, Brounem a na Včelné u Českých Budějovic, tak je potřeba přijít s telefonem, ve kterém budete mít nainstalovanou aplikaci CB Kolo, vytvořený účet, a pak už stačí otevřít v této aplikaci přes tlačítko půjčit kolu kameru a vlastně si kolo odemknout a jet.
2: Jak je systém provázaný s městskou hromadnou dopravou po městě?
1: My samozřejmě chceme ten provoz sledovat a co nejvíce navazovat na potřeby těch našich zákazníků tak, aby to poskládání zastávek a stanovišť bylo co nejpřirozenější a nejvíc na sebe navazovalo.

0: balíček na den pro ty předplatitele, ale pokud by právě třeba turisté měli zájem si na kolech jezdit celý den, buď si půjčit třeba jedno na dlouhou dobu, nebo si ho v průběhu dne vystřídat podle potřeby, tak je tam právě i tady ta možnost na 24 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: 17:36 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počasí nám v posledních dnech a hodinách nabídlo řadu veletočů a na některých místech nadělalo doslova paseku. Škody na desítkách domů a sklenících odstraňují obyvatelé Ratiborovy Lhoty a Vrbice na Prachaticku. Oběma vesnicemi se v pondělí prohnal liák se silným krupobytím. Místní hlásili kroupy až o velikosti pomerančů. Škody na majetku podle nich půjdou do 100 tisíců korun.
1: Tohle třeba, co vidíte v těch kýblích, tak to jsou 4 plný kýble střepů, vlastně, který jsme vytahali tady z jedné strany toho skleníku, který je rozbitý teda komplet.
2: David Fesl z Ratiborovy Lhoty přišel kromě skleníku také o střechu stodoly. Ta teď v průsvitu připomíná spíš noční oblohu.
1: Proletili prostě skrz ty šablony. Někde je vidět dokonce, jak je to odražený i od trámu, že třeba uštíplý kus trámu. Jako, takže přírodní katastrofa, kterou jsme tady zatím ještě nezažili. Jenom v materiálu, tady to je prostě kolem 500 000 jenom na té stodole. Když jsem to počítal, tak je tam nějakých 400 děr.
2: Mimořádně silné krupobytí přitom přišlo nečekaně. V první chvíli to podle Davida Fesla vypadalo jen na silný liák. Kroupy se přidaly až později.
1: Teď vidím různé velikosti těch krup, jak padaly, až velikosti pomeranče, kroupy, které se odrážely od silnice a ještě třeba 3 metry vyskočily. Takže opravdu jako byl to masakr.
2: Škody má i jeho bratr Jaroslav, který bydlí jen o pár desítek metrů vedle. Nejvíc mu kroupy poničily jedno z aut.
3: Tady to akorát odneslo jedno vozidlo, no, čelní okno. Překrytý jsme to teda měli, ale nepočítali jsme prostě s tím, že ty krupy budou tak velký, že to prorazí.
2: Na záchranu majetku neměl podle svých slov dost času ani odvahy.
3: Co šlo, jsme překryli, pak už jsme v tom vlastně nemohli ani vyběhnout ven, protože to bylo jakoby životu nebezpečný, tak jsme radši zůstali schovaný v baráku.
2: Kroupy zasáhly také nedalekou zahradu Jaroslava Jouna. Na sklenících přišel o většinu skleněných tabulí.
4: Celkem 27.
5: A máte to teda na kolika sklenících?
4: Nebo... Na dvou, ale ještě v foliách máme tam potrhány.
5: Se střechou udělalo vám to něco?
4: Se střechou ne, máme slepice, tam to prorazilo, ten bildní, to je eternit.
2: Silná bouře se nevyhnula ani sousední Vrbici. S tak silným krupobytím se poprvé v životě setkala i paní Zuzana.
6: Když jsme se zpamatovali, tak lítali kusy ledu, to byly tenisáky a z různých takový roztřepený byly. Tak jako celé jsme jenom stáli a koukali jsme a nemůžete dělat nic.
2: Jak dál připomíná, poškozený majetek měli ve vesnici téměř všichni obyvatelé.
6: Na oknech truhlíky, všechno, jenom jsem se bála, že teda to neprorazí sklad. Auto máme pomlácený za samej důlek. Některé střechy vydržely docela jako dobře, ale snad každý barák tady má teda nějakou škodu.
2: Místní z obou sídel škody stále sčítají. Podle odhadu ale dohromady půjdou do vyšších jednotek milionů korun. Z Ratiborovy Lhoty a Vrbice Michal Bělský, Český rozhlas.
7: Den v kraji.

0: K letním prázdninám neodmyslitelně patří pobyt u vody a s tím spojené radovánky. Tradičně má díky tomu napilno vodní záchranná služba Českého červeného kříže. Jejím hlavním heslem pro aktuální léto je upozornění, že alkohol k vodě nepatří. Proč je nebezpečný a k jakým zásahům výjíždějí nejčastěji záchranáři na Lipně? Zeptáme se Šárky Bráchové z vodní záchranné služby Českého červeného kříže České Budějovice. Nalaďte si nás ve čtvrtek 2. července po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině. Počasí.
2: Jaká bude předpověď pro následující dny, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Jak bude v noci a zítra?
3: Zpočátku noci bude oblačno, místy s doznívajícími přeháňkami. Během noci budou srážky ustávat a začne ubývat i oblačností. Zítra tedy bude převážně polojasno a později večer zase od severozápadu oblačnosti přibývat začne a ojediněle se pouze mohou vyskytovat přeháňky nebo déšť. Minimální teploty budou mezi 16 až 13 stupni Celsia, takže konečně bez tropické noci. Ty maxima potom budou podobné dnešku, mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19. Vítr bude slabý, přechodně až mírný, severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jedničce, mírná zátěž.
2: To je celkem pozitivní zpráva, vypadá to, že se konečně vyspíme v klidu a v pohodě a ne v takovém vedru. Jaký bude první červencový pátek?
3: V noci na pátek přes naše území přijde studená fronta od severozápadu a za ní se k nám začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. Zpočátku bude tedy oblačno až zataženo a místy s občasným deštěm nebo přehaňkami. K ránu ale bude oblačnosti i srážek ubývat a během pátečního dne bude převážně polojasno a srážky se budou vyskytovat pouze výjimečně. Minima se budou pohybovat kolem 14 a maxima kolem 20 stupňů Celsia a vítr bude foukat mírný, severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu.
2: Tak po velkých vedrech teď teploty nic moc. Můžeme se těšit na sluneční letní víkend?
3: V sobotu bude polojasno až jasno a beze srážek, takže nás čeká hezký den. Později večer potom od severu začne přibývat oblačnosti. Minima budou kolem 11 a maxima kolem 22 stupňů Celsia. A vítr mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s přehánkami nebo s občasným deštěm. Minima budou kolem 13 a maxima kolem 23 stupňů. A vítr bude stále mírný, severozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

písničku už.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Pokud nevíte, co s dnešním večerem, přijďte do Českých Budějovic zažít známé operní árie v jedinečném prostředí na soutoku řek Malše a Vltavy. Tento zážitek slibuje vystoupení přední české sopranistky Kateřiny Kněžíkové v doprovodu orchestru jeho českého divadla, a to dnes večer na festivalu Můzy na vodě. Nejen o něm se operní pěvkyně rozpovídala v našem dnešním dopoledním vysílání. Část rozhovoru vám nabízíme právě teď.
2: Je pro vás velký zážitek koncertovat na pódiu, které se nachází na soutoku dvou řek, konkrétně Malše a Vltavy?
3: Já miluju vodu. To tak jenom z globálu, takže vždycky, když se u té vody nacházím, tak to má takovou pro mě přidanou hodnotu. Dobře se potom odráží zvuk, tak si myslím, že to je i tak krásné. V tom prostředí tady na soutoku to je čirá krása, protože já jsem tam včera se byla večer projít a zaparkovala jsem tam na nějaké lavičce. Jenom jsem tak seděla, užívala jsem si tu atmosféru. Jenom tam byl zvuk těch ptáků a těch cvrlikajících nebo cvrčících brouků. A když tam dneska bude ty Můzy, tak myslím si, že to bude o to krásnější.
2: To zní jako, že jste si trošku zamilovala České Budějovice, letní tedy.
3: Tak v Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Ale já mám ráda každé město, které má svoji atmosféru, má nádherné náměstí, a to, jak se vlastně opravují a zvelebují ty kouty, které jsou i mimo to náměstí, já kvituju. A je to úplně úžasné, jak to roste před očima.
2: Vy na dnešních Můzách na vodě představíte divákům poměrně bohatý a pestrý repertoár. Podle čeho jste ho společně s dirigentem Davidem Švecem vybírali?
3: No asi vlastně to zadání bylo mít co nejpestřejší repertoár, aby si tam každý našel to své. Od klasicismu Mozarta přes bel canto, verismus až k teda české hudbě, kterou já úplně zbožňuju. Takže to, aby člověk si přišel na své, nejenom interpretačně, ale aby potěšil i posluchače.
2: Na jich Čech zavítáte opět v samém závěru tohoto léta, konkrétně 26. srpna budete spolu s basbaritonistou Adamem Plachetkou součástí Prodané nevěsty jeho českého divadla v Holašovicích, což je tedy, jak známo, vesnička zapsaná na seznamu památek UNESCO. Říkám, že už je to poněkolikáté, co jeho české divadlo zahraje Prodanku a uvádí na tomto místě, ale vůbec poprvé s vámi a s Adamem Plachetkou. Tak jak vznikla tahle vaše spolupráce?
3: Myslím si, že naše spolupráce vznikla tím, že nás oslovilo divadlo, jeho české divadlo, a s tím projektem, jestli bychom nechtěli udělat nějaké představení, a spojilo se to krásně s dalším projektem natáčení filmu pro českou televizi. Takže takzvaně dvě mouchy jednou ranou. A já se na to strašně těším. Holašovice jsou absolutní skvost, nádhera.
2: No, když jsme se zastavili u těch Holašovic, tak asi těžko si představit nějaké vhodnější kulisy pro Prodanou nevěstu, než je právě ta nejtypičtější ukázka jeho českého selského baraka, kterou právě Holašovice představují. Byla jste se tam už podívat? Předpokládám, že asi ano.
3: Byla. Je to teda strašně dávno, ale projížděli jsme tu vesničkou a tam se opravdu zastavil čas, a já ty chvíle, kdy se zastavuje čas, mám hrozně ráda, takže jsem si tam sedla na lavičku a kochala se těmi domečky, a nikdy v životě by mě asi nenapadlo, že tam jednou za nějakou dobu jednou zavítám a budu tam součástí nějakého krásného kulturního kusu.
4: Den v Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Den v kraji.
1: Tolik dnešní Den v kraji a já pro vás mám ještě pozvánky k zítřejšímu poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Povodí Vltavy opravuje jez na řece Otavě u Heringova mlýna nedaleko Písku. Rekonstrukce zlepší jeho technický stav a zároveň umožní lepší migraci ryb díky novému přechodu. Reportáž Jitky Cibulové-Vokaté jsme pro vás připravili zítra ráno po 8. hodině. Výlet do historie obstará zítra po 9. hodině dopoledne příspěvek Filipa Černého, který se vypravil na zámek do Jindřichova Hradce. Kastelán Jan Mikeš mu vyprávil o jednom evropském unikátu v komnatách stavby, založené v první polovině 13. století. A pokud máte rádi barhany a hru na ně, naleďte si nás zítra po 10. hodině. Barhanice Petra Kalinová vás pozve na prohlídku unikátního nástroje v bazilice Milevského kláštera.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, Poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
2: Slovensko představilo priority předsednictví Vyšegrádské čtyřce, věnovat se chce spolupráci a konkurenceschopnosti. Vyhlídková věž kostela svatého Jakuba v Prachaticích je dočasně uzavřená kvůli ochraně netopíra velkého. V rybníku Bašta v lokalitě u Tří rybníků pod Píseckými horami je zákaz koupání. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Slovensko chce během svého ročního předsednictví ve Vyšegrádské čtyřce prosazovat témata konkurenceschopnosti, energetiky nebo rozšiřování Evropské unie, řekl dnes ministr zahraničí Juraj Blanár. Bratislava v čele V4 nahradila Budapešť. Jednou z jejich priorit je obnovit politickou váhu skupiny. Vztahy mezi Českem, Slovenskem, Maďarskem a Polskem v minulosti poznamenaly rozdílné postoje hlavně k válce na Ukrajině.
3: V4 pod slovenským vedením se podle ministra zahraničí Juraje Blanára bude soustředit na témata, ve kterých dokáže najít shodu. Například společné infrastrukturní projekty, obrana vnějších hranic Evropské unie nebo kritický postoj k systému emisních povolenek ETS2.
4: Krajiny V4 mají vo viacerých oblastiach podobné či rovnaké záujmy a pozície. Našou ambíciou je preto posilniť koordináciu krajín V4 pred rokovaniami Evropské rady.
3: Slovensko chce zároveň rozvíjet formát V4+, tedy společná jednání s dalšími zeměmi jako Německem nebo Francií. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni asi 90 minut na Táborsku vlaky na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Vlaky nejezdily v úseku mezi Sezimovým Ústím a Chotovinami. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska, informoval mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Ochrana kolonie netopíra velkého dočasně uzavřela vyhlídkovou věž kostela svatého Jakuba v Prachaticích. Zvířata si pro letošní hnízdění vybrala nové místo přímo na trase komentovaných prohlídek historické památky.
5: Podkrovní prostory kostela představují významné letní útočiště netopíra velkého a příležitostně i dalších druhů netopírů. Jak uvedla ředitelka kulturních a informačních služeb města Prachatice Věra Houšková, jakmile bude možné prohlídky obnovit, budou o tom veřejnost informovat na stránkách města. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
2: Kvůli úbytku kyslíku ve vodě se lidé nesmí koupat v rybníku Bašta v lokalitě u Tří rybníků u Písku. Důvodem je ochrana živočichů, především ryb. Do podrobnosti doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
6: Situaci zhoršuje i sediment ze dna, který se zvíří, když lidé do vody vstupují. Ryby jsou kvůli tomu ohroženy a mohly by ve větším množství hynout. Proto jsme se rozhodli do čtvrtka koupání v rybníku Bašta zakázat.
1: Počasí.
2: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný severozápadní, biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Strakonicku na silnici 22 u Skočic se vyšetřuje střet tří vozidel a pozor také na dálnici D3 blízko Roudného na Českobudějovicku. Ve směru na Kaplici stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Třetím dílem dnes v letním čtení pokračuje četba z detektivky Jiřího Březiny v Kopřivách. Zasloužilý českobudějovický kriminalista Stanislav Medek vyšetřuje vraždu dívky, jejíž tělo bylo jednoho letního dne nalezeno za hřbitovem ve vsi Stroupnice v podhůří Novohradských hor. Dívka byla nějak podezřele vymydlená a zřejmě se ji někdo snažil oživovat. Tragédie zasahuje do života hned dvou místních žen, 30-leté těhotné Jany a o něco starší Radky. A ještě jedno upozornění. V četbě se občas, protože je to detektivka, objeví i nějaký ten vulgarismus.
8: Kapitola 7. Neděle. Honza Němec ještě chvíli posedával doma, snažil se s Janou dát do řeči, vyptával se, jaký je a jestli něco nepotřebuje, ale ona na něm viděla, že je duchem jinde. Konečně se zvedl a políbil ji na čelo. Když ji tady nechával samotnou, zvlášť večer, cítila se osaměle. Dnes ale měla plán. Vyťukala do mobilu zprávu a čekala na odpověď. Když o necelou půl hodinu později přišla na místo setkání, jeho auto už tam stálo. Hned je napadlo, jak pitomý to byl nápad, scházet se na stejném místě jako na podzim. Ale už bylo pozdě. Petr ji mávnutím ruky pobídl, aby si nasedla. Měl na sobě uniformu, přijel zřejmě rovnou z práce. Tak co, řekneš mi, co se děje, zeptala se místo pozdravu. Snažila se přitom nemyslet na poslední setkání na tomhle místě. Kolikrát tady s ním byla? Jen párkrát. Jen pár prchavých okamžiků, i když krásných. Jani, Honza je v pěkným průseru. V jakým průseru? Co se děje? Proč jste u nás ráno byli? Vyjela na něj Jana. Petr se nadechl. Je to složitý. Jde o tu holku, co ji našli. A co se teda stalo? Srazilo ji auto? Myslíte, že to mohl být Honza, že řídil pod vlivem? Petr se trpce usmál. Ne, Jani. Auto ji nesrazilo. Podle toho, jak vypadalo tělo, o detailech nemůžu mluvit, ji nikdo autem nesrazil. Závěry pitvy jsou jednoznačný. Zdá se, že tady máme vraždu. Počkej, vy podezíráte Honzu, že má něco společného s vraždou? Najednou nemohla dýchat. Prudce otevřela dveře a vystoupila. Petr ji následoval. Jsi v pořádku? Vrhnul starostlivý pohled na její břicho. Ne, nejsem. Chceš to slyšet? Jo, chci to slyšet. Co se děje? Petr se ohlédl a stišil hlas. Jde o to, že Honzu už kdysi vyšetřovali. Tenkrát našli mrtvou holku v parku u Hrádku. Byl podezřelej, ale nějak se z toho vyvlíknul. Cože, co? Honza, kdy? Jana se opřela o rozpálenou kapotu. Je to dávno, v roce 99. 99? To mi byly 2 roky, Petře. To je 25 let? Hele, třeba o nic nejde. Ale Medek, ten komisař z kriminálky, si to chce prověřit. Tenkrát našli v parku mrtvou holku, někdo ji uškrtil, byla v Hrádku na zábavě. Honza tam byl taky. Našli u ní jeho otisky. Vyslýchali ho, ale nějak se to odložilo. Viděl jsem spis, na kriminálce ho studuju. Honza je zajímá. Má za ty roky dost škraloupů. Rok 1999. To nemůže být pravda. Kolik bylo Honzovi? 19. Cestou domů si to v duchu počítala pořád dokola. Slyšela o tom někdy? O zavražděné holce? Nic si nevybavovala. Bolestivě si teď uvědomovala ten věkový rozdíl mezi ní a Honzou. Ona dospívala v jiném světě. Pro ní a její vrstevníky už ta vražda neexistovala. Co se vlastně tehdy stalo? Napadlo ji, že něco se dá určitě najít na internetu. Rozčilení a zvědavost je poháněly, až skoro běžela. Doma do sebe kopla sklenici džusu. Potom si otevřela na mobilu Google. Zkusila najít stránky města Stroupnice. Ano, Byla tam. Městská kronika. Tady by snad něco mohlo být. Postupně se proklikala až k roku 1999. Trefa. Vražda dívky v Hradeckém lesoparku. Léto bylo poznamenáno tragickou událostí. Dne 19.7.1999 byla zavražděna 18-letá Eva Palečková. Trávila prázdniny ve Stroupnici u své babičky Jarmily Svobodové. Onu noc se zúčastnila diskotéky v nedalekém Hrádku. Cesta domů přes lesopark se jí stala osudnou. Podle informací z veřejných sdělovacích prostředků byla uškrcena. Kriminální policie vyslýchala hosty diskotéky, mezi nimiž byly v hojném počtu zastoupeni cizinci a také několik mladíků ze Stroupnice. Byla vyslovena podezření, ale nevedlo to ke kýženému výsledku. Pachatele se nepodařilo dopadnout a nešťastná ztráta mladého života bude obyvatele našeho města nadále šokovat. Jana pátrala v paměti, jestli zná nějakou Jarmilu Svobodovou, ale nic jí to neříkalo. Stejně jako příjmení Palečková.

Kapitola 8. Pátek. Radka se za svým životem moc neohlíží. Ví, že vypadala dobře, něco málo si užila, ale po mládí se jí nestýská. Večírky a diskotéky byly fajn, ale Radka si nemohla sama koupit ani drink, protože na něj neměla. Byla hezká, ale nic víc. Neměla šanci řídit vlastní osud. Mohla se na nejvýš sladce usmívat na kdejakého troubu na parketu. Teď se nachází v úplně jiné pozici. Vede účetní oddělení v továrně u hranic. Rakouští majitelé vědí, že je na ní spoleh. Má 6 podřízených, jedná s kolegy ze 2 dalších podniků z Rakouska a Maďarska a s českou centrálou v Praze. Radka už možná není nejmladší, ale je to pořád pěkná ženská. Má ráda svůj život, který si vybudovala tvrdou prací. Má ráda Radima, svého jediného syna. A má svým způsobem ráda i Milana. Aspoň se o to snaží. Radka se podívá z okna. Ta pergola by potřebovala natřít, napadne ji. Napadá ji to takhle už asi rok. Jenže Milanovi to může říkat, kolikrát chce, stejně to neudělá. Všechno kolem domu řeší Radka. Milan venčí psa, ten jediný ho zajímá. Na to jediné se dá u něj spolehnout, že Bettina bude dobře vyvenčená. Přijde z práce, Bettina běží pro vodítko, skáče jako pominutá. Z Radky takovou radost rozhodně nemývá. Ale Radka Bettinu taky nemusí. Nebyl to její nápad pořizovat si psa. Ano, Milan je hodný chlap, spolehlivý, má je rád, Radku i Radima, je to dobrý táta. Je vlastně dobrý manžel, i když jako milenec, o tom si Radka zakazuje přemýšlet. A Milan se právě vrací z práce. Bettina, která byla zalezlá ve stínu boudy, vyletí jako čert z krabičky. U vchodových dveří leží na zemi vodítko přesně tam, kde ho včera Milan odhodil. A přesně podle každodenního scénáře se s ní Milan pomazlí, ti dva se na sebe smějou, jako by se celý den těšili jen jeden na druhého. Milan ale Bettině ukáže, aby počkala venku a sám už se hrne dovnitř. Ahoj, pozdraví Radku, už si doma? Máme pořád tu celozávodní dovolenou. A jo, vlastně, dodá bez většího zájmu Milan a jde si natočit vodu. Tam je vedro, to snad není možný. Už aby zapršelo. Radka stojí zády k oknu, ruce má založené na prsou a mlčky ho sleduje. Milan vyběhne nahoru do ložnice, vrací se v kraťasech. Nosí zásadně takové ty do půlky lítek a Radka ví proč. Stejně jako většina chlapů jeho věku a životního stylu, má nohy hubené a tvarohovité. Kalhoty nad kolena by neskýtaly moc pěkný pohled. Půjdu s Bettinou ven. Nepovídej, to by mě nenapadlo, řekne si v duchu Radka, ale navenek se na Milana usměje. Užijte si to. Užijte si to loudání po venku zakončené pivkem. Jaro, podzim a zima znamená každý den jeden kozlík u žebráka, chytré řeči s chlapama. Teď v létě k němu přibyde ještě orosený budvárek na plovárně. Milan tam sedí, Bettina mu s vyplazeným jazykem oddechuje pod nohama. Páníček usrkává pivko a čumí buď do blba, nebo po ženských v plavkách.

Kapitola 9. Neděle. Tak co, protáhla máma svůj tradiční úvod. Jde to, odpověděla jí Jana automaticky. Mámu stejně ve skutečnosti nezajímá, co se děje. Jana měla dokonce pocit, že kdyby jí to čas od času nepřipomněla, nevěděla by ani, že je těhotná. Promiň, že jsem ti nezavolala dřív. Mám poslední dobou takový migrény, že nemůžu skoro vstát z postele. Přijdu z práce a už jenom ležím. Jasně, pomyslela si Jana. Nebo ti bolí záda, nebo ti otékají nohy. Pokaždé je to máma, kdo má problémy, kdo trpí, kdo nakonec hovor stáčí od nářků k výčitkám. Máma se točila v kruzích vlastní výřečnosti. Jana zapnula hlasitý odposlech a dolila si zbytek džusu. V klidu dopila a když jí došlo, že je máma jako obvykle sama ke slovu nepustí, skočila jí do řeči. Mami, pamatuješ se na tu vraždu ve Stroupnici? Nebo teda v Hrádku? V 99. Máma se zarazila. Přerušení toku myšlenek ji překvapilo. Musela jsem být malá, bydleli jsme asi ještě v tom domku za kostelem, snažila se jí Jana napovědět. Jo, zamumlala máma. Hodně jsme o tom mluvili s ženskýma v práci, báli jsme se chodit na šichtu sami, hlavně na raní nebo na noční, že tam řádí nějaký vrah. No, jsem ráda, že jsem odtud utekla. Odtud. Od táty. Od Jany. Jana zatnula zuby. Nepamatuješ si, jestli policajti nevyslýchali nějaký místní kluky? Jo, to se říkalo, že to byl někdo ze Stroupnice, nějaká parta. Ale kdo přesně, to už nevím. Policajti to tajili. Proč tě to teď zajímá, zeptala se máma. Jen tak, řekla Jana automaticky. Nechtělo se jí nic vysvětlovat. Honza, že jo, vyhrkla máma. Byl u toho, že jo, ten tvůj pan dokonalej, jo? To on byl už tenkrát známá firma, ale to ti nemusím připomínat. Připomínáš mi to pokaždý, když spolu mluvíme, mami. I jo, když tak o tom mluvíš, ono to dává smysl. To byla taková místní partička, vy se dávali na hřišti. Mě by nikdy nenapadlo, když jsem tě tam tahala za ručičku, že skončíš s jedním z těch grázlů. Hulili cigára a trávu, bordel tam nechávali. Honza tam byl taky, jo? Poznamenala Jana skepticky. No jasně, mladý Němec, to víš, že tam byl. On už jeho fotr byl ve Stroupnici profláknutej. Ten přišel k penězům, bůh ví jak. Ale jestli Honzu vyšetřovali a proč, to nevíš? Nevím, ale vůbec by mě to nepřekvapilo. Honza domů přišel samozřejmě až po setmění. Teda nepřišel, přijel autem. Přihnal se k Janě klimbající u televize, pohladil je po vlasech a snažil se ji políbit. Odtáhla se, táhne to z tebe na 100 honů. Jedno malý, i když možná trošku větší, nebo spíš dvě. Když teda přimhouřím očko a zaokrouhluju dolů, křenil se a těžce dosedl vedle ní. Sáhla po dálkovém ovládání a stlumila zvuk. Honzí, já jsem si zjišťovala, co se tenkrát stalo. Zdychl a unaveně si ji změřil, cože? Co si kde zjišťovala, prosím tě? Ty víš, o čem mluvím, v 99. mrtvá holka, co ji někdo zabil v lesoparku v Hrádku. Kvůli tomu za tebou byli ráno policajti. Je to tak? Honza rychle zamrkal. Kde jsi to, prosím tě, zjistila? Na internetu. Aha, tak to bude určitě pravda. Rozhodila rukama, já nevím, co je pravda, proto se tě ptám a ty mi nic neříkáš, tak musím na internet. Co chceš teda vědět, povzdychl si. Ta otázka Janu zarazila. Co chce vlastně ve skutečnosti vědět? Co chce slyšet? No, chci vědět, co se stalo, jestli tě tenkrát vyšetřovali. Honza si na okamžik zakryl tvář dlaněmi. Bylo to spíš gesto únavy než známka úzkosti. Hele, nerad na to vzpomínám. Je to nepříjemný, byla to jen nějaká blbá schoda náhod. Nic jsem neudělal, jasný. Prostě jsem byl v blbou chvíli na blbým místě. Byli jsme mladí,
pitomý a taky zhulený. V hrádku v rokáči. Postávali jsme venku, vyšla nějaká roštěnka a půjčila si ode mě zapalovač. To je celý. Ta holka, co ji našli mrtvou. No jasně, jaká jiná asi. Když ji pak našli, tak ten zapalovač měla u sebe a na něm byly moje otisky. Nevrátila mi ho. A to je všechno. A policajti tě podezírali. Jo, ale nemyslíš si, že mě zavřeli nebo tak? Vyptávali se a trvalo to jen chvilku. Kluci mi dosvědčili, že jsem byl s nima v klubu. Policajti vyslýchali všechny hrádecký i stroupnický, každýho, kdo byl na tom koncertu. Každý mu vzali otisky. Brali si i nějaké oblečení, co měl kdo na sobě, ale stejně na nic nepřišli. Byli jsme všichni posraný až za ušima. Já si tenkrát hrál na dílera, prodal jsem pár lidem nějakou travku. Ta holka si s náma snad dala i pár prásků, takže jsem se bál, co bude, až se to provalí. Ale ty policajty nějaký hulení vůbec nezajímalo, šlo jim jen o tu zabitou holku. Zavládlo ticho. Jana si nervózně poposedla. A oni si teď myslí, že máš něco společného s tou mrtvou holkou od hřbitova. Honza zavrtěl hlavou a mával rukou, ale nemyslí. Jen to prostě chtěli mít odškrtnutý, aby dokázali, že se neflákají. Podle mě to musel tehdy udělat někdo z těch rakušáků, oblejzali to tam takový přiopilý, uslintaný strejcové, ty byly divný. Ale já už bych to rád hodil za hlavu kotě. Fakt.

Pátek. Malovala si to tenkrát s Milanem jinak. Poté, co se rozplynul její sen o vysoké škole, nastoupila Radka jako účetní na městský úřad v Hrádku. Vedoucím byl mladý, štíhlý, vysoký a usměvavý chlap. Tehdy spíš kluk. Moc toho nenamluvil, působil trochu plaše, ale ona k němu vzhlížela. Přišlo jí neuvěřitelné, že někdo jen o málo starší než ona může dělat ekonoma celému městu. Co na tom, že Milan Tesař měl pod sebou kromě Radky už jenom paní Horákovou, která tou dobou byla vlastně v důchodu a na úřadě si přivydělávala. Mladá, neskušená Radka viděla člověka, který to stejně jako ona dotáhl bez vysoké školy na dobrou pozici. Radka se musí zasmát. Milan pro ní byl stělesněním dobrého šéfa, protože byl hodný, nerad cokoliv nařizoval a vyhýbal se konfliktům. Přišel jí jako dobrý chlap, perspektivní. Ne, že by se do něj zamilovala, to ne, ale zkusila to na něj, pomrkávala, flirtovala, on se červenal. Na jednom večírku ho svedla, dalo jí to tehdy dost práce, aby k něčemu došlo, přičítala to tenkrát jeho opilosti a únavě. V těch prvních týdnech byla v euforii, že si začala se svým nadřízeným. Jak nízké měla tehdy sebevědomí, že pro ni i Milanova bezvýznamná pozice byla něčím nedosažitelným. Dnes je to jiná Radka. Má jasné cíle, věří si, roste, jde dopředu. A Milan? Je pořád tam, kde ho našla. Na stejné pozici, na které ho drží kamarád šofty s místními politiky, kteří na úřadě sedí stejně dlouho jako on. Ona by se na jeho místě už zbláznila. Milan je spokojený. Je spokojený se svou prací, se směšnou mzdou. Radka vyjde na zahradu, spod proutěné sedačky vytáhne podložku na jógu a pustí se do cvičení. Za chvíli ji vyruší zabzučení branky. Ohlédne se a dívá se do cizího obličeje, který civí na její zadek v legínách. Čau, mami, pronese pobaveně Radim, který se vynoří hned za neznámým mladíkem. Brý den, prohodí host a Radka, která už vyskočila na nohy, v něm poznává jednoho ze synových kamarádů. Uděláš něco k jídlu, nějakou dobrou večeři, zeptá se Radim. Ty jsi na koupališti nic nekoupil, vždyť tam vaří. Jo, ale samý smažený sračky, to do sebe spát nebudu. Myslel jsem, že mi uděláš něco lepšího, pozval jsem Máru. Please, mami, dodá syn a nasadí prosebný výraz. Radka vyměkne. Jako vždycky. Kapitola 11. Sobota. Stanislav Medek seděl na hrádecké služebně a civil do monitoru počítače. Proklikával se digitalizovaným vyšetřovacím spisem z roku 1999. Jak jsi na tohle přišel? Jak tě napadlo nahlídnout zrovna sem? Zeptal se Petra Krále, který nad ním postával jako premiant chlubící se referátem. Ten Němec je taková místní figurka. Před pár lety ho vyšetřovala hospodářská kriminálka kvůli pančování chlastu, ale nějak se z toho vyvlíknul. A občas ho tu řešíme kvůli přestupkům. Tak si ho chtěl prolustrovat pořádně, vzhlédl k němu od obrazovky Medek. Jo, tak nějak. Prostě mě zajímal. Ale trestaný nikdy nebyl. Medek se zamyslel. Ta hrádecká vražda mu byla povědomá, ale před 25 lety ještě řešil vloupačky, takže to šlo zcela mimo něj. Proklikal pár stran spisu, ale rychle uznal, že nastudovat ho by byla práce na týden. Co ale věděl určitě, byl výsledek toho starého případu. Odloženo. Museli ho pustit, protože proti němu neměli dost důkazů, ale s tou holkou se bavil na nějakým koncertu, viděli je spolu. Našli u ní jeho zapalovač, byly na něm jeho otisky, vysvětloval Petr. A ty myslíš, že se to v něm znovu probudilo a on teď zamordoval další holku? Medek se otočil od monitoru. Jak říkám, může to být blbost. Trochu ho ale znám, není to žádnej svatoušek, tak by možná stál za proklepnutí. Jen takovej nápad rozhodil mladík rukama. Medek se podíval na hodinky.
Za chvilku je porada. Jestli bude čas, i potom mrkneme na to. Porada proběhla rychle. Ta holka není odsud, shrnul Metkovi a jeho kolegům náčelník obvodního oddělení. Nikdo ji nepoznává, takže jsme rozšířili okruh, pokračoval náčelník. Teď v létě je tady spousta turistů a lufťáků, ve Stroupnici je koupaliště, v každé vesnici kolem jsou penziony a priváty, lidi sem jezdí na kola a podobně. Snažíme se podchytit ty, kteří se tu pohybují. Co

0: Kriminálka podezírala i nějakou místní partu. U té holky našli zapalovač jednoho z nich. Jo, to sedí, potvrdil náčelník. Holka byla v rockovém klubu na koncertě. Nějaký kluci ze Stroupnice se tam snídali do řeči, ona jednomu z nich omylem sebrala zapalovač. Tahali je po výslechách, dělali se různé testy, pachové stopy, mikrostopy na oblečení, ale nic z toho se nepotvrdilo. Takže nějaký Rakušák. V tom klubu bylo narváno. Byl tam zájezd z nějaký vesnice za hranicema. Asi 20 nadržených chlapů slavilo rozlučku se svobodou. Chovali se hrozně, osahávali holky, pak se ožrali a nechali se taxíkama odvést do bordelu. Rakouská kriminálka je pak jednoho po druhým stotožňovala a zpracovávala asi půl roku. Podle mě i podle chlapů od vás, co na tom dělali, to byl asi jeden z nich. Tu holku někdo znásilnil a zabil? Náčelník se podrbal na hlavě. Myslím, že znásilněná nebyla, jen ji uškrtil, našli se tam vlákna z oděvu. Jo, měla je chudinka mezi zuby, jak se bránila, teď si vzpomínám. Proto se hledala odpovídající mikina nebo bunda. A ta se, předpokládám, nenašla, odtušil medek. Ta se našla, jenže až na podzim při vypouštění rybníka nad zámeckým parkem. Mikina, co jí tenkrát nosil každej, Adidas nebo tak něco, prodávala se v Rakousku na každém rohu. A Vietnamci měli plný stánky napodobenin. Takže takovou mikinu tu musela nosit spousta lidí, podotkl medek. Náčelník přikývl. Taky se pár lidí ozvalo, že někoho s tou mikinou zná, ale bylo to k ničemu. Nosili to mladí i starí. Ty stánkaři to prodávali za pár korun. I některý z těch rakouských kluků nějakou takovou měli, ale když ji pak před policajtama vytáhli ze skříně, byli z obliga. Medek se za stolem protáhl. Tak víš co, Petře, obrátil se na svého přidělence. Zítra ráno k tomu tvému podezřelému do Stroupnice zajedeme na kafe. Co říkáš?
1: Slyšeli jste třetí díl četby na pokračování z detektivky v Kopřivách, jejímž autorem je českobudějovický spisovatel Jiří Březina. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu letos na jaře načetla herečka Lenka Šestáková. Čtvrtý díl četby si můžete poslechnout opět zítra ve stejný čas.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Opět mnoho radosti z krásné hudby nabídne 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna, který se uskuteční od 7. do 11. července na různých místech malebné Třeboně. O silné posluchačské zážitky se postarají laureátka soutěže Pražského jara, rakouská violončelistka Alexandra Karer, slovenská sopranistka Adriana Kučerová, filharmonie Bohuslava Martinů Zlín s dirigentem Robertem Kružíkem, Jánoška Ansábl, kontrabasista Indy Stivín a Collegium Stivinum, virtuózní houslista Milan Al Ashab a v žánrovém přesahu trio The Brownies. Více informací najdete na webových stránkách festivalu. Mediálním partnerem Třeboňských nocturen je Český rozhlas České Budějovice.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: kulatá muzika, aneb desky, které stojí za to poslouchat.
1: Ano, stereo.
0: Hezký poslech a dobrý den vám z Jihočeských rozhlasových vln přeje Martin Šustr. Dnešní kulatou muziku strávíme ve společnosti písničkáře Miroslava Palečka a básní Jaroslava Seiferta. Najdeme je na albu Písně domova.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu,

zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.

Miroslav Paleček je hudebním fanouškům znám především jako jedna polovina folkového dua, v němž mu byl bezmála půl století parťákem Michael Janík. Tohle partnerství ale před lety skončilo a Paleček, osvobozen od zažitého schématu spolupráce v tandemu, vykročil za hudebními výzvami, na něž kdysi nebyl prostor, nebo se odehrávaly spíš jako malé solové bloky během společných vystoupení. Což byl třeba případ Palečkovy záliby v repertoáru Jaroslava Ježka a Osvobozeného divadla. V roce 2016 jí dal podobu celé desky nazvané Ježkárny a nyní přichází opět s monotématickým počinem. Na albu Písně domova zhudebnil 17 básní Jaroslava Seiferta. Ve verších držitele Nobelovy ceny za literaturu našel melodie, které působí, jako bychom je slýchávali celý život. Zní právě tak samozřejmě jako slova sčítanek, na něž se nezapomíná.

už přišlo jaro na Pešuňku, rozkvetly stromy v jarním slunku, maminka tichá jako pěna, k oknu je v pláči odvrácena. Proč pláčeš, co máš za bolest? Řekni mi, čeho je ti líto, však ti to povím, povím ti to.

Všichni už spí a měl bych spát. Však lampa bzučí, stávalo se, že zapomněl jsem poslouchat a neuslyšel nohy bosé. Maminka zavřela mi knížku a já už musel do pelíšku, byl bych jí celou přečetl snad. Často jsem hadrem přikryl práh, pod dveřmi škvíra totiž byla a plamen opatrně stál, aby mě lampa nezradila. A noční můry pod stínidlem vrážely do cylindru křídlem, dočetl jsem až po obsah.

Vrací se před očima a kredenc praská u kamen. Vrak bez plachet a bez lidí řídí se nocí kolikero. Trosečník cestu nevidí, ve tmě si svítí lampou šerou. Noc před ním jako propast zeje, v lampě málo petroleje.

plul, aniž by věděl kam. Úpěl moře pod cyklonem, v poslední chvíli objal trám. Tak jsem se setkal s Robinsonem. Bože, to bylo překvapení, papouška držel na rameni a v ruce pušku a byl sám. Věčně zelené ostrovy, ztracené v moři za obzorem, za snem, který byl bláhový, v tom světě lampy víc než sporem. Potácel jsem se chvilkou hrůzy, když zazděl výstřel z arkebúzy, těšil

0: tanci jim život uplynul.
1: Pokud vznikne album z hudebněných básní, o jedné jeho složce je jasno dopředu. Slova jsou daná. Zvědavost tedy probouzí hudební část a způsob interpretace. Paleček, veden Seifertovými verši, poodešel od svého typického podání postaveného na doprovodu akustické kytary. Pro větší barevnost přidal hosty na klávesy, harmoniku, housle, trubku, flétnu, ba i smyčcové kvarteto. Přitom je znát, že si hlídal, aby byly nástroje použity citlivě, právě jen jako dobarvení nálad jednotlivých básní. Stejně tak svou pěveckou část zachoval ve spíše ztišené interpretaci, která souzní s vnitřní jemností a něhou, již Seifert vložil do svých veršů. Říká se tomu pokora k předloze a je to většinou základní podmínka k tomu, aby všechno dobře dopadlo, což se na této desce stalo.

jak papír zhořelý, než rozpadne se v prach. Už šustí list, jenž padá

svět. Mě tentokrát děsí v španělském kostýmu, nikdo si ke mně sedl.

bylo i pěkně v našem bytě. Hmoždíř, který stál na skřínce, zatřpitil se a okamžitě skla oken, po nich před chvilkou plakalo ještě bílé jíní, svítila opět po kuchyni.

vesele. Spustili ptáci před okny nám, mělali mráček na čele. Odletěli hned ptáci jinam, zmlkli jsme rázem z ticho smích. I černé kotě, které tlapkou

a večer spát nás odnášela, tu rukou drsnou od popela, stlala nám měkce pod hlavou, v hořáku ještě přede plyn a nad pelestí přechází.

0: dnes už tak šťastně neusínám.
1: Snaha přiblížit formou písničky poezii všem těm, co ji v lásce zatím příliš nemají. Tak zněl úkol, který si Miroslav Paleček uvědomil v průběhu příprav alba Písně domova. Přitom jeho vznik je vlastně šťastnou souhrou náhody a čehosi, co už měl písničkář dávno v sobě a se známými verši to znovu objevil. Když se vrací proti proudu času, vysvětluje to takto. Po vydání alba Ješkárny jsem nevěděl, co dál, až jsem při surfování na internetu narazil na báseň Hora Říp. Mě nikdy básničky moc nebrali, navíc když šlo o volný rým, ztrácel jsem se. Ale když jsem přečetl tuhle, okamžitě jsem si začal zpívat melodii a motiv si poznamenal. Zkoušel jsem ho nějak rozpracovat, ale k ničemu to nebylo. Tak jsem si na webu zadal Jaroslav Seifert, čárka, báseň a vypadla na mě píseň o lásce. Hned mi to sepnulo a slyšel jsem další melodii. Šel jsem do antikvariátu, koupil jsem si několik Seifertových sbírek, pročítal je a pomalu ve mně zrálo rozhodnutí udělat celou desku Seifertových básní.
0: Ať už to bylo klubko, pletací drát a míš, ať už to byly housle, hodiny, lampa, klíč, po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Po jezu voda sklouzla a všechno je to pryč. Ať smích to byl, ať slzy a hořké slovo k ním, vždy ústa maminčina přimkla se k ústům mým. Všechno už odplynulo, jak nad střechami dým. Všechno už odplynulo, jak nad střechami dým.

Legenda praví, že když básník Jaroslav Seifert veršoval, verše si potichu šeptal a možná i prospěvoval. Snad i proto mají jeho básně melodie, které se muzikantům, když je čtou, sami nabízejí. Dáme-li ještě jednou slovo Miroslavu Palečkovi, svou hudebně autorskou polovinu k desce Písně domova připojil v souladu se zmíněnou legendou. Říká k tomu, všechno má svou melodii, řeč, šumění stromů. V Seifertových básních je spousta melodií. Hledal jsem tak dlouho, až jsem je našel. Výsledkem je komorní album o samozřejmých věcech, jako o lásce k rodině, k domovu, k rodné hroudě či jazyku, tedy o věcech zdánlivě prostých, však zcela zásadních pro to, čemu říkáme život. Paleček je naštěstí v podání nepatetickém, civilním, vlastně jen jako vypravěč a pošťák v jednom posílá dál. Pro jednou tedy zase můžeme jít do schránky s pocitem, že nás tam čeká něco pěkného. Z kulaté muziky vás zdraví Martin Šustr.

Ale prokvete ti vlas. Jen odpusť prosím negalantní zmínku. Čas bídák je a u grudník je čas. Až jednou budeš státi na stupínku. Až jednou budeš státi na stupínku. A dětem veršík číst, jejíž napsal snad. Autor již mrtvý, kdysi si ho znala. A chtěla jsi jej trochu milovat. Či jsi ho přeci jen trochu milovala. Či jsi ho přeci jen trochu.

jak se ti vepsat do tvých něžných skrání. Tak hluboko, tak vroucně ze všech sil, že hledám marně slůvko přirovnání. Že hledám marně slůvko přirovnání. Tak pevně, aby vrásku do čela vzpomínka psala, jež se ve vzpomínkách tratí, abys v té chvíli slzů setřela a knížka s rukou s deskem vypadla ti. A knížka s rukou s deskem vypadla.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidé si objednali státní dluhopisy za 80 miliard korun. Některé léky od specialistů mohou ode dneška předepisovat praktičtí lékaři. Oprava nábřeží Jindřicha Librária v Českých Budějovicích skončila o 10 dnů dříve. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 25 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak asi čtyřnásobně překročil původní očekávání ministerstva financí. Rezort o tom informoval na svém webu. Možnost podle něj do konce června využili desítky tisíc lidí. Ti teď musí uhradit peníze nejpozději do 7. července. Praktičtí lékaři mohou ode dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají, jak potvrdila ve vysílání Českého rozhlasu Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
2: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduji-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožňují.
0: Nábřeží Jindřicha Librária v Českých Budějovicích je po opravách opět otevřené. Rekonstrukce zdi, osvětlení a zábradlí u slepého ramene řeky Malše skončila oproti plánu o 10 dnů dříve. Důvody urychlení prací popsal náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
3: Začínají muzy na vodě, diváci těch muz na vodě by samozřejmě měli omezený přístup. Je to jeden z důvodů, proč jsme tlačili na to, aby se to zvládlo co nejrychleji. Počasí nám přálo, stavební firma mohla pracovat efektivně.
0: Cyklisté v Českých Budějovicích, ale také v Čelné a Roudném mohou ode dneška využít 200 sdílených kol. Službu nově zajišťuje dopravní podnik města. Zájemci tak mohou pro rezervaci kola použít i zakoupenou jízdenku na městskou hromadnou dopravu. Podrobnosti přidává mluvčí dopravního podniku Barbora Fischer.
4: Jsou rozmístěna na něco přes 170 stanovištích po městě a tady těch dvou obcích. Předplatné v aplikaci DPMCB, které platí na MHD, tak nově můžou využívat právě i protahle sdílená kola, a to čtyřikrát denně, kdy budou mít prvních 30 minut jízdy zadarmo.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 16 a 13 stupni, ve čtvrtek očekávejte na jihu Čech převážně polojasno s teplotami mezi 22 a 25 stupni Celsia, na horách do 20. Vítr bude slabý, během odpoledne až mírný, severozápadní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se stále vyšetřuje na silnici 22 u Skočic na Strakonicku. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se setkáváme s tím, že se slovo skomolí. Mm-hmm. Mohli bychom dát desítky, stovky příkladů, taky už jsme je hezky česky probírali, ale co si dnes posvítit přímo na to slovo skomolenina?
2: No, výborný nápad. Je to od slovesa komolit. No a tohle bude docela zajímavé. Sice dnes už má jenom význam právě tenhle ten, že měníme podobu slov tím, že přeskupujeme hlásky, nebo to špatně vyslovíme, a nebo vlastně nežádoucím způsobem měníme obsah přímo toho, co se říká, pak komolíme fakta, nejen ta slova mechanicky, ale dříve v literatuře ještě z 19. století v próze bychom se setkali s významem ničit nebo kazit, protože tam najdeme věty komolit něčí život například.
1: A původ toho komolit, já si pamatuju, tuším, teda je to traumatický zážitek, ale hodiny matematiky na gymnáziu, a tam byl pojem komolí jehlan. Tak souvisí to?
2: Souvisí. Teď se totiž dostáváme k tomu úplně původnímu významu. Taky mám trauma z matematiky, taky vím, že je komolí jehlan, a musela jsem si najít, co to je. To je jehlan, kterému chybí vrchol.
1: Jo, uřízlý jehlan.
2: Tak, v matematici by řekli, že je bez vrcholu, my můžeme říct, že je bez špičky,
1: uřízlý tupý. Jo, takže původně znamenalo komolí tupý.
2: Znamenalo to tupý.
1: A komolit?
2: Komolit znamenalo něco vlastně dělat tupým, neostrým, nejasným, tudy se vyvíjel ten význam. Ale úplně původně je to od slovanského kořene slova kom, který znamenal hrouda, chomáč, chuchvalec. Takže něco zase, co je bez špiček.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

také mám.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vierch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou iDesku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat. Na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné. Od západu se bude vyjasňovat. Teploty klesnou na 18 až 13 stupňů. Na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů. Na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuju za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: slova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcl, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěl, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku. Tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddy Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu
0: takže
1: dalšího.
0: Tam
1: přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že no, možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasický hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch půl desátý, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co, jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, Tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka, já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuóznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do, a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika denní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queeny a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těchto těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak

0: toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to věděli, tak složili tuhle tu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Eugenevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
0: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
0: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
0: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcel. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, který mají i z toho jako houslového hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu, víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcel je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit kapelou, dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a 3 dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že se po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše 3 dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně, vy jste říkal Sofinka, pak jste se opravil na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 000 respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Jirma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám bomboniéru a paní dáme kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď jak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod?
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak. Takhle.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem se zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohách u třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem jel za rodičema. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluku, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až Javorník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv, no, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a popravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme. A...
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No, no tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nějak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl jako ten, takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku... Zjednodušený, já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten, takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem co měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No... Já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé, ale přece jenom nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to vešlo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já těm miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho to, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolajevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě. Odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaké to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžel.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovený na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak, takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté, to už jsme měli už dávno stát někde jako ženík nevěsto. No a tak jsme se spozdili asi o 10, možná o 15 minut, no a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíšmarja, ona nepřijala, a pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste nikdy.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašlej na to, ona už nepřijede, půjde do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Věruška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude na tom prýznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Uh-huh. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo. A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc, tak jak klasická, tak ta neproběhla. A on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: To by co dá těžko je, co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: No tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A tak a když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problém, jich prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. no a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu a už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.

0: Protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy, pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťácký manželé místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se na Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
1: A bydleli jste?
0: Na Vánoce už jsme bydleli.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Život.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už více jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo

0: přestát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
1: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
2: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Že okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstím bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně jí, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí a tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli, no a já když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
0: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
1: Celý život, 42 let.
0: Vy taky?
2: No, stejně. Naprosto stejně, no.
0: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého, co se vám na tom líbilo?
1: Mě bavila jako práce s lidma a tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo a co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila, to nás musí bavit.
0: Co vy, Josefe, myslíte?
2: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durchum durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola v Opavě, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Kde už potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
0: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám. Byl tam stesk? Byly tam slzy?
1: Nebyly tam slzy. Já vám řeknu, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet. To byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů a A já jsem zase takovej poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila a bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března, měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením. Paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, přesu 10. narozena, tak tam to brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
0: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
2: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zaplať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
3: Zlatá láska.
4: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
5: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
4: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
1: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
0: Je to kávovar.
1: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
0: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
1: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu to je překvapení.
0: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
1: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
2: No, to je pravda.
1: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst ten návod všecko, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
0: Tak vy budete dělat kávu.
1: No.
0: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
2: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
0: Tak radost?
1: No velikou, velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc, moc, moc.
0: Tak to je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být, aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
1: Ano, děkuju ještě jednou.
0: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
1: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
0: To já mám.
1: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme, jak se znají po 55 letech trvajícího manželství.
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já jsem s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocnej.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, ostře si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu však vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že je to příjemný nejí.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych, jak si uvedl, maso, v jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová, já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika letech?
5: No tak když si to jako tak promítnu, tak ta délka je celkem ohromující. Já jsem nikdy neuvažoval o tom, že prostě by se to rozpadlo, jo? To jsem říkal, budu dělat všechno pro to, aby ten vztah zůstal, ale že zůstane tak dlouho a že zůstane v takové podobě, to mě opravdu dost svým způsobem jednak překvapuje a těší. Jak říká Věruška, ráno se probudíme s úsměvem na rtech a až do večera ten úsměv vám prostě zvlášť v této době a v těchto jaksi vztazích, které fungují. Teď už není proč se hádat a nad čím se rozčilovat. Pokud možno, tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že? No a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a s vědomím, že rádo se uvidíme, no.
3: poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
4: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
5: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
3: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
4: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, i když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
5: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
3: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
5: Takové věd by bylo. No, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
4: Já bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
3: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
4: Šla bych do toho znovu.
5: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka byli s Voskovcem, takže my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura, dali takový špeky, takový návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl

0: šťastný. On myslel, že je člověk, on ztratil všechny mindráky. A ty to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko, no teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paní, tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, to, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
1: Jedinci.
0: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takové metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní, přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No, tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stávce on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat. No, urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si jít do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, dejít za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte, a pane, poprvé je to 500, po druhý 1000, a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo, my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozené divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství, vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký. A přitom každý jiný. Už jen tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás, protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Pane Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
0: Ojaj. No, to je... je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 950.
2: Z Náprstkova.
0: A, z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou čet, že tohle nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? Je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No, tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořil a mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činějí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnají. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze Vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu dobytčího odpadu. Jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparatione, to není tak špatný. Že? No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla z ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všecko dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky pnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, soudruze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no tak se zvedly ruce, že ano. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, co ty lidi nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc. Oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
2: Tak vám děkuju.
0: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskové.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na raní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech, a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na Zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci. A pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili samí doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen, když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrat nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nichž znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jes, zvlášť když je velká voda. Jes, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos.

Jenže já to slyšel jako kluk a o Heraklejtovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezi tím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupli v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liperta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny a tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota. Místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, Matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou.

dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učitele, vychovatele, připravovali se společně na zkoušky v gymnáziu a pak společně sloužili na vojně, ale snad právě proto, že každý z obou bratří byl úplně jiný, měli se tak rádi. Karel, narozený 5. července 1911 v Čimelicích, stal se už ve 3 letech hlavou mladší rodové větve na Orlíku. Maturoval s vyznamenáním na pražském akademickém gymnáziu a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archívu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu tématu.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, mm-hmm. protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy, mm-hmm. a tak dále. No tak já jsem si to vzala za své krédo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, uh-huh. což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště uh-huh. Mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem takový rameček, uzlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně.
0: Uh-huh.
1: Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano,
1: slepičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále. Takže mm-hmm. jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu.
0: Mm-hmm.
1: Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase v té vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: Zvířátka, no protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení a
0: ano,
1: pohledu.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát, už po první třídě.
0: Hmm.
1: To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně, to právě jsem byla v západočeském kraji.
0: Mm-hmm.
1: Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí.
0: Zmíjí
1: obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na jako na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek, určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničníkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká bachyně, divoká svinka, bachyně. My jsme prostě šli a Anna nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, zmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do toho.
2: K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Liptovské jezero.
2: Ano.
1: Úžasný, úžasný, moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě naučila plavat teda velice rychle a sama. No ale prostě nezapomenutelné zážitky, ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
2: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu
2: no,
1: nejdůležitější.
2: Tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
2: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, že jsem byla fakt umořená v bedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
2: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
2: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám, dospělejším.
2: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zžiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
2: Tak to je dobře.
1: A všem pohodičku.
2: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, moc, dobrou noc. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznová ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin, 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenovu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Mm-hmm. A odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svoju mlátičku, jo. Mm-hmm. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než do letních prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta jen té prázdně tam někam spadla do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpříhli jsme to, ty kravičky, tak já jsem furt chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo? Ale musím říct, že za pár roku stejně ta stodola hele popilím, jo? To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodí blesk, no, takže stejně ta stodola zhořela, jo?
0: Takže fakticky při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na všeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo?
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říkal, bez kry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem taky zjel na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova nebo?
1: Já nevím, tak já jsem akorát myslím nejstarší jsou, takže si to dostával tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno.
1: Takže tak to je jinak samozřejmě byly prázdniny, tak svět pásal, mají taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistál, blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řemeny, aby je pásl. Tak se těšil, taky se podíval na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak no, takhle moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, Pondituško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4:30. Tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju za všechny.
1: Zapomněla ani říct. A právě my jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byděla na náměstí a druhá u nás, teda,
0: jo,
1: aby jsme u nádraží, jo. No, tak jako to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, taky krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou slezeli. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je vedle sousedí, to byly tři kluci, my dvě, my se taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle. On se
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezky, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny a no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No, no, no.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou

0: Pavel Žalman, Lohonka a spol. A divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince. A dovolala se k nám také Jarča z Frýdlantu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám, Vítuš, i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, a chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mm-hmm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší. Uh-huh. Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme šli jsme na koupaliště v Frýdlantě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No ale hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No a oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zůstanu na starost, tak budete poslouchat i mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí. Když budete s ní. No tak jsem říkala, jo, a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará, jako ta 9letá neteř, a povídala jim tak, jako od sestry kamarádka, no vidíte, holky, já už má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, tak jsme jezdívali k babice na hartu, chodili jsme na seno, na louku, otáčet seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem,
0: ano,
1: na seno, a honem na seno, honem se sbírat seno, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakaři. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u harty. No tak jsme museli přestrať. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo. No tak mamka chodívali na velikánskou louku,

0: Flejdovi tadyhle dolů v Kuleticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena, aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne. Letos jedou, jako v neteře pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo?
1: Jasně.
0: Mají si vnoučata.
1: Už je to
0: jiné. Takže já jako... už je to jiný, no. Prostě už prostě jsou dospělí, mají svý, tak já ti jezdím. No a pak se zase sejdeme příště. No. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi.
1: No.
0: Že mi dneska gratuloval. Bylo 12.04, když jsem volala do noční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás v rodině jich 7.
1: Jejej, no a tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju, děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako... bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Potom jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci, z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mi SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckého, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tu děkuji za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako letmo. A i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3x jsem se kvůli ženám střílel v souboj. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrněj, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kostí. Jsou nicotné, malých her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukni flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si Bůh ví proč představuje, že jeho hlavní půvab, jeho privilegium a monopol je něžný cit. Zál to všechno čert. Co pak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Lásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
3: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
2: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí. Viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
3: No, dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
2: Ano, milostivá. Muž.
3: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
2: To známe, to známe.
3: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
2: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Jako bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do okna a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
3: Cože, jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
2: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
3: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
2: Tak přičte loskově, nejsem váš správce, já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
3: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
2: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
3: Nic vám nedám.
2: Ne, milostivá, nedáte.
3: Abyste věděl, nedostanete ani rubl, vám na zlost. Můžete klidně jít.
2: Ne, podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrt.
3: Pane, Co jste si to dovolil?
2: Co pak?
3: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
2: Já nevím, proč by si nemohl sednout.
3: Okamžitě vstaňte a jděte.
2: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vztek!
3: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
2: Ne, ne, ne.
3: Tak vy nepůjdete.
2: Ne.
3: Ne?
2: Ne.
3: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
3: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní? Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte. S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě a to šrál.
4: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co znám to udělat. A, je mi zlé, pomozte. Dech se mi svírá.
3: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša honem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
4: A všechny šli na jahody, nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
3: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
2: Radím vám, abyste se ke mi chovala slušně.
3: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune, medvěde, vy barbare, monstrum jedno.
2: Co jste to řekla?
3: Řekla jsem, že jste medvěd a monstrum.
2: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
3: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
2: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
4: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
2: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
3: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a býčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
2: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
3: Vy medvěde, medvěde.
2: Já chci souboj.
3: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
2: Ano, přeju a hned.
3: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
2: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. Ale co já ty patřlavé stvoření, nic takového pro mě neříště.
4: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
2: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala oči, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
4: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
2: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
4: Tatičku, na, poslechni mě, odejdi.
2: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
3: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
4: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
2: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď. Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počkejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam oči.
3: Takhle? Je to takhle dobře?
2: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhne ty kohoutek a tím prstem, dovolte.
3: Prosím.
2: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid. Ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte. Snažte se, aby se vám netřásla ruka.
3: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
2: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
3: Do vzduchu? A proč?
2: Protože ostatně to je moje věc.
3: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
2: Ano, dostal.
3: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
2: Protože se mi líbíte.
3: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
2: Dobře, dobře, pojďme tady.
3: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
2: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, no, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
3: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
3: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
2: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
3: Jděte pryč, ještě krok a střelím.
2: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
3: Já chci souboj, jdeme se střílet.
2: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
3: Au, puste mě, okamžitě mě pustí.
2: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
3: Jestli mě nepustíte,
2: ale
3: já budu křičat.
2: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
3: Luko, pomoc!
2: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
3: Nechte toho člověče.
2: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
3: Počkejte.
2: Ano?
3: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte!
2: Tedy s Bohem.
3: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte! Ne, nechoďte ke mně.
2: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás! To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musí platit úroky, začíná se noseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
3: Nedotýkejte se mě.
2: Tohle si nikdy.
3: Ruce pryč, puste mě.
2: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
3: Já vás.
2: Neodpustím.
3: Já tě ne. Nena.
2: Tak.
4: Tak rychle, pojďte. Je to Lupič.
5: Kde je ten holák?
4: Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
6: Oh. Promiňte. Promiňte, milost paní.
3: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovy zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Della jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna, jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Della stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy. Jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Sundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. To by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednějším. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem, s tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepanej, střídmej, stejně pevnej a nepoddajnej jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesný jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co
3: to,
1: koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není možné.
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš. Ty
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa. Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě.
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlastně rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Dalo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Když tu dnes v divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejete, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?

0: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Pro kouř z výfuku.
1: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
0: Prosím, mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
1: Tak ho přiveďte.
0: Prosím. Svědek Králík.
2: Dobrý den.
1: Prosím, jméno a bydliště.
2: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
1: Tak vy jste, pane, byl při tom, když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
2: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
1: tak... Jak jste stál daleko?
2: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
1: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
2: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
1: Proč ne?
2: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
1: Jaké mělo číslo?
2: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
1: A jaký to byl vůz?
2: 4-taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
1: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
2: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
1: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane Králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano. To jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 4 hodiny domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 4 hodiny. A jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdypak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 4 hodiny ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. No, počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Ach tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.